co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Přátelé, díky na stokrát, já vám sloužil rád.

vznikl bac v roztrhaném kabátku. A ten bacil vzal si za cíl močit naši agátku.

probacila nepříjemná.

Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

noci po černým trhu můžou jen cvoci, můžou jen cvoci. Mám ovšem strejdu, mám ovšem strejdu z černýho dolu, z černýho dolu. Budem tam spolu, budem tam spolu, budem tam spolu. Budem tam spolu, budem tam spolu, pro černý štěně, pro černý.

0: Pidu, pidu. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme! Co to slyším? Dupi, dupi, dupi, dupi, dup. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít,

0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.

0: pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole.
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Už
0: nejede pošťák na kole, už nejede pošťák do pole.

0: kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, přitom sebou do kolen. Tak se nediv, kdyby si neměl dopisy.
1: Radio Junior.

0: Junior.
1: Tap tap. Tap tap. Tap tap. Tap tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap tap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Tap tap.
2: Jak se tady tiše šlapka.
1: Tap tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap tap.
2: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
1: Tap tap.
2: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
1: Tap tap.
2: Snad ti na ní roste peří.
1: Tap tap.
2: Tomu se však těžko věří.
1: Tap tap.
2: Snad máš na ní vátičku.
1: Tap tap.
2: Bys nevzbudil mátičku.
1: Tap tap.
2: A nebo květy pampeliší.
1: Tap tap.
2: Ty jsou možná ještě tiší.
1: Tap tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap tap.
3: Posloucháme ticho šlápka.
1: Tap

světem. Většinou trefíme a někdy se snad spletem. Však ono stačí nechtít všechno hned. A naděje je velká jako svět.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Lidi ani netuší, jak jim kožich nesluší, ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje, když v nás kouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožich čepice, že daleko více hřeje.

0: Rádio Junior.
1: Máte židle, děti? Postavte je do kroužku zády k sobě tak, abyste si na ně mohli všichni sednout. Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra. Pra, pra, pra člověk, svou kuchyni měl v jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom, chodil jenom v bikini. Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na židli a jdeme.

jo, teď ne, si pro člověk hrál rád. Pozor, vezměte jednu židli a dejte ji z kola ven, aby ve hře hrálo o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Do kola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři! Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu prach.

Teď jo, teď ne, i pro člověk měl hlad. Teď jo, teď ne, nejek ano protiklad. Teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád. Teď jo, teď ne, teď snad. Teď jo, teď ne, i pro člověk měl hlad. Teď jo, teď ne, nejek ano protiklad. Teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád.

0: s Jirkou Kohoutem.
1: Bezvaden a parádní probouzení, holky a kluci. Je tady 6. hodinka, jde se stávat, ale je tady pátek a to je obrovská radost. Celý týden se těším na to, až budu moct v pátek ráno říct, je tady 6. hodinka, ale je tady pátek, protože to se nikdy neomrzí, to člověk začíná bláznit už v koupelně ráno, když si dává třeba studenou sprchu. A protože se blíží víkend, no a poslední školní den a jak už se přibližují ty velké letní prázdniny, tak to je snad čím dál tím lepší a lepší. I když venku prší, tak je tam příjemné počasí, zkrátka člověk se těší už od samotného probouzení, i když se teda z vyhřátého pelíšku vůbec nechce, na to, co ho čeká a jak naplánovat a užít víkend. Tak od toho jsme tady my, aby jsme pomohli za prvé s tím nastartováním se na nový den a také s naplánováním, co o víkendu, to zase v odpoledním klubu Rádia Junior. Možná i po ránu přidám nějakou zajímavost. Nicméně jdeme na to, dnešní téma vám prozradím jen co zjistíme, co se děje kolem nás a jaké dnes očekávat počasí. Příjemné probouzení a hezký vstup do nového dne. Od mikrofonu Rádia Junior přeje Jirka Kohout. Ahoj.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Obec Úherce na Plzeňsku otevřela skatepark o rozloze 600 metrů čtverečních, jde o neobvyklé sportoviště s organickými tvary překážek od jednoduchých po skoro nejtěžší. Vybudováním sportoviště reaguje obec na rostoucí zájem o akční sporty. Skatepark je součástí sportovního a kondičního areálu s multifunkčním hřištěm, pump trackem, WC, zázemím a osvětlením. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Favorita poslal generálce na šampionát v 11. minutě do vedení Patrik Schick. V 72. minutě zaznamenal vítězný gól Tomáš Chorý. Pojistku přidal další střídající hráč Denis Višinský. A jaké bude počasí? Dnes bude zataženo s deštěm, ojediněle i bouřky. Večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů.

Dobré ráno a příjemný vstup do nového dne s datem 5. června. No a dnes máme Světový den životního prostředí, takže můžeme oslavit přírodu a udržitelnost v Česku. Světový den životního prostředí, který připadá na 5. června, je globální oslavou přírody a udržitelnosti. Tento den je příležitostí nejen k zamyšlení nad stavem naší planety, ale také k aktivnímu zapojení do ochrany životního prostředí. V České republice se při této příležitosti koná celá řada akcí a aktivit, které můžete navštívit a podpořit tak dobrou věc. No a nebo se dnes jen tak pěkně rozhlednout kolem sebe a kdybyste viděli nějaký papírek nebo něco, co prostě není hezké, nebo třeba zapřemýšleli nad tím, jak byste sami mohli přispět k tomu, aby na naší planetě bylo lépe, tak i to se počítá. No a pokud byste si chtěli užít nějakou zajímavou akci, poslouchejte odpolední klub Rádia Junior, řeknu vám kdy a kde se uskutečním.

Já dneska slavím písička od Rybičky 48. No a je co slavit, je tady pátek a to je opravdu velký svátek. No a když se podívám do kalendáře, tak už máme před sebou pouze 3 týdny. To je neuvěřitelné, 5, 10, 15 dní, no a jde se prázdninovat. Na tohle, holky a kluci, čekáte 10 měsíců a už se to opravdu blíží, protože když si to vemu, tak někdo má vysvědčení ve čtvrtek, někdo v pátek, ale rozhodně 26. to ukončíme a půjde se na prázdniny, které budou prostě nádherné. Kolik týdnů budou prázdniny, to hnedka omrknem, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Krásně, vychází to a do školy půjdeme až v úterý 1. září. Wow, tak to je paráda. Tak 3 týdny už to vydržíme, hlavně 3 týdny poslední ve škole. To už je taková pohodička, protože, co si budeme povídat, známky už budou za chviličku uzavřené a pak už nás čeká škola v přírodě nebo nějaké zajímavé akce, výlety, kina, výstavy, koupání, prostě parádička a pohodička.

6 hodin, 15 minut, krásné dobré ráno a příjemné probouzení s Radiem Junior. Je tady pátek, to je parádička, super. Ještě jednou se probudit a tento týden máme za sebou, před sebou už poslední 3 týdny školní docházky v tomto roce. No a pak už 2 měsíce prázdnin, to je velká pohoda. Nicméně tento týden začal lyžák. Lyžák nezačal. Začal seriál Pod hlubinou, který navázal na lyžák. Hlubina, přesně řečeno. A pozor, je to hororová četba na pokračování. Je to napínavé. Je to od 10 let a jak jsem říkal, navázalo to na lyžák, který už v tuto chvíli má 350 tisíc poslechů a stále pokračuje. Je to audiokniha roku. No a tohleto povídání, které jsme vám na Radio Junior připravili, je speciální v tom, že se nahrávalo na podvodní mikrofon a ještě speciální prostorové mikrofony a zvuky. Takže když si to poslechnete ve sluchátkách, tak se budete divit, co se tam děje, co se vám děje v uších a v hlavě. Prostě ten zvuk je neuvěřitelný. Takže poslouchejte buď dnes v 17 hodin, tedy 18 hodin 30 minut, a nebo si můžete na webu už poslechnout ty předchozí díly. Je to prostě bomba. Ale budete se bát.

0: A je tady první blbinka dnešního rána.
1: Vtípek Rádia Junior.
0: Pepíčku, co si koupil babičce k Vánocům? Fotbalový míč.
2: Míč?
0: Ale babička přece nehraje fotbal. No, právě. Já taky nečtu. A pořád mi kupuje knížky.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

Star. 7 hodin, tedy 6 hodin, 26 minut, to bychom předbíhali, kdybychom říkali, že 7 hodin je tady. Tak to ještě ne, na to ještě máme 34 minut, takže máte ještě trochu času, než vyrazíte do školy. Ale teď tu mám píseň z hitparády, píseň se jmenuje Sweet Gear a je od známé mladé zpěvačky Kiary, která je shodou okolností stejně stará jako Radio Junior a její krásných 13 let. Kiarin debutový song se jmenuje Kiary svět a do našeho žebříčku se dostala 3. září roku 2022 a v poslední době naprosto vystřelil na sociálních sítích. Má miliony zhlédnutí. Tak držíme palce, ať se skvěle daří. A teď její nejnovější single Sweet Girl. Kiara. Krásný poslech.

Sweet Gear a Kiara, písnička z hitparády Rádia Junior. No a co nás zítra čeká? Zítra už po ránu další kolo hitpošky. Klárka Nováková je připravena. Má pro vás spoustu zajímavých hitů, typů. No a také zajímavostí se zákulisí showbiznisu. Takže v hitparádě spoustu nových věcí, no a také vás čeká všudikuk, zvídavec, zkrátka věci, které jsou tady ve všední den, ale i přes víkend. Víkendové vysílání je speciální, protože můžete poslouchat z postele a poslouchat také úplně v klidu takové ty prostě pohodové víkendové pořady, u kterých můžete v klidu chillovat a jenom tak poslouchat.

0: 6 hodin, 34 minut dalšího významného muže v dějinách nám představí Kačka Perglová a její žily byly. Hezký poslech.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žily byly.
2: Žil byl jednou jeden vojevůdce a politik Julius Caesar. Pamatujete si z dílu Žily byly o egyptské královně Kleopatře, jak se nechala zarolovat do koberce, aby se dostala do komnat Julia Caesara?
3: Uh-huh.
2: Kdo to vlastně byl? Narodil se asi v roce 100 před naším letopočtem do Římské republiky, která se z kdysi malého městského státu na území dnešní Itálie proměnila v obrovskou mocnost ovládající celé Středomoří. Občané v ní měli určitou možnost volit si své zástupce. S lety se ale prohlubovaly spory mezi bohatou aristokracií a prostými lidmi. K moci se dostal diktátor Sulla, který se zbavoval svých nepřátel, mezi které patřila i Caesarova rodina. Julius tak jasně viděl, jak důležité je mít moc. Byl chytrý, ambiciózní a uměl skvěle mluvit k lidem. Po Sullově smrti si získával popularitu mezi občany Říma. Získával ale i pořádné dluhy, protože si přízeň lidí uplácel pořádáním slavností. Politický vzestup mu zajistilo spojenectví se dvěma mocnými muži, Pompejem a Krasem. Nic ale Římany nedokázalo okouzlit, tak jako zabrat nějaké cizí území. Největší slávu tak Caesarovi vyneslo vojenské tažení do Gálie. Ta se rozkládala především na území dnešní Francie a přilehlých oblastech. Znáte kreslené příběhy Asterixe a Obelixe? Tak to byly právě Galové. Caesar byl geniálním vojevůdcem, správcem Gálie a získal peníze i oddanou armádu. To se ale nelíbilo římským senátorům.
4: Mm-mm.
2: Nařídili mu tedy, aby rozpustil vojsko a vrátil se do Říma. Caesarovi ale doma hrozilo nebezpečí od politických odpůrců. Rozhodl se tedy, že neposlechne a vstoupí do Itálie i s celou armádou. Hranici, kterou podle zákona s vojskem nesměl překročit, tvořila řeka Rubikon. Proto se dnes výraz přejít Rubikon používá jako pojmenování riskantního rozhodnutí, které nejde vzít zpátky. Vypukla občanská válka, ve které Caesar porazil nepřátele, včetně svého někdejšího spojence Pompeja, a stal se nejmocnějším mužem Říma. Zavedl mnoho reforem, například juliánský kalendář. Stále měl ale nepřátele, kteří se báli, že chce schramstnout všechnu moc pro sebe a zničit republiku. A tak ho během jednoho zasedání senátu ubodali. Zapojil se i jeho oblíbený chráněnec Brutus, který je někdy chybně označován za Caesarova syna. Caesar údajně při atentátu nevěřícně vykřikl: "I ty, Brute?" Tenhle výrok se dodnes používá, když chceme v legraci naznačit, že nás někdo blízký zradil. Ve skutečnosti ale asi Julius nic takového neřekl. Historie z něj vůbec udělala přímo automat na slavné citáty. Asi nejslavnější je jeho latinský výrok Veni, vidi, vici, tedy přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Pronesl to jako shrnutí jednoho snadného triumfu v bitvě. Když to dnes někdo řekne, dává tím najevo, že splnil úkol a byla to zívačka. Další známá fráze, kostky jsou vrženy, zase popisuje situaci, která už se nedá změnit a její výsledek je v rukách osudu. Caesar měl skvělý cit pro marketing a propagandu, budoval kult osobnosti. Traduje se například, že ho trápila pleška, za kterou se mu lidé posmívali. Česal si proto zbývající vlasy do čela a zakrýval hlavu věncem z vavřínu, což je vlastně bobkový list. Přesto byl velkým svůdníkem. O svých taženích vydával spisy, ve kterých sebe popisoval jako hrdinu, nepřátele jako barbary a své krvavé útoky jako nutnou obranu. Dost o něm vypovídá, že když byl prý jako mladík unesen piráty, kteří za něj požadovali výkupné 20 talentů, vysmál se jim, že má cenu nejmíň 50. Ohromení piráti se nestačili divit, jak se u nich zabydlel. Poroučel jim, nutil je poslouchat své básně a projevy a vtipkoval, že až ho pustí, nechá je všechny ukřižovat. Své slovo dodržel. Možná jste někoho slyšeli říkat, že Julius byl císař. Není to pravda. Jeho oficiální titul byl doživotní diktátor. Titul císař vznikl až později z jeho jména, na jeho počest. A ještě jedna perlička. Krátce po atentátu byl po něm pojmenován měsíc červenec. Proto se mu dodnes například v angličtině říká July, slovenský Jul, zkrátka jako Julius. César byl u moci vlastně jen krátce a přesto se nesmazatelně zapsal do dějin. Historii holt nezajímají léta, ale činy.
1: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: to bylo naposledy, kdy jsi ho viděl, jo?
1: Jo. Já tě odstrčím a pak pádluj k námořníku.
2: Takže ty pošleš samotného 5letého bráchu v noci na vodu?
1: Ale on umí plavat vážně dobře. Nemohl se utopit. Nemohl.
0: Pavle, ty jsi nevšiml, když jsi šel spát, že není ve stanu.
1: Já myslel, že tam leží zamotaný ve spacáku. Byla tma.
2: Hlubina si každý rok někoho vezme. To se stává. Hlubina. Hororový seriál poslouchejte na Rádiu Junior.
3: Wow, a je to tady. Hlubina odstartovala tento týden. V úterý byl první díl a my už teď máme všechny díly na webu. Je to vlastně takový mladší sourozenec lyžáku. Je to tak velmi úspěšný horor, který jste slyšeli před půl rokem na Rádiu Junior. Získal spoustu cen a hlavně má přes 350 tisíc poslechů a stále to narůstá. Prostě Hlubina je teďka hitovka, ale pozor, budete se bát, je to od 10 let, je to horor, ale stojí to za poslech. Takže dneska v 18 hodin a 30 minut další část přímo v premiéře na Rádiu Junior a nebo díly, které už vysíláme od úterý, tak na webu Rádia Junior.

0: pomsta.
1: A je to tady, ranní pomsta, jsem zvědavý, co se na mě Terka přichystala. Ahoj Jirko, během následující písničky napiš krátký text o tom, jak chráníš životní prostředí, který obsahuje spojení. Za prvé, nakupuju v sekáči, za druhé, do práce jdu na kole, za třetí, používám pokličku a za čtvrté, promažu si e-maily. Tak, a je tady i vysvětlivka k bodu 3 a 4. Když si vaříme, dáme na hrnec pokličku, spotřebujeme 4x méně energie, tak to dá rozum. A staré, pro nás nepotřebné e-maily zabírají zbytečné místo v datových centrech, která spotřebují obrovské množství elektřiny. No, tak to dá taky rozum. Díky, těším se na tvoje repování, Terka. Jo, a po písnice nám to zarepuj do vysílání. Bezvadný. No, tak super. Tak dám písničku a zkusím něco vymyslet. Dávám si tušku, abych nestrácel čas, protože to není jednoduché. Čekat, připravím si tady papír, bych viděl zadání. Tak a jdeme na to.

Tak já jsem to nestih. Já jsem u sekáče se zasek, protože k sekáči mi nešel vlastně žádný rým, tak pak jsem vymyslel jako v second handu, se mě oblékne mě i vendu, ale já to nemám, prostě tohle to ještě nedám, takže ten úkol jsem za jednu písničku nesplnil. Bylo to prostě náročný, jak chránit přírodu každý den zas a znovu.

0: Za 5 minút bude 7, poďme si zopakovať, ktoré písničky máme teď v hitparáde.
1: Ahoj, víte o písničkách, ktoré by v hitparáde Rádia Junior rozhodne neměly chybieť? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naši hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Jirkou Kohoutem.
1: Je to tak, je tady 7. hodinka a je tady poslední hodina ranního restartu v tomto týdnu. No a tohleto si řekneme ještě třikrát, tedy když pomineme to dnešní, protože už jenom 3 týdny školní jsou před námi a pak už velké letní prázdniny. Takže krásné dobré ráno, příjemné probouzení, hezký vstup do nového dne s datem 5. června. Venku už dozrávají třešně a to je vždycky vizitka toho, že už se blíží prázdniny. Nicméně, než budeme prázdninovat, tak nás ještě pár zajímavých dnů čeká. Někdo vyráží na školu v přírodě, někdo třeba na nějaký školní výlet nebo nějakou akci, někdo třeba akademii, zkrátka společně strávený čas a užité chvíle před prázdninami. Chystáte tábory, chystáte výlety, no ale také chystáme zajímavý víkend. O víkendu se děje spoustu akcí, více vám prozradím v odpoledním klubu Rádia Junior. Teď se pojďme mrknout na to, co se děje kolem nás a jaké dnes očekávat počasí. Dnes se bude hodit pláštěnka. Od mikrofonu vás zdraví a příjemné probuzení s Rádiem Junior přeje Jirka Kohout. Čau!
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Obec Úherce na Plzeňsku otevřela skatepark o rozloze 600 metrů čtverečních, jde o neobvyklé sportoviště s organickými tvary překážek od jednoduchých po skoro nejtěžší. Vybudováním sportoviště reaguje obec na rostoucí zájem o akční sporty. Skatepark je součástí sportovního a kondičního areálu s multifunkčním hřištěm, pump trackem, WC, zázemím a osvětlením. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Favorita poslal generálce na šampionát v 11. minutě do vedení Patrik Schick. V 72. minutě zaznamenal vítězný gól Tomáš Chorý. Pojistku přidal další střídající hráč Denis Višinský. A jaké bude počasí? Dnes bude zataženo s deštěm, ojediněle i bouřky. Večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů.

Motýly a mandraže odstartovali poslední hodinku ranního restartu v tomto školním týdnu. No a my si dáme další písničku, ale ještě předtím upozorňuji, že už nás čeká tajemný zvuk. Nebo víte co? Ano, je to tak. Čeká nás tajemný zvuk. Mám tady zajímavé CDčko, takže připravte telefony, připravte uši, za chviličku soutěžíme.

0: A je to tady 899, velká muzikálová show, tak o tuhle tu teďka hrajeme. No a poslechněte si tajemný zvuk a pak už volejte.
1: Tajemný zvuk.
0: Jasný, stručný, kdo nebo co vydává tento zvuk.

0: Tak a je tady tajemný zvuk a jsou tady Ondra, Kačka, Terka. Tereska. Tak. Ahoj, ahoj, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Tak jak se dneska máte, jak jste se vyspali? Poslední pracovní den v týdnu, co?
2: Dobře, my se máme skvěle.
0: To je bezva zpráva.
1: Já jsem se vyspal dobře, Terka se vyspala taky dobře a Kačka.
3: No, já jsem se moc dobře nevyspala.
0: Jak to? Co se stalo?
3: Protože mám šílenou rýmu.
0: Aj. A víte, že dnes máme Světový den životního prostředí?
1: To jsme nevěděli.
0: No, tak teď už to víte. A jak to třeba jako oslavíte, nebo co pro to uděláte, aby jsme se měli jako na světě lépe?
1: Nevím.
0: Co vás tak jako napadne? Čím bychom mohli začít? Jak bychom to mohli...
1: Třeba bychom se třídou mohli sbírat odpadky.
0: No, to je super nápad. Jak bychom mohli oslavit tenhle Světový den životního prostředí? Nebo se jenom třeba rozhlednout kolem sebe a říct si, co bychom mohli udělat. Super! Ale teď nebudeme uklízet, teď budeme soutěžit. Mám tady krásné audio CD, velká muzikálová show, kterou můžete získat. Stačí, když odhalíte můj tajemný zvuk. Pouštím ještě jednou. Tak a teď už je to jen a jen na vás, co nebo kdo to je?
1: Myslíme, že to je slon.
0: Myslíte si, že to je slon? Jste si jistý?
1: Jo.
0: Určitě jo?
1: Jo.
0: A je... jako opravdu jo?
1: Jo.
0: Je to tak. Nenechali jste se zmást. Je to opravdu slon, já vám gratuluju a k vám do Mnichovic putuje velká muzikálová show. Máte radost?
1: Jo.
0: Jo, tak jo. A už víte, co budete dělat o víkendu?
3: Ne. Asi ne.
0: No tak já nevím.
1: Budu mít fotbalový zápas.
0: No tak dobrý, fotbalový zápas, co dál? Do kolika budete spát? Zítra.
3: Budeme spát, nevím.
1: Zítra?
0: No.
3: Už máš fotbal?
1: Zítra budem slavit.
3: Já mám až v neděli fotbal.
0: Jo, a tátovi narozeniny, no tak super, takže ono těch akcí bude. No, ráno se vyspíte, parádička, pak si poslechnete hitparádu Rádia Junior. Skvělý, děkuju za zavolání, mějte se moc a moc hezky, pozdravujte ve škole a všude, kde budete. Krásný páteční den. Ahoj a díky za telefonát.
1: Děkuji.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Oh, když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Oh, já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo.
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: 7 hodin 20 minut a my už za chviličku budeme mít ve vysílání Rádia Junior hosta a budeme si povídat na dnešní téma.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Moji milí zvídavci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Víte, že je důležité se pravidelně a pořádně mazat opalovacím krémem? Proč musíme pokožku chránit? Ze slunečního záření čerpáme energii a pohodu. Obsahuje však také ultrafialovou složku, takzvané UV záření, což je elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší, než má viditelné světlo. A přestože UV záření potřebujeme k čerpání vitamínu D, měli bychom se před ním i chránit, jinak nám může celkem uškodit. Existují tři typy UV záření, UVA, UVB a UVC. Většina UV záření, která dopadne na zemský povrch, je UVA. UVA umí projít do hlubších vrstev naší pokožky a může zajít předčasné stárnutí. Navíc je UVA přítomné ve stejné síle vlastně po celý rok a nezastaví ho ani sklo nebo mraky. UVB je pak typ záření, který nám způsobí začervenání pokožky, puchýře, spálení. Při dlouhodobém nechránění se může vést ke vzniku rakoviny. UVC na zemský povrch vůbec nedopadá. Pro nás je tedy hlavní ochrana před nežádoucími účinky UVA a UVB. A právě od toho máme opalovací krémy. První snahy začít je vyrábět sahají do 30. let 20. století. Ostré slunce tenkrát potrápilo švýcarského studenta chemie při výstupu na horu Pitzbuin a protože se nepříjemně spálil, napadlo ho zkusit namíchat první recept na ochranný sluneční krém. Recepturu přebrala společnost, která se pojmenovala právě po hoře Pitzbuin a existuje dodnes. V současnosti máme na výběr velkou spoustu opalovacích krémů. Jak to ale dělali naši předci, kteří je neměli? Jejich kůže byla od přírody více uspůsobena pro pobyt na slunci, obsahovala více ochranného pigmentu. Zároveň se dožívali mnohem nižšího věku, takže se u nich rakovina kůže ani nestihla vyvinout. Navíc se i jinak oblékali, chodili více zahaleni. Zároveň být opálený nebylo v minulosti vůbec populární. Urození a bohatí se slunci vyhýbali, módní byla běloskvoucí porcelánová pleť. Opálená kůže značila dlouhý pobyt na slunci, který ukazoval, že osoba musí venku celé hodiny pracovat, takže šlo spíše o znak chudiny. Ve 20. století se to však začalo měnit a opálená kůže se stala znakem luxusu. Znamenala možnost jet na dovolenou. A dnes? Pokud něco letí, je to zdravý přístup k opalování a ochrana kůže. Opalovací krémy rozptylují nebo vstřebávají ultrafialovou složku slunečních paprsků. Pomáhají jim v tom UV filtry, ty mohou být chemické nebo minerální, často se i oba typy filtrů kombinují. Nezapomeňte ale, že mazat by se měl člověk alespoň 20 až 30 minut před tím, než jde na slunce. Po 2 až 3 hodinách se pak vždy namazat znovu, před přímým sluncem se chránit i oblečením, pokrývkou hlavy a slunečními brýlemi a v létě mezi 11. a 15. hodinou ideálně na přímé slunce vůbec nechodit. A na závěr to nejdůležitější. Chránit krémem by se měl člověk celý rok. A nemějte strach, že když se namažete, tak se neopálíte. Není to pravda. I nejlepší krém propustí část paprsků do kůže a ta postupně zhnědne. Holky a kluci, pokud chcete o tajemství opalovacího krému a UV záření někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!
0: Holky a kluci, dnes máme Světový den životního prostředí, jak už jsem slíbil. Budeme si povídat s ředitelkou a manažerkou projektu Recyklohraní Hanou Ancorgovou, kterou právě teď zdravím ve vysílání Rádia Junior. Krásné dobré ráno.
3: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Můžete nám představit projekt Recyklohraní?
3: Tak projekt Recyklohraní, s tím se můžou vaši posluchači nejčastěji potkat ve školách prostřednictvím svých učitelů, protože projekt Recyklohraní podporuje učitele ekologické výchovy aby témata důležitá pro životní prostředí, ale taková ta, která se týkají opravdu nás osobně, zařazovaly do výuky. A když říkám, že ta témata se nás, nebo snažíme se, aby ta témata se týkala nás osobně, a tedy i vašich posluchačů osobně, tak jsou to témata, která potkáváme v denním životě. Ať už je to třídění a recyklace, nebo předcházení vzniku odpadu, nebo šetrná spotřeba vody například.
0: Dnes máme Světový den životního prostředí. Jakým způsobem ho nejlépe oslavit podle vás?
3: No, já myslím, že takovou jako vlastní pozorností. Pozorností k tomu, co dělám, přemýšlením o tom, jak to vlastně ovlivňuje nejenom mě, ale i moje okolí. Možná, že to takhle zní jako hodně teoreticky, ale oni jsou to malé, drobné kroky, které můžu já udělat. Když si jdu ráno čistit zuby, tak prostě nenechám téct ten kohoutek, když teda si čistím zuby. Vypnu tu vodu a pak teprve si zase zapnu na vypláchnutí pusy a umytí kartáčku. Nebo když si chci koupit něco třeba i k jídlu, tak si zvážím, v jakém obalu to koupím. Tak, abych třeba omezila jednorázové obaly. A to jsou takové drobné kroky, které můžeme udělat každý z nás. Jestli si vemu pytlík v obchodě navíc na pečivo, i když to není potřeba, nebo na nějakou věc, na kterou to není potřeba. To jsou úplné drobnosti. Takže tím můžeme krásně oslavit. A já myslím, že je to opravdu hlavně o pozornosti toho, co dělám, a o vnímání, jak se to dotýká mě i ostatních.
0: Takže zamyslet se a přemýšlet, jak bychom mohli pomoct v tom všedním životě. Ale třeba dnes jsem tady mluvil s jedním posluchačem a ten říkal, že by jako oslavil ten den tím, že by třeba pozbíral někde nějaké odpadky. Je i tohle nějaká cesta?
3: No tak samozřejmě, ale když se nad tím zamyslíme, jak se tam ty odpadky dostaly do té přírody, tak je tam zase musel odložit nějaký člověk. A ten si neuvědomoval ty souvislosti. A vůbec ho nenapadlo, že když mu něco upadne z ruky, tak asi pravděpodobně to se nevypaří jen tak. Prostě to tam zůstane a buď se s tím musí popasovat ta příroda, což například u plastových odpadů, se kterými se bohužel často potkáváme, jsou jako desítky, někdy u některých druhů plastu třeba i stovky let a neodhazovat. A proto možná už i vy nebo vaši posluchači nebo posluchači Rádia Junior znají takové to heslo, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.
0: No, to je pravda. Proč vlastně slavíme Světový den životního prostředí?
3: Já, když budu mluvit za sebe,
0: ano.
3: Tak myslím si, že vždycky všechna tahle ta výročí mají za úkol připomenout, že ty věci nejsou jako samo sebou, že bychom si jich měli vážit, že je důležité si uvědomit, co tady pro nás je připraveno a že je důležité o to pečovat. A připomenout si, třeba někdo připomenout si to, co jako sám dokázal, anebo i jako poděkování za to, že to tady máme a že to tady máme pěkné.
0: Připravuje projekt Recyklohraní nějakou akci na tady ten den nebo na tohle období?
3: Ne, přímo na tento den akci nepřipravujeme. Recyklohraní funguje tak, že vlastně učitelům nabízí jakési výzvy do výuky a zrovna teďka v květnu a v červnu tak probíhá výzva, která se právě váže k plastům, plastovým obalům a je to takový úkol, který má několik jakoby podtémat a aktivit, které můžou učitelé se svými žáky řešit. A my se v tomhle úkolu vlastně věnujeme životnímu cyklu výrobku, tak aby si děti, žáci, studenti zvědomili v různých aktivitách, teda každá věc vzniká z nějakého materiálu, v případě plastu je to ropa, a je potřeba ji upravit, zpracovat, vyrobit výrobek. Ten výrobek se dostává do obchodů a k nám. A my jako spotřebitelé a ti, kteří ho využíváme, vlastně máme obrovský vliv na to, jak dlouho slouží, jak efektivně slouží, jak si využít to všecko to, co bylo před tím naším používáním, před tou naší spotřebou, a pak máme velmi důležitou roli v tom, právě kam ten výrobek, když už ho nepotřebujeme, tak jestli ho někomu věnujeme, jako třeba nějakou plastovou hračku, nebo jestli ho využijeme opakovaně, třeba nějaký plastový kelímek, který jsme dostali na jednorázový nápoj, ale on nám může posloužit ještě dál, jako stojánek na tušky třeba, a kam ho odložíme, když už opravdu ho nepotřebujeme. Mm-hmm. Takže velmi důležitá rola spotřebitele. Takže to připomínáme v úkolu, který teďka probíhá ve školách v recyklohraní v rámci celé České republiky. A už se nám vracejí zpětné vazby od učitelů, jak ten úkol s dětmi řeší. Je to příjemné to sledovat, že to téma i ve školách mezi učiteli a mezi dětmi dostává pozornost. Máme z toho radost. A to je pro nás taková oslava.
0: No, paní ředitelko, vy ale životní prostředí vlastně nad ním přemýšlíte každý den. Je to vlastně náplň vaší práce. Jak vy sama budete slavit dnešní den?
3: No, já nemám úplně speciální plán pro sebe. Úplně upřímně přiznávám, protože my zrovna teďka končíme, nebo dnešní den je druhý den konference pro učitele, takže vlastně já ho tak trochu oslavím i poděkováním těm aktivním učitelům, kteří jsou s námi na konferenci, kteří s dětmi, se svými žáky a studenty se tématům ekologie věnují systematicky, trpělivě celý školní rok. A to je vlastně pro mě taková oslava setkání s učiteli a s lidmi, kteří to žijí v každodenní praxi stejně jako já.
0: Školní rok pomaličku končí, ale příští rok, kdyby se školy chtěly zapojit do projektu Recyklohraní, jak to udělat?
3: Děkuju za tohle připomenutí. Je to velmi jednoduché, protože na webových stránkách www.recyklohrani.cz je možná registrace. Ta registrace je jednoduchá přes jednoduchý formulář a přihlášení znamená, že my začneme mít informace o té škole, o kontaktní osobě a budeme posílat nabídku na různorodé aktivity, které s námi školy můžou potom absolvovat formou právě buď těch úkolů, nebo připravujeme takové, řekněme, intenzivnější regionální projekty a nabídky, ve kterých se třeba vznikají i žákovské projekty, pokud třeba skupina dětí ve škole má pocit, že by chtěla něco změnit, že se jim zdá, že právě se hodně plýtvá vodou třeba na toaletách, nebo že je mrzí, že jejich spolužáci vyhozují svačiny, nejí svačiny a plýtvá se jídlem, tak tam vznikají moc hezké projekty žákovské na omezení plýtvání potravinami a nebo vodou, a nebo připravujeme i webináře pro učitele. Máme lektorské programy, se kterými můžeme přijet do školy, a připravujeme metodiky. A máme i partnery, díky kterým mohou žáci ve školách zažít třídění velmi prakticky, protože máme partnery na sběr baterií, mobilních telefonů nebo náplní do tiskáren. Jsou takové specifické komodity, nejsou to prostě jenom ty obaly, se kterými se potkáváme nejčastěji. A nejenom, že se žáci a studenti o tom tématu učí se svými učiteli, ale ve školách jsou sběrné nádoby, kde ti naši partneři vlastně zajistí odvoz a recyklaci skutečnou toho, co se vyzbírá ve škole. A pak se i žáci ve škole dovídají o tom, jaký přínos měla ta recyklace, kolik se vytěžilo z toho druhotných surovin, protože všechno, co je okolo nás, se tou recyklací vlastně stane surovinou pro další výrobu. A to je vlastně podstata slova recyklace.
0: Bezva. Moc děkujeme za povídání a za to, že se můžeme připojit do Recyklohraní, takže www.recyklohraní.cz, je to tak správně?
3: Je to správně.
0: Tak děkuju moc a krásný den.
3: Já také děkuji, krásný den všem a dětem také brzy krásné prázdniny.
0: Holky a kluci, mým dnešním hostem byla ředitelka a manažerka projektu Recyklohraní Hana Ancorgová.

7 hodin, 38 minut, dáme si další písničku a pak už se spojíme s Jakubem Čížkem, který nás pozve na oslavu 100 let Sočru, tedy souboru Českého rozhlasu, který se uskuteční zítra v Riegrových sadech.

0: fire. Symfonický orchestr Českého rozhlasu odstartuje oslavy svého 100. výročí open air koncertem pod širým nebem pro širokou veřejnost v sobotu 6. června v Riegerových sadech Praha 2. Ta se promění v celodenní hudební scénu, no a vstup je zdarma. Více nám prozradí Jakub Čížek. Krásné dobré ráno, Jakube.
1: Dobré ráno všem juniorům a jejich rodičům, pokud taky poslouchají.
0: Tak na co se můžeme těšit?
1: My zveme všechny do Riegerových sadů na skoro celé odpoledne, protože sice večer zahraje symfonický orchestr, ale už od 15 hodin máme připraven program, respektive moji kolegové, pro děti. Je to naše volohraní a to je kolegyně Jana Trojanová, která právě má takové hudební hrátky s dětmi, takže když rodiče přijdou s dětmi, budou je tam moc na chvilku posadit, odezdat, aby si mohli hrát s hudbou, poslouchat. A ty vstupy budou pak ještě asi 3, ale už nebudou 3/4 hodinové, už budou jenom kratší, ale vlastně od těch 15 hodin tam budeme mít několikrát i program pro děti.
0: Tak to je super. No a co pak tedy nás čeká k večeru? Protože co zahrnuje koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu?
1: Tak já jenom doplním, že než odstartuje symfoniák večer, tak ještě máme vlastně 4 předkapely, tomu říkáme, byť je to možná trošku v uvozovkách, ale jsou to uskupení, kde hrají právě kolegové ze Sočru a jedním z nich je Dechovka, to bude o 16 hodin a mohu to opravdu doporučit, protože jsem to sám slyšel. Ale pak ještě soubory Klarinet Sektory a Epoch Quartet od 18 a od 19 hodin a ten velký koncert začne potom ve 20 hodin, kdy jsme si připravili s naším šéf-dirigentem Petrem Popelkou a Robertem Jindrou, to je náš hlavní hostující dirigent, takový pestrý program, který si myslím, že všechny potěší, protože sice to jsou věci z klasické hudby, ale jsou to takové ty kousky, které skutečně bych řekl, každý zná, každý má rád, ať už je to Vltava nebo Largo z Novosvětské symfonie, nebo třeba Jízda Valkýr, takže by to mělo být velkolepé, zábavné.
0: No tak to je super. A jak to bude vypadat v Ligráčích? Kde bude nějaká stage a jak to tam chystáte?
1: To je dobře, že se ptáte, protože Riegerovy sady jsou přece jenom trošku větší, aby to lidé nehledali. My jsme si vybrali tu krásnou vyhlídku na Hradčany, vlastně co je nad Italskou ulicí, co je, řekl bych, skoro nejblíž k nám do Českého rozhlasu, ale hlavně proto, že tam je krásná louka, kde si lidi skutečně můžou posadit, poležet na dekách, mohou si udělat piknik, budou samozřejmě připraveny i stany s občerstvením. Ještě znovu zopakuju to, co jste i říkal, že vstup je zdarma, respektive není potřeba nikde si nic rezervovat, nikde nic řešit, prostě přijďte do Riegerových sadů, posaďte se na louku a můžete poslouchat.
0: Tak asi nejdůležitější informace, od kolika hodin to celé startuje a do kolika si máme
1: ještě jednou
0: čas.
1: Řeknu, že od 15 hodin už budeme začínat tím vlnohraním, tím programem pro děti a potom od 16 hodin postupně v každou celou hodinu budou už jednotlivé kapely a od 20 hodin bude velký symfonický orchestr.
0: Super, děkuju. A tady jsme tady zjistili, že to je k oslavě 100. výročí Sočru, ale že to jako startuje. Budou ještě další akce k této příležitosti?
1: Tam je to trošku takové, bych řekl, ne komplikované, ale malinko potřeba vysvětlit, protože rozhlasový orchestr skutečně existuje 100 let, ale ten první historický koncert byl v říjnu v roce 1926 a tím pádem ta naše sezóna potom, ta oslavná, bude startovat někde na sklonku září. Nicméně teď je léto, teď jsou festivaly a teď je příležitost, protože ta sezóna už je i zveřejněna, takže my samozřejmě tou stovkou už žijeme teď, takže skutečně kromě zveřejnění sezóny jsme se rozhodli, že uděláme takto koncert pod širým nebem a přirozeně ten červen, kdy je hezky a jakože zítra má být celkem hezky, tak se nabízí.
0: Mm-hmm, to určitě, ale mě zajímají ještě další akce, právě třeba od toho října dál, co Sočil připravuje.
1: Tak ta celá sezona tam těch koncertů, my máme asi 30 těch vlastních, pak ještě budeme hrát na festivalech, takže mohu pozvat na ty klasické věci, ale takové zajímavosti by mohly být třeba koncert s Monkey Business v listopadu ve Fóru Karlín, nebo nebo třeba taková velkolepá věc, 1000 hlasů, kde se sejdou sboristé z celé České republiky a bude jich skutečně asi 1000 těch zpěváků a to je v prosinci ve Smetanově síni obecního domu. Tak to jsou takové zvláštnosti, které jsme si připravili pro tu stou sezonu.
0: Nejlépe sledovat na webovkách Sočru, tedy Českého rozhlasu. Je to tak?
1: Ano, ano, sočr.rozhlas.cz, tam všechno najdete.
0: Tak děkuju moc za pozvánku, přeju, ať se zítra vše vydaří a všichni jsou spokojeni, ať všechno dopadne tak, jak si představujete. Díky moc a hezký den.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Jakub Čížek, hostem ranního restartu Rádia Junior, no a zítra, tedy 6.6. v Rígrových sadech, oslava ke 100 letům Sočru, tedy souboru Českého rozhlasu od 15.00.

0: 7 hodin 50,5 minutky. Mám tady vzkaz od Klárky Novákové.
1: Ahoj, víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno.

7 hodin 55 minut, poslední ranní restart v tomto týdnu směřuje ke svému konci. Je tady čistá jako láska, ale ještě předtím prozradím, kdo dnes slaví svátek nebo narozeniny. Máme tady 156. den roku 2026, svátek slaví Drahoslav. No a narozeniny například herečka Evelina Steinmarová, zpěvačka Jitka Zelenková, herečka Jana Janěková, moderátorka Markéta Majerová, herec Stanislav Majer, hokejista Jakub Klepiš nebo hokejista Radko Gudas. Pokud právě dnes slavíte svátek nebo narozeniny, přeji vše nej.

0: Příšerné zlobilky, pátá část, se na vás řítí už za chviličku. No a odpoledne v klubu Rádia Junior se můžete těšit na olympijský den s Davidem Novotným, protože olympijský den nás čeká. Proč zrovna olympijský den, kde všude se poběží, jak oslavit tento den sportu, tak to se dozvíme po 19. hodince. Teď už mi nezbývá, než se rozloučit, popřát vám krásný den. No a v 17.00 opět naslyšenou. Od mikrofonu se loučí a krásný den přeje Jirka Kohout. Ahoj!
1: Rádio Junior, pohádka.

0: Holčička a syčení. Byla jedna holčička a ta uměla být hodně protivná. Jak nebylo po jejím, nebo když neměla to, co druzí, nafoukla si jako bublina. Někdy taky obrátila oči ke stropu a dělala co? A obvykle ještě něco ošklivého řekla, takovou jedovatou poznámku. Pozvala ji například kamarádka na návštěvu a holčička hned začala pomlouvat její panenky. Je, takovou bych nechtěla, ta má hnusný vlasy. A táhle ta kouká jako vykulená. A támhle ta má divný šaty. A to všechno proto, že kamarádku ve škole paní učitelka pochválila, zatímco holčičku ne. V zimě zase holčička řekla tatínkovi, že ty pyhy, co má na nose, jsou ošklivé a jestli by s nimi neměl jít k doktorovi. To proto, že jí nedovolil koupit si v lednu zmrzlinu. Vůbec si nepřipustila, že táta má strach, aby nenastydla a že to s ní myslí dobře. Někdy byla ta holčička protivná i bez příčiny. Zjistila, že jí těší, když může někomu ublížit. Kamarádovi, co zapomněl úkol, nastínila hrůzy, ke kterým dojde. Dostane poznámku, doma trest, zakázaná televize. Radovala se, když viděla, jak hoch zbledl. A rozlobilo ji, že učitelka chlapci jen zahrozila prstem a řekla, ať se to víckrát neopakuje. Holčička se ušklíbla, když babička nemohla navléknout nit do jehly a počastovala jí předpovědí, že jistě přijde o zrak. Což byl nesmysl, babičce stačily brýle, ale taková poznámka od vnučky ji zabolela. A s holčičkou to bylo čím dál horší. Maminka přišla domů s krásnou zprávou. Čekáme, miminko! Tatínek se zaradoval a dal mamince pusu. Budeš mít bratříčka? Oznámil holčičce. Jenže ta obrátila oči v sloup. Co? Řekla. Já žádného bratra nechci. Bez tak bude ošklivý a hloupý. Mamince i tatínkovi to přišlo líto. Proč by měli mít ošklivé a hloupé miminko? A holčička pokračovala. Nemyslete si, že ho vezmu k sobě do pokoje u smrkance. Nechte si ho, kde chcete. Já si s ním nikdy hrát nebudu. Takhle si to rodiče nepředstavovali. Radost nad očekávaným děťátkem jim holčička úplně zkazila. Měli v úmyslu jít na večeři do restaurace, aby tu zprávu oslavili, ale teď se jim nikam nechtělo. Maminka k večeři pouze umíchala vajíčka. To nemáme nic lepšího, odfrkla holčička. Pak se umyla a šla spát. Ani nedala rodičům pusu na dobrou noc. Usnula hned, jak vklouzla do postýlky, ale záhy vzbudil divný zvuk. Takové šustění. Otevřela oči a hrozně se polekala. Nad její postelí se tyčila velká hadí hlava. Zasyčel had. Nelekej se, jsem tvůj přítel a přicházím s dobrou zprávou. Krásně syčíš a jsi z nás nejjedovatější. Proto jsme si tě vybrali za královnu. A jen to had řekl, už to bylo. Holčičce zmizely nohy i ruce, tělo jí obrostlo šupinami a zbyla jen původní hlava. Na té ovšem vyrostla korunka. Holčička se skutečně proměnila v hadí královnu a odplazila se z pokojičku do nedalekého lesa. Tam ji čekali další hadi. Uklánili se jí a tančili na ocasech. Hodně jí taky lichotili, kam na ty jedovaté řeči chodí a že oni by na ně nepřišli a podobně. To holčičku potěšilo, stejně jako pomyšlení, že rodiče budou mít o ní strach. Dobře jim tak, pomyslela si, když jim nestačím a chtějí další dítě. Zpočátku se holčička cítila mezi hady dobře, ale za čas jí vládnutí přestalo bavit. Spát musela v suchém listí a k jídlu jí nosili syrová vejce a myši. To si holčička hned vzpomněla na řízky a na jablkový závin. Ale musela jíst, co bylo, jestli nechtěla umřít hlady. Taky jí počase začalo vadit, jak hadi stále něco kritizují, pomlouvají, jak nad vším zvedají oči k nebi a syčí. Uvědomila si, jak je to vlastně nepříjemné. A už se jí stýskalo po domově, po mámě a tátovi. Dokonce si řekla, že mít bratra na hraní by bylo docela fajn. Ale co to bylo platné? Byla hadem a s tím se nedalo nic dělat.
1: Cože, a to je konec?
0: Mohl by být, ale není. Tatínkovi a mamince holčička přece jenom moc chyběla a stále ji hledali. Tak došli i do lesa a holčičku tam našli. Zaplakali, když viděli, co se jí stalo, a vzali si ji domů. Tam jí nalili misku mléka, protože to se má hadí královně dávat. Holčička se napila a řekla: to je dobré mlíčko a to jsem ráda, že jsem s vámi doma. Je to tak krásně. A tím kouzlo přestalo působit. Jed, který měla holčička dříve v ústech, se vyplavil do mléka a z hadí královny byla opět holčička.
1: A ta holčička už nebyla protivná a nesyčela?
0: Ne, od té doby z ní bylo učiněné sluníčko. Na všechny se usmívala, na všem dokázala najít něco dobrého a pěkného. A pokud jde o syčení, no, někdy si zasyčí, když se na trávníku na slunci skroutí do klubíčka. Ale je to jiné syčení než dřív. Takové blažené, navozující pohodu.
2: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
3: Chceš si poslechnout další příběhy?
2: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

už se blíží houkačky. Zapeklitá situace vyvolala paniku. Ve vozovce běhá ovce, skočila tam z chodníku. Chode

0: koloběžka, bubáci a hastrmani,
1: zlatovláska, sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: cały kluci, vítejte v mé, tedy už o nově pohádkové školce. Dneska máme velké plány.
1: Přesně tak. Ahoj kamarádi. Ahoj Ušoune.
0: Ahoj Jani. Ano? Kdo je tam?
2: Dobrý den, já jsem princezna Justína z Malého království. Můžu dál?
1: Samozřejmě. Ahoj, princezno.
0: Ahoj, rádi tě poznáváme. To jsme nevěděli, že dneska přijde na návštěvu princezna. To bych si byl jistě učísl pliš.
1: A co pak tě k nám Justínko přivádí?
2: Ale Jani a Ušoune, já mám velikánské starosti. A když má starosti tatínek král, tak jde za svými rádci. A protože já žádné rádce nemám, tak jsem přemýšlela, koho ráda poslouchám a kdo by mi určitě dobře poradil. No a jsem tu.
0: Je, holky a kluci, je, Jani, to je paráda. My budeme rádcové.
1: Už teď jsem na nás pyšná, Ušoune, že si nás Justýnka vybrala jako rádce. Tak pověz, Justýnko, co tě trápí?
2: Ale představte si to, že mi maminka královna a tatínek král včera řekli, že už je čas, abych se vdala. To já vím, že budu brzy vládnout, ale myslela jsem, že si budu moct svého manžela dlouho a pečlivě vybírat. Jenže už zítra bude první velký ples a potom ještě dva. No a potom třetím musím říct, kterého prince jsem si vybrala. A přeci za tři plesy nemůžu zjistit, koho budu mít ráda.
0: Je, tak tady je každá rada drahá.
1: Ale neboj se, Justýnko, něco vymyslíme. A dáme si k tomu vymýšlení naši dnešní první písničku.
0: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy ušou novou pohádkovou školku, ve které jsou z nás, tedy země a z Jany, rádcové.
1: Přišla se s námi poradit princezna Justýnka z Malého království, aby věděla, jakého princesi vybrat za manžela.
2: Ahoj kamarádi, no řekněte, co byste mi poradili?
0: No, já to vidím na tři úkoly.
1: Jo, musím s tebou souhlasit, ušoune. A ty úkoly musí být, jak se říká, na míru. Justýnko, prozraď nám, jaký by měl tvůj vyvolený být.
2: No, měl by být hodný a spravedlivý a měl by mě mít rád. Ale jak to všechno poznat za tak krátkou dobu?
0: Já už to možná mám.
1: Co máš na mysli, ušounku?
0: No, myslím, že by na váš první ples mělo přijít strašidýlko se zlomenou nožičkou. No, a který princ mu pomůže, ten je určitě hodný.
1: Já tedy zírám, ušounku. To je, myslím, moc dobrý plán. Takže dnešní úkol je jasný.
0: Ušounův úkol. Holky a kluci, dneska si za úkol natrénujeme, jak předstírat zlomenou nohu.
1: No, prostě si zahrajeme na herce.
0: Já mám asi zlomenou nohu. Není tu nějaký princ, který by mi pomohl?
1: Ušoune, hlavně na to nešlapej. Jo, to není doopravdy. Teda ty jsi rozený herec. Dnešní úkol si zvládl, ani jsem nemrkla. Tak Justýnko, první zkoušku pro prince už máme vymyšlenou. Co tomu říkáš?
2: Myslím, že to by fungovat mohlo. A jsem moc ráda, že jsem se přišla poradit zrovna s vámi. No ale jak zjistíme, jestli je taky spravedlivý? To je totiž pro budoucího krále strašně moc důležité.
0: Opět si bereme čas na rozmyšlenou a pustíme si k tomu další super písničku.
2: Tak to se těším.
0: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Dnešní školka je hrozně moc důležitá.
1: Protože pomáháme princezně Justýnce. Jsme jejími rádci, aby si dobře vybrala ženicha.
0: A teď zrovna vymýšlíme, jak zjistit, zda jsou princové, kteří se o ní ucházejí, spravedliví.
1: Jo. Tak na druhý ples by měl přijít někdo, kdo se hádá, a princezna Justýnka
0: by měla prince poprosit o radu, jak tu hádku vyřešit.
1: No, ty jsi mi to vzala z pusy, přesně no. To jsem měl na mysli. Ano, ano, no to je dobré. A o co se budou ti dva hádat?
0: No, budou se hádat
1: Ale počkej,
0: já jenom přemýšlím.
1: Já myslím, že trénuješ na nějakou písničku.
0: Ne, já jsem trénovala mozek, co mi vymyslí.
1: Tak budou se hádat o
0: buchty.
1: Jo, co? Jak to myslíš, Jani?
2: Ano, jak to myslíš, Jani?
0: No, přijdou dva kuchaři a jeden všechno na buchty připravil a druhý je pak upekl. A teď se hádají, kdo z nich ty buchty sní. Chtějí je oba.
1: Jo, to je dobrý nápad. Já myslím, že to je moc dobré. Jani, spravedlivý král by měl vědět, že se mají co? Rozdělit.
2: Máte pravdu, skvělé řešení. Děkuju moc za druhou radu.
0: Není záč, princezno Justýnko. Jsi moc milá a my budeme moc rádi, když budeš i šťastná.
1: Přesně tak.
2: Ale jak poznám, že mě má některý z princů doopravdy rád? S tím mám největší starost. Bojím se, aby mě nikdo nechtěl jen proto, že jsem princezna.
0: A víš, že to je vůbec úplně nejjednodušší.
2: Jak to?
1: Jasně, jak to?
0: No, popros Justýnko svého tatínka krále, ať na posledním třetím plese všem řekne, že neplníš jeho královská přání tak, jak se na královskou dceru sluší, a proto od něj nedostaneš žádné věno, a jestli tě i přesto bude nějaký princ chtít, musí si tě vzít do svého království chudou jako kostelní myš.
1: Tedy, Jani, to je teda hustý, ty jsi ale mazaná.
0: Děkuju.
2: Já děkuju, moc jste mi pomohli, vážně. Tak já běžím všechno připravit.
1: No, tak utíkej napřed, já tě dohoním, jen co tady s Janou ještě něco vyřeším, protože je na řadě, co?
0: My si teď za odměnu po té velké rádcovské práci dáme pohádku.
1: Ušounova pohádka.
3: Ticho, kluci, děvčátka, je tu nová pohádka. Ticho, kluci, děvčátka, je tu nová pohádka. Prozradí vám, čím je vina neposedná Kateřina. Uslyšíte ve chvíli, co jsme spolu zažili.
4: Řeknu vám rovnou, že s Kateřinou to nemám vůbec lehké. Proč?
5: To je právě ono.
4: Vypadá jako jiné děti, ale ty její nápady. Například, jednou jsme spolu byli v obchodním domě. Loudali jsme se, protože v obchodním domě se loudají všichni, a prohlíželi si všechno možné. Zastavili jsme se až v oddělení, kde se prodávají koberce. Podívej se na ten kouzelný koberec. Ukázal jsem na pestře kvítkovaný koberec, který byl opravdu zvláštní a určitě i ze všech nejkrásnější. No. A od té chvíle mi Kateřina nedala pokoj. Mručela, že zrovna takový bychom nejvíc potřebovali, že jedině tenhle by se jí hodil před postel, aby jí nezábly nohy, když vyleze z teplých peřin. Slibovala hory doly, až jsme koberec koupili. Když jsme ho donesli domů, Kateřina se mne zeptala.
5: Létají všechny koberce? Nebo jenom ty kouzelné?
4: Netušil jsem, o co jí jde, proto jsem řekl popravdě. Kouzelné, létají jenom ty kouzelné.
5: A dovedl bys na takovém koberci letět?
4: Že se vůbec ptáš? Na koberci jsem se něco nalétal. Nechtěl jsem před Kateřinou přiznat, že bych také něco nedovedl. To se posadíš na něj takhle, se skříženýma nohama. Předváděl jsem hned, jak se sedí se skříženýma nohama. Vezmeš píšťalu nebo klarinet, hraješ a hraješ, no a koberec létá. Při vysokých tónech nahoru, při hlubokých tónech dolů. Nic to není. Kateřina na mne hleděla s obdivem, to jsem poznal. A já se radoval, že mám vyhráno. Potom se však ozvala znova.
5: Takže bychom se mohli proletět.
4: Co? Ale přece nemáme kouzelný koberec. Zachraňoval jsem, co se dalo. Ale všechny moje naděje se rozplývaly jako pára nad hrncem.
5: Jen se nevymlouvej. Sám si říkal, že tohle je kouzelný koberec. Proto jsme ho přece koupili, ne?
4: No. Místo, abych Kateřině celé to nedorozumění, jak se patří, vysvětlil, přidal jsem další vytáčku. Ale vždyť nemáme ani píšťalu, ani klarinet. A znovu jsem nepochodil. Kateřina zajásala.
5: Klarinet seženu!
4: Vyběhla z domu a když se za chviličku vrátila s klarinetem vypůjčeným od souseda, mrkla se, neměl jsem už na vybranou. Vynesli jsme koberec na trávník, Kateřinu se skříženýma nohama jsem posadil před sebe a dřív, než jsem klarinet přiložil ke rtům, nakázal jsem jí a teď hezky zavřít oči, aby se ti náhodou nezatočila hlava z té výšky.
5: Ale se zavřenýma očima nic neuvidí.
4: No, to se nedá nic dělat, holčičko. Jestli chceš, budu ti cestou podávat zprávy, kudy a kam právě letíme. Jestli nechceš, tak nepoletíme vůbec. Moc nadšeně se nyní Kateřina netvářila, ale nakonec se s mou podmínkou smířila.
5: Když jinak nedáš, tak já ty oči raději zavřu.
4: Ještě chvíli počkej, nejdřív si klarinet trošičku vyzkouším. No dovol, přece ovčáci čtveráci.
5: Aha, no to jsem nepoznala. Moc ti to hraní nejde.
4: Víš, jak dlouho jsem na klarinet nehrál? Podruhé to bude určitě lepší. Poslouchej.

0: ti to povedlo. Už jsem ovčáky poznala.
1: No, tak zavři oči a poletíme. Počkej, máš zavřené oči?
0: No jo, dávno.
1: A pořádně?
0: Mám v nich úplnou tmu.
1: Tak pozor. 3, 2, 1. Dál jsem se nedostal. K plotu se přikolébal soused Mrklas. A protože zvědavě natahoval krk přes plaňky, upozornil jsem Kateřinu. Mrklas!
0: Nemrkla. Ani trochu jsem nemrkla.
1: Kateřina se bránila. No, patřilo mi to. Sám jí pořád opravují, říká se pan Janoušek, pan Potměšil, pan Rambousek. A teď, abych opravoval sebe. Pošeptal jsem jí. Ne ty, za plotem. Pan Mrklas.
0: Já.
1: Chce se asi dovědět, jak se létá na koberci, nebo co?
2: Na co pak si to hrajete vy dva?
1: Zatímco já jsem nevěděl, co panu Mrklasovi odpovědět, Kateřina si s odpovědí poradila docela snadno.
0: My se prosím učíme hrát na klarinet.
2: Aha.
0: Ano, a na koberci sedíme, aby nás nestudilo, víte?
2: V tom případě vás nebudu déle zdržovat. Klarinet je krásný nástroj. Učte se, učte.
1: Pan Mrklas odešel a my jsme konečně mohli vzlétnout. 3, 2, 1. Nejdřív jsem na klarinet zahrál pár vysokých tónů, abychom jako letěli nahoru.

0: A potom jsem Kateřině podával zprávy. Pod námi jsou Krkonoše, samé kopce, samé hory. Jú, teď jsme málem zavadili o věž Jičínské brány. Teď jsme nad Prahou. Uprostřed se leskne řeka Vltava. Sochy na Karlově mostě by nám rády zamávali, ale nejde jim to, protože jsou z kamene. Přeletěli jsme Hradčany. Jú, to je rychlost. A dole jsou třeboňské rybníky.
1: A vidíš v nich nějaké ryby?
0: Ryby? Okamžik. Vidím jen jednoho kapra. Ale pořádného. Právě vystrčil hlavu nad hladinu a něco na nás volá. Máš to marné, kapříku. My tě tady nahoře stejně neslyšíme. Jú, teď letíme nad mořem. To je vody. A ty vlny. A teď se blížíme k Africe. Vypadá to tu jako obrovské pískoviště. Kateřino, tady by se stavěly tunely a pískové hrady. Kolem dokola je to samý písek. Jsme pěkně daleko.
1: A neměli bychom se už raději vrátit?
0: A proč vrátit? Tebe létání na koberci nebaví?
1: Ale baví. Víš, abychom byli včas u večeře.
0: No jo. Ještě, že jsi vzpomněla, vždyť ono už je 17:30. To víš, já když se dám do létání, tak nevím, kdy přestat. Odpověděl jsem Kateřině. A když se mi podařilo zahrát na klarinet i několik hlubokých tónů, znamenalo to, že klesáme, že letíme dolů.

0: No, a jsme zase doma. Můžeš otevřít oči.
1: A mírně jsem se na koberci zakymácel, aby naše přistání vypadalo jako opravdové přistání.
0: Tak co? Jaké to bylo?
2: Jú, nádherné. Ale víš, musím se ti k něčemu přiznat.
0: A k čemu, prosím tě? Celou cestu si byla vzorně hodná, nic si neprovedla.
2: To si jen myslíš, že jsem nic neprovedla. Nad Afrikou jsem na chviličku otevřela oči. A tak vlastně vím, že... Zkrátka vím, že jsme vůbec nikde nelétali. Ale jinak to bylo skutečně nádherné. Ty si totiž umíš moc hezky vymýšlet.
1: Tak, a bylo to venku. Popadl jsem klarinet a běžel jsem ho vrátit panu Mrklasovi. A jestli jsme od té doby ještě někdy na našem kouzelném koberci létali?
0: Jak bychom mohli, když nemáme ani píšťalu, ani ten vypůjčený klarinet?

krátka, končí dnešní pohádka. A tím kluci děvčátka, končí dnešní pohádka. Prozradila, čím je vina neposedná Kateřina.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, do které dneska přišla princezna Justýnka. My jsme jí poradili, jak poznat toho nejlepšího prince. A víte, co je na tom nejzajímavější? Že zatímco my jsme poslouchali ve školce jednu jedinou pohádku, v království princezny Justýnky uběhly celé 3 dny. A tak nám může Ušoun prozradit, jak to celé dopadlo.
1: Přesně tak. Myslím, že jsme jí poradili dobře. A když jsem hrál strašidílko au, se zlomenou nohou, našel se tam jeden princ, který mi hned pomohl a doprovodil mě k doktorovi. Ale Justýnka, ta se jenom nestačila divit. No, ale počkat, ona nám to všechno převypráví sama. Tak, kde je? Počkej, já něco slyším.
0: Ano, počkat, napnu uši. Já taky něco slyším.
1: Jo, a holky a kluci uhádnou, co to vlastně slyšíme, co? Ušounova hádanka.
0: Tak, holky a kluci, prozraďte nám, co je to?

0: Uwagi, 3, 2, 1. Fanfara!
1: No, tak to vypadá, že to v Malém království dobře dopadlo.
0: Ura, ura, já mám radost.
1: A já taky. A víte co? Oslavíme to písničkou.
0: Už je nová písnička.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Ahoj Janí, Ušoune, kamarádi, běžím vám honem poděkovat. Jenom díky vám jsem našla toho nejlepšího manžela a budoucího krále našeho království.
2: Máme velikánskou radost, Justýnko. Tak vyprávěj, vyprávěj, prosím, prosím.
0: No, jsme napnutí jako kšandy.
1: Představte si to. Princ Honza 15. z Velké královské Lhoty nejprve pomohl Ušounovi.
0: Ano.
1: Potom rozdělil mezi kuchaře buchty rovným dílem a ještě jim řekl, že jim budou chutnat víc, protože se o ně podělí.
2: Chytrý a spravedlivý princ.
1: A nakonec, když tatínek řekl, že mi nedá žádné věno, ostatní princové dělali, jako že tam snad ani nejsou. Ale Honza pravil, že mě má rád a vůbec mu nezáleží na tom, jestli budu mít věno nebo ne, protože nejdůležitější je láska.
0: To je tak krásné.
1: Přesně tak, jsem moc šťastná a to jen díky vám. Už musím běžet, přípravy na svatbu jsou v plném proudu. A vy, jen co skončí školka, přijďte na hostinu. Ahoj.
2: Tak ahoj.
0: Ahoj a děkujeme. No, to se piš, že přijdeme.
2: Jo, a já si nacpu popíček, dortíky, masíčkem, salátkem, bombonky s mrzlinkou a tak dále.
0: Brzdi. A pak tě bude muset princ Honza zase poslat k doktorovi a tentokrát opravdu s bolavým bříškem.
2: No, jenom jsem chtěl říct, že u pana doktora jsem všechno vysvětlil. Přeci nemůžu lhát panu doktorovi, že mám zlomenou nohu.
0: No, to máš pravdu, dobře si udělal.
2: Že jo?
0: Ale teď bys tam byl doopravdy, kdyby tě bolel pupík.
2: No právě, dobře, tak já se budu krotit. Ale Jani, my už se musíme rozloučit.
0: Ale ještě poprosíme kamarády o obrázky.
2: Ano. Dneska nám prosím namalujte princeznu Justýnku, anebo princeznu Justýnku s Honzou 15., anebo třeba i tu královskou svatební hostinu.
0: Mňam. A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
2: No a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
0: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a buďte hodní a spravedliví.
2: A taky se mějte rádi s těmi, kteří jsou okolo vás. Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si zatancujeme na krásnou písničku. Pohádkovou písničku, která určitě bude hrát i na svatbě princezny Justýnky a prince Honzy 15. Tak ahoj!
2: Ahoj! Ušounova písnička k tanci.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: hotové zprávy.
1: Obec Úherce na Plzeňsku otevřela skatepark o rozloze 600 metrů čtverečních. Jde o neobvyklé sportoviště s organickými tvary překážek od jednoduchých po skoro nejtěžší. Vybudováním sportoviště reaguje obec na rostoucí zájem o akční sporty. Skatepark je součástí sportovního a kondičního areálu s multifunkčním hřištěm, pump trackem, WC, zázemím a osvětlením. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Favorita poslal generálce na šampionát v 11. minutě do vedení Patrik Schick. V 72. minutě zaznamenal vítězný gól Tomáš Chorý. Pojistku přidal další střídající hráč Denis Višinský. A jaké bude počasí? Dnes bude zataženo s deštěm, ojediněle i bouřky. Večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů.

kámoš Mops. Možná nás znáte z kresleného komiksu Kačka a Mops, ale teď máme na Rádiu Junior i svůj vlastní seriál. Máš pravdu, Mopslíku. Je to super seriál o našich dobrodružstvích a tak doufáme, že si ho poslechnete. Ptáš se kdy? No přece od 8. června, vždycky v 19.50. A když to nestihnete, nevadí. Pustit si to můžete i na webu radiojunior.cz. Těšíme se na vás!

publikum, dámy a pánové, poslechněte si příběh, který je neuvěřitelný, ale přesto se udál ve Zlámané Lhotě.

0: grand.
1: Kvík.
0: To je přece věda, je. Yeah.

0: je to vůbec možný?
1: Pomalu začíná léto a vy se můžete naladit i poslechem.
2: Nový seriál Hlubina se blíží.
1: Budete se bát?
2: Možná trochu.
1: U jezera Tichá voda se během letní dovolené ztratí malý Vojta.
2: A postupně se začne odkrývat, že samotné jezero a jeho okolí není ideální místo pro klidné prázdniny.
1: Co tady nehraje?
2: A co o tom ví místní obyvatelé?
1: Poslouchejte.
2: Seriál Hlubina startuje na rádiu Junior 2. června.

Já bych se denil jako ďas, na vědomí to dávám, s tou, co by měla v oku jas a rozuměla kravám.

0: Junior.
1: Tak, pane řidiči, něco jste pil, ale to jste nás opravdu nepotěšil.

0: One, two, three.
1: Jo, bagr na lžíci, přece aby se nadlá v země. No a mně se zdálo o bagrovi, co dostal chuť na mě.

0: je. Na nic jsem nečekal a čepici jsem popad. A je. O, jak jsem byl v pyžamu, tak jsem rychle vypad. A je.
1: A je.
0: Zdrhám, slyším bagra, jak se z okna dere. Otočím se a on toužící, všechno kolem žere.

0: V lednici jsem našel jogurt, konflikty na polici. Ha! No a jak si plním tou snídaní svou chytrou palici? Došlo mi, proč já i bagr fungujeme se lžící. Chápeš? No tak doufám, že vám už to došlo taky.
1: Radio Junior.

0: se nám mohla přihodit dopravní nehoda. Kvíno, kam jedeš? Až teprve na zelenou můžeme vyrazit. Tak co děti, jedem?
1: Jedem!

0: svatém bytu tam to krásně žije. A stýpky z celé naší galaxie, převlečen za chrličtu spát, převlečen za chrličtu spát. Převlečen za chrlič, jdu spát.
1: Radio Junior.

0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem nakopne vaše pondělní ráno.
1: Zajímalo vás někdy, jakou slovní zásobu mají dva herci po ránu?
0: Vstávání nebylo nikdy jednodušší.
1: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart na Rádio Junior s Petrem a Karlem.

tyhle lidojedi, začínám se obávat o své bezpečí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí, neboť každou chvíli něco z džungle

nikam. Tyhle zvuky podivné mi nějak nesvědčí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí. Neboť každou chvíli něco z džungle zaječí.

0: V puse ani slinu, v batohu mi zbývá jen paštika zaječí.
1: A k tomu každou chvíli něco tady kvílí.
0: K tomu každou chvíli.

da se mi, že je nejlíp na zemi, kde jinde je sokol, nátělník a cvičky, nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky, kam bych letěl. A já

puňka. Ačkoliv tak krásně skřehota, řekli, ať se u opery nemotá. Vždyť to je homrekeke, přehluší i tympány, čineli i kontrabas, zkrátka marnost nad marnost, kdo chce

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem.
1: Každé pondělí od 6 do 8 na Rádiu Junior.

správy. Obec Uherce na Plzeňsku otevřela skatepark o rozloze 600 metrů čtverečních. Jde o neobvyklé sportoviště s organickými tvary překážek od jednoduchých po skoro nejtěžší. Vybudováním sportoviště reaguje obec na rostoucí zájem o akční sporty. Skatepark je součástí sportovního a kondičního areálu s multifunkčním hřištěm, pump trackem, WC, zázemím a osvětlením. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Favorita poslal generálce na šampionát v 11. minutě do vedení Patrik Schick. V 72. minutě zaznamenal vítězný gol Tomáš Chorý. Pojistku přidal další střídající hráč Denis Višinský. A jaké bude počasí? Dnes bude zataženo s deštěm, ojediněle i bouřky. Večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů.

0: právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na Rádiu Junior.
2: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

legrace, mé srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jihá!

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Focem. Už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Tak to si ji dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: No, tak to jsem čekal.
1: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se taky vyplatí.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A teď už si užijte veselou pohádku o desetiletém prezidentovi, viru způsobujícím hloupost a boji na život a na smrt v botanické zahradě. Příběh Eliáš Říha zachraňuje svět napsala Hana Lehečková. Režie se v roce 2017 ujala Izabela Šenková. Účinkují Matěj Převrátil, Pavel Tesař, Ivana Chýlková,

0: Další.
1: Znovu vás zdravím, vážení posluchači, a vítám u pořadu, který byl třikrát za sebou zvolen pořadem tisíciletí. Ano, přicházejí Žblepty s Emou.
2: Moderátorka Ema. Nekompromisní, vždy exkluzivní a zcela neúprosná. Ema. Moderátorka, která je tady skutečně pro vás.
1: Ema jsem já a nejsem tady sama. Schválně, jestli poznáte našeho prvního hosta po hlase...
3: Dobrý den, paní moderátorko. Dobrý den, vážení posluchači.
1: Poznáte? Nepoznáte? Nepoznáte?
3: Poznáte?
1: Ano! Není to nikdo jiný než sám Eliáš Říha. Jsem tak ráda, že jste konečně přijal pozvání do našeho studia.
2: Exkluzivní.
1: Mimochodem, máte velmi slušivou košili s motivem? Ukažte. Lokomotivy. To jste si kupoval sám, nebo vám pomáhala nějaká vaše kamarádka? Či snad přítelkyně?
3: Přítelkyně. Na holky mám času ještě dost, paní moderátorko.
1: Dobrá. Ale povězte nám, jak je vlastně možné, že se desetiletý kluk stane prezidentem? Nemáte pocit, že je to tak trochu netradiční?
2: Neúprosná.
3: To jste asi neslyšela o případu afrického kmene Kikiriki, kterému vládne fousatý kozel.
1: Na.
3: Údajně prý nikdy neměli moudřejšího panovníka.
1: Kikiriki? Ještě zajímavé. Říká se o vás, že jste byl výjimečný už od kolébky. Je to pravda?
3: Je pravdou, že znaky extrémní chytrosti jsem projevoval už jako batole.
4: Táto, Eliášek udělal ráno první bobek na nočníku.
5: No teda, máme mi to ale šikovnýho kluka.
4: Došel si pro nočník úplně sám. Sundal si plínku, sednul si s knížkou. A za 2 minuty měl hotovo.
5: Z něho určitě vyroste nějaký génius, vědec nebo manažer.
4: Co to bylo?
5: No, mamko, jestli to byl na tom záchodě on, tak nám z něho snad vyroste...
4: Doktor?
5: Ne, prezident.
1: Byl jste to vy?
3: Byl jsem to já.
1: Fascinující.
3: Měsíc na to jsem si začal brát místo knížky na záchod účty a kalkulačku. Dělal jsem rodinné účetnictví.
1: Takhle geniálního člověka si absolutně nedokážu představit na základní škole. Existovalo vůbec něco, co jste ještě nevěděl? Co jste se mohl naučit?
6: Vážení, poprosím o klid, ano. Pokud jste všichni připraveni, můžeme pokračovat. Tak, ví někdo z vás, kdo objevil Ameriku? Hugo Novák?
7: No, kdo objevil Ameriku? No kdo? Nějaký chlap? Cumulus Globus, nebo tak nějak.
6: Ticho, prosím vás. Víš co, Hugo, přestaň se předvádět, vyndej si tu žvíkačku z nosu, ano, a nevracej si ji zpátky do pusy.
8: Pro boha, Hugo!
3: Paní učitelko, já to vím. Ameriku objevil 12. října 1492 Krištof Kolumbus na své domnělé cestě do Indie.
7: A jsem to říkal.
6: Ano, Eliáši, to se sice píše ve školních učebnicích. Ve skutečnosti, ale...
3: Objevili Vikingové v čele s Leifem Erikssonem v roce 1000 našeho letopočtu.
6: Jistě. Máš pravdu. Ale vsadím se, že jsi nevěděl, že brambory...
3: Jsou původně právě z Ameriky. Český botanik a buditel Jan Svatopluk Presl je ve svém rostlinopise pojmenoval jako největší užitek, který lidstvo z objevení Ameriky měl.
6: Ale určitě nevíš, kdo mi vypil kafe. Ha!
3: No, to...
6: Myslel jsi, že víš všechno na světě, viď? Eliáši Řího. Ale taky nevíš úplně všechno.
3: Paní učitelko, vaše kafe nikdo nevypil. Před půl hodinou jste si ho vylila na svoji blůzku. No, jen se podívejte. Máte ji, řekl bych, celou pocintanou. No, asi byste se měla jít převléknout, nemyslíte?
0: Pane prezidente, jaká by měla být povinná večerka všech lidí v naší zemi?
3: 10 hodin večer. Občané mladší 6 let, 9 hodin večer.
0: Hned to vyhlásím rozhlasem, pane prezidente.
9: Pane prezidente, jste pro nebo proti zákonu o chutném jídle ve školních jídelnách?
3: Pro.
9: Skvěle, děkuji.
10: Pane prezidente, chceme vyhlásit válku barmě?
3: Ne, nechceme.
10: Geniální tah.
11: Pane prezidente.
3: Bez cukru s mlékem.
11: A nechtěl byste raději čaj? Káva obsahuje kofein.
3: Ale já nejsem dítě. Jsem Eliáš Říha, prezident. A teď mě prosím nerušte. Jdu vymyslet zákon, díky kterému lidé přestanou nadobro krást a podvádět. Ferdinande, vy se přestaňte cpát tím párkem a pojďte se mnou. No, potřebuju někoho, kdo to všechno krasopísmem zapíše. Tak ať mi to neumastíte.
12: Už jdu, pane prezidente.
5: Ten Říha, ten je co?
9: Nejlepší prezident, jakého jsme kdy měli.
10: Jo, kdyby mu bylo alespoň o 20 let víc.
1: Copak se neobjevil ani stín pochybnosti. Odpusťte, ale i přes vaši inteligenci jste pořád jen malý kluk.
9: Neúprosná.
1: Chlapeček.
9: Nekompromis.
3: Paní moderátorko.
1: Ano.
3: Člověk, který ve svých 8 letech vyřešil problém globálního oteplování a vynalezl algoritmus zajišťující všem občanům práci, co je baví a těší, takový člověk by prezidentem být měl, nemyslíte?
1: Byť jo. A co celá ta aféra okolo celonárodní nákazy? Pro vaše sebevědomí to musela být hrozná rána. Vidíte, a také pořádná životní lekce. Když jste zjistil, že jsou problémy, se kterými si ani vaše chytrost prostě neporadí.
3: Paní moderátorko, mile rád vám to od začátku vysvětlím, aby zde nedošlo k mylné interpretaci. Ferdinande, polkněte a zkuste to ještě jednou.
12: Pardon. Dobrý den, pane prezidente. Já vám sem jdu něco říct. No, ale já nevím, jak bych vám to řekl.
3: Ferdinande, buď se vymáčknete sám, nebo na vás vezmu obří odšťavňovač. Jste přece můj mluvčí, tak mluvte.
12: No, raději se podívejte sám.
3: Ale Ferdinande, co... No, rubrika počasí je zjevně přepis písně Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko. No co pak dnes máme apríla? První dubnový den, který je už od 16. století spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi.
12: No, víte, pane prezidente...
3: Článek v ekonomice. Koupit 5 rohlíků, kočičí paštiku pro Bertičku, játrovou paštiku pro babičku, olomoucké syrečky a nakládané okurky. Co to má pro boha být? Nákupní seznam nějakého novináře.
12: Ono se to má, pane prezidente, tě to je
3: a nebo tohle, Ferdinande. Dneska se na silnicích nesrazila žádná auta. Nikdo nenaboural ani na autodromu. Jenom v nákupáku do sebe vrazili 2 vozíky.
12: Pane prezidente.
3: Ano, Ferdinande.
12: Takhle to vypadá ve všech novinách.
3: Co ti chcete říct?
12: A bohužel nejen v novinách.
3: Ferdinande, přestaňte mlžit. Tak ven s tím.
12: Takhle to začíná vypadat v celé zemi.
3: Všechny moje poradce. Hned.
12: Jistě. Zvolám všechny poradce. Žádný strach. A pro jistotu objednám várku makových koláčků. No je tak pro jistotu.
3: Jsem Eliáš Říha, prezident. Já tomu přijdu na kloub.
12: Dobrý den, vážené noviny, televize a rádia. Vítám vás na tiskové konferenci na téma Co se děje s naší krásnou zemí? Vítám našeho prezidenta Eliáše Říhu, který právě přichází.
3: Ferdinande, pokud jste nepřinesl dost pro nás, pro všechny, jděte si to sníst do zákulisí. Milí novináři, občané, naší zemí se začal šířit nakažlivý virus, napadající lidské mozkové buňky a snižující chytrost. Nemocný člověk pak působí zmateně a ne zrovna bystře. To je vše, co v tuto chvíli s jistotou víme. Ale můžu vás ujistit, že děláme vše, co je v našich silách, abychom problém vyřešili. V minulosti náš národ čelil mnoha krizím, které vždy se vztyčenou hlavou překonal. Věřím, že tomu tak bude i teď. Nějaké otázky?
5: Bedřich Béďa, časopis Zahrádkář. Pane prezidente, jaké jsou vyhlídky na vývoj protilátky?
3: Správná otázka. Naši nejlepší vědci na ní pilně pracují a došlo zde k určitým dílčím pokrokům. Jsme schopni tuto nemoc vyléčit u infikovaných much, ale co se týče prasat, zůstává naše vakcína neúspěšná. Prasata po ní mají nutkání na zouci lakýrky a jaksi stepovat na jídelním stole.
5: A co je zdrojem této nákazy?
3: Zdroj nákazy zůstává v tuto chvíli neznámý, ale tým našich univerzitních vědců s tlustými brýlemi usilovně pracuje na tom, aby ho co nejdříve odhalil.
5: Rozumím tedy správně, že nevíte, co tu nemoc způsobuje?
3: Moment. Já bych spíš řekl, že ještě nemám dostatek informací, abych učinil nějaký jednoznačný závěr.
5: A pokud byste měl říct, jestli to spíš víte nebo spíš nevíte, co byste odpověděl?
3: To nevím.
5: Aha, píšu si. Eliáš Říha neví. Díky za odpověď.
3: Ale to není pravda, že bych nevěděl. Jen nemám dostatek informací.
9: Vlastník bytý časopis Buď fit. Já bych měl taky něco, co se chci zeptat schválně. Co si dám dneska večer k večeři, ha?
3: Nezlobte se, ale vaše otázka je v téhle situaci naprosto irrelevantní.
9: Haha, on to neví.
13: Přitom taková jednoduchá otázka, že jo?
9: No ano, kolegyně.
13: Jak to, že nevíte, co si dá tady pán bytý dneska k večeři? Co?
3: Dá si řízky.
9: Nedám si nic, pak jsem zapomněl nakoupit.
3: Pro mě za mě si dejte třeba suchý z nosu.
9: No to.
13: Pojď, půjdem najít tvoje rodiče a já jim hezky od začátku řeknu, jak jsi byl hubatý.
3: Zajďte na mě. Já nejsem žádné dítě. Můžeš si říkat, co chci.
9: Neodmlouvej a dej mi ruku.
12: No, už ani hnou. Mám v ruce nedojedený rohlík a nebojím se ho použít. Pane prezidente, dejte se na ústup.
3: Nemůžu přece utéct. Vždyť se podívejte, jak jsou zmatení a hloupí. Můj národ mě potřebuje víc než kdy předtím.
9: A až ty tvoje rodiče najdem, dej ti 20 na zadek, vařečku.
13: A když ne oni, tak já.
12: Nebo já. Tisková konference končí. Tisková konference končí.
1: A na ten zadek jste nakonec dostali.
11: Bac, bac, bac.
3: Naštěstí se nám podařilo včas uniknout. To však bylo to nejmenší. Vzhledem k rychlému šíření viru hrozilo, že dřív, než najdeme lék, všichni zhloupnou a už nezbyde nikdo, kdo by jej vynalezl.
1: Počkejte, moment. Někdo nám volá do studia?
14: Haló? Haló? Haló, pane prezidente, slyšíte mě?
3: Ano, slyším. Dobrý den.
14: Haló?
1: Ano, slyšíme vás.
14: Ano, tak tady Saskia z Rápošova. Já jsem se chtěla jenom poptat. Vás ta nemoc nezasáhla jako proč? Neměl jste náhodou nějaký tajný prezidentský léky, který nám, obyčejným lidem, nedali?
1: No, abych se přiznala, také mi to vždy přišlo trochu podezřelé. Vlastně jako hodně podezřelé.
14: Ano, a zdravím Lindu Patočkovou ještě do Dolňáku. Přijdeme po obědě, naschle.
1: Naschledanou.
14: Naschle.
3: Žádným prezidentským lékem jsem samozřejmě nedisponoval. Má to své vědecké vysvětlení. Většina dětí a 15% dospělých byly proti té nemoci imunní. Žádná prezidentská privilegia nemám. Tedy, krom toho, že si v zoo můžu pohledit žirafu Joffy.
1: Mm-hmm. A dokázal byste odpřisáhnout, že vy, prezident, který reprezentuje naši zemi, jste se nikdy neuchylil k násilí?
3: Co tím naznačujete, paní moderátorko?
1: No, médií se šíří zpráva, že jste bodnul Huga Nováka kaktusem do holeně. A v souvislosti s tím se mluví o vašem odvolání. Tak ale jako to, o tom přece neslyšíte poprvé, že?
3: Prosím vás, jde o další mediální bublinu, kterou milerád osvětlím. Ferdinande, musíme něco vymyslet. Něco geniálního, nečekaného.
12: Jo, souhlasím.
9: Dáte si buchtičky se šodou?
3: Ferdinande, soustřeďte se. Mluvil jsem s ministrem zemědělství o zavedení oslav narozenin pro krávy a prasata. Mm-hmm. A on se najednou zvedl a šel se houpat ven na houpačku.
12: A na těch oslavách by se podával normální šláčkový dort, anebo dort mrkvový?
3: Nemůžete alespoň jednou nechat to jídlo na 5 sekund být?
9: Nerad.
3: Dále.
9: Dobrý den.
3: Dobrý den.
9: Kde je tady kuchyňka?
3: To nevím. A co tady vůbec děláte? Máme dole ochranku.
12: Ochranka šla do parku naproti. Svlíkla se do plavek. Lehla si na deku. A směje se mrakům, které mají legrační tvář.
9: My jsme si s kámošema mysleli, že bychom tady mohli na pár dnů přespat. Uděláme večer oheň, kytary, špekáčky.
3: Tak to ani náhodou, vážený pane. Musíme mít někde klid na prezidentování.
9: Chlapi, tak prý můžem.
3: Já jsem Eliáš Říha, prezident. A řekl jsem ne.
12: Co teď, pane prezidente?
3: Já nevím, já prostě nevím.
12: Zavolám vaši mamince, ať si pro vás přijede.
3: Zavolejte.
15: Ta soutěž každým rokem víc a víc upadá. Tahle uklízečka vě, jak kdyby právě ztratila kbelík i s mopem.
16: Eliášku?
15: Co je, mami?
16: Eliášku, půjdeš dneska do úřadu? Mám ti přichystat tu košili s pejskama?
15: Dneska ne.
3: To je hrůza, absolutně se nedrží svoji tóniny.
16: Eliášku, a proč vlastně nejdeš do toho úřadu?
15: Jsem nachlazený.
16: No, dobrá, udělám ti čajík s medem.
17: Přerušujeme vysílání kvůli velmi důležité zprávě z demonstrace na našem hlavním náměstí.
18: Čau všichni. Asi mě neznáte, ale jsem doktor Hugáč.
15: Proboha,
18: myslím,
15: kdo to?
18: Že bychom měli svrhnout krutovládu Eliáš Říha.
15: Ale vždyť já ho znám.
18: Šíří po celý zemi pomluvy, že jste všichni hloupí. Ale to není pravda.
15: No to je Hugo Novák.
18: Já jsem doktor, takže to ví.
15: Hugo Novák z mé základní školy.
18: Jsem v pořádku.
15: Akorát mluví jako Darth Vader.
18: A protože jsem to byl já, kdo navrhnul svrhnout Eliáše Říhu.
15: Co to je tam pro Boha?
18: Tak bych měl být vaším novým prezidentem.
16: Chceš k obědu kuřecí?
3: Ne, mami, nechci kuřecí.
15: Chci zjistit, co má tenhle gauner za lupem.
1: To pro vás muselo být těžké. Zrada od takhle blízkého člověka. Vlastního spolužáka.
15: Rozhodně bych neřekl, že jsme si byli s Hugem nějak blízcí. To víte, celý svůj dosavadní život jsem zaměřil na chytrost a vzdělání. A už mi nezbylo moc času.
1: A teď přichází naše reklama.
19: Vás tolik štve, když musíte ráno stávat? Kupte si Klona. S Klonem od firmy Klonosan už nikdy nebudete muset vylézt z postele. Doporučuje 9 z 10 lenů.
1: A jsme zpátky ve studiu u pořadu Žblepty s Emou, kde nám náš 10letý prezident Eliáš Říha vypráví o svém působení v úřadu. Pane prezidente, proč jste to prezidentování prostě nepověsil na hřebík a nešel jste si hrát na hřiště?
15: I přesto všechno jsem byl pořád prezident, paní moderátorko. A někdo náš národ zachránit musel.
3: Ferdinande, tady! Tady jsem!
12: Pane prezidente, tak rád vás vidím.
20: Dobrý večer, pánové.
15: Spíše dobré ráno, milá slečno. Dáme si 2 kávy.
12: A ještě mi přineste jednu z těch vašich mňamozních rakviček se šláčkou.
20: No já nevím, mně připadáte na tu rakvičku nějakej velkej. Tam se určitě nevejdete.
12: Tak mi radši přineste indiánka.
20: Indiánka? No s radostí.
21: Na koně!
15: Všimnul jste si, co se to děje v médiích? Jakýsi doktor Hugáč mě chce svrhnout z mého prezidentování. A teď se podržte. Je to ve skutečnosti můj bývalý spolužák ze základní školy. Hugo Novák. vědět, co?
2: Zajímavá náhoda.
15: Myslíte, že je to jen náhoda?
2: Ne, nemyslím. Asi to není jen náhoda.
15: Přesně tak. To nemůže být náhoda. Chápete, co tím chci říct?
2: Vy myslíte, že má ten Hugo něco společného s nákazou hlouposti a teď chce využít příležitosti a stát se prezidentem místo vás? Ale proč? Vždyť jste ten nejlepší prezident, jakého jsme kdy měli.
15: Pánové, mohla bych vám už konečně zaplatit? Slečno, vy jste tady servírka. My platíme za kávu vám.
21: Aha.
15: Za kávu, kterou jste pořád ještě nedonesli.
21: Omlouvám se. Tady máte 5000 korun. Drobné si nechte. Děkuji vám. Nashledanou.
2: Měl jsem se doma pořádně nasnídat. Mám tam šunčíky.
15: Ferdinande, uvědomujete si vůbec závažnost situace? Šije se tu na mě bůda, které je třeba zamezit.
2: No ale jak, pane prezidente? Když nesnídám, tak mě vůbec nic nenapadá.
15: Musím se co nejrychleji vydat za Hugem, ale je s doktorem Hugáčem a zjistit, co má za lupem. Je 8:00 ráno. Vím, kde bude.
22: Vážení, poprosím o klid. Vaše paní učitelka je teď v mentální indispozici.
23: Prej ani neví, kudy se do školy vůbec jde. A 3 dny vloudila ve Zverimexu.
22: Ticho, prosím, ticho. Takže, co jsem to, jo, takže vás teď budu dočasně učit já. Projedem si otázky z testu, který jste psali minulý týden a ze kterého máte všichni 5. Jaké je hlavní město Německa?
23: Legoland.
22: Ha, to jsme se teda zasmáli. Je to Berlín. Berlín. Další otázka. Proč se na Zemi střídají roční období?
24: Aby jezevčíci mohli nosit podkolenky.
22: Asi tě pošlu domů. Zjevně si tou nemocí hlouposti onemocněla taky. Střídání ročních období je způsobeno nakloněním zemské osy a oběhem země kolem slunce. Poslední otázka z testu. Kdo objevil Ameriku?
25: Ameriku objevil 12. října 1492 Krištof Kolumbus na své domnělé cestě do Indie.
22: Eliáši, co tedy děláš? Nemáš tedy, pardon, pane prezidente, nemáte být náhodou v prezidentském úřadě?
25: Potřebuji nutně mluvit s Hugem Novákem.
22: Hugo, šup, jdi na chodbu s panem prezidentem.
26: Proč zrovna já?
22: Neptej se a jdi.
26: Co když mě chce pobrat do peníze na svačinu?
22: Je to přece pan prezident.
27: Kdo ví, jak dlouho.
15: Ahoj, Hugo. Nebo mám spíš říct, ahoj, doktore Hugáči.
27: Co chceš, Eliáši prdláši?
28: Nechoďte mi tady na tu mokrou podlahu, jo?
15: Nebojte, paní uklízečko. Ty moc dobře víš, co chci, Hugo. Abys konečně nechal těch intrik a podrazů.
27: Nevím, o čem to mluvíš, prdláši.
15: To ty jsi doktor Hugáč. I přes ten falešný knírek a hlas tenoristy jsem tě v televizi hned poznal. Proč mě chceš svrhnout z prezidentování?
27: Ale jestli je to všecko, co mi chceš,
15: tak... Nikdy jsem ti přece nic neudělal. Vždycky jsem se k tobě choval slušně.
27: Slušně? To si fakticky myslíš?
15: Já si nevzpomínám, že bych komukoli na téhle škole ublížil.
27: Ve skutečnosti nejseš tak dokonalý, jak si o sobě myslíš.
15: Co ti chceš jako říct?
27: Že by si směl uvědomit, že nejseš středem vesmíru a že jsou okolo tebe i další lidi. Hele, musím zpátky. Čus.
15: Nikdy jsem přece nikomu neublížil. Alespoň myslím. Nebyla jste náhodou v poslední řadě soutěže Uklízečky mají talent?
28: Co?
15: Ale nic.
1: A pak jste se vydal do té botanické zahrady. Jo, mimochodem, věděli jste, že váš legendární střet s Hugem Novákem inspiroval režisérku Odpoledňákovou k natočení filmu o obživlých kaktuse?
15: Dokonce mě poprosila, jestli bych si v něm nechtěl zahrát hlavní roli.
1: A?
15: Já dávám raději přednost prezidentování před hereckou kariéru.
1: Ne, tomu rozumím. A popsal byste nám, prosím, jak vypadal ten závěrečný střet s Hugem Novákem? A nevynechejte ani jedno jediné bodnutí kaktusem. A ani jednu drsnou hlášku.
15: Počkejte, stále předbíháte.
1: Pardon.
15: Tehdy jsem sice věděl, že je v tom zakopaný pes. Ale ještě jsem nevěděl, kde. A pak mi to došlo. Pokud by někdo chtěl vynalézt virus, šířící se celou zemí, musel by mít velmi rozsáhlé znalosti chemie a biologie.
1: Jo, tak.
15: A Hugo, ten trávil většinu svého času ve škole tím, že si strkal do nosu různé předměty.
1: Fuj.
15: Musel v tom být ještě někdo další. Někdo chytrý.
25: Paní učitelko nesvadbová, to není mikrovlnka, to je domovní zvonek. Musíte otevřít dveře. Ten velký dřevěný obdélník s klikou. Eliáši, asi nemáš na vybranou. Jedna, dva, tři!
0: Ahoj, chlapečku.
25: Paní učitelko, to jsem já. Eliáš Říha, váš bývalý žák a současný prezident.
0: A kde pak máš rodiče, Hošánku?
25: Já jsem prezident, paní učitelko. To kromě jiného znamená, že můžu chodit všude sám bez rodičů.
0: Zrovna vyrážím do Zverimexu. Eliáši, nechceš jít se mnou?
25: Poslouchejte, potřebuji nějaké informace ohledně Huga Nováka.
0: To je ten prodavač ze Zverimexu?
25: Paní učitelko, já vím, že jste nemocná a že vám to zrovna dvakrát nemyslí. Ale v sázce je budoucnost celé naší země a vlastně i celého světa. Když budou mít všichni v hlavě vygumováno tak jako vy, nenajde se nikdo, kdo by řídil továrny, elektrárny.
0: A jakže se to jmenuješ? Chlapečku?
25: Eliáš Říha. A nejsem chlapeček. Jsem prezident.
0: No tak mi dej ruku, Eliášku. Pojď, půjdeme do Zverimexu.
25: To je tak nefér. Vy mi vůbec nerozumíte a Hugo je na mě zlej. Chce být místo mě prezidentem. A já jsem mu nic neudělal.
0: Co to tady prosím tě předvádíš, Eliáši? Přestaň brečet jako malé dítě.
25: Paní učitelko, Hugo Novák vypustil mezi lidi virus hlouposti, který se šíří geometrickou řadou. Vždycky byl ale na chemii levý jako banán na klíčovou dírku. Nevíte o tom něco?
0: Byla jsem to já. Kdo ten virus umíchal?
25: Vy? Ale proč?
0: Pamatuješ si, jak jsi mě zesměšnil před celou třídou, když jsem si vylila kávu na Halenku? Vždyť ty jsi mě úplně zesměšnil. Odpověď na každou otázku mají mít učitelé a ne nějací desetiletí všeznalci. A pak za mnou přišel Hugo Novák. Jestli se nechci za tu Halenku tak trochu pomstit.
25: Jak jste jen mohla? Jste přece učitelka. Chytrost a vzdělání lidí by měly být vaší prioritou.
0: Doba se mění, Eliáši. A samotná chytrost už dávno nestačí. Podívej se na Huga. O přestávkách si pořád hrál na Sandokana a dneska je krůček od toho, aby ovládl celou zemi. Vlil můj virus do celostátní nádrže s pitnou vodou a v převleku za doktora Hugáče začal svoji prezidentskou kampaň proti tobě. Ale při té vší pomstě mi nedošla jedna věc, že i já piju vodu z kohoutku.
25: Ale jak to, že jste teď najednou při smyslech jako dřív?
0: Dětský křik a pláč virus hlouposti na omezenou dobu paralyzuje. Člověk se pak zase jeví rozumně a zvládne plačící dítě utěšit. Vůči nemoci jsou imunní děti a 15% dospělých. Těch 15% dospělých jsou ve skutečnosti rodiče, kteří mají ukňourané a rozmazlené potomky. Teď ale rychle. Virus hlouposti na mě začne zase za chvíli působit. Eliáši, musíš nás všechny zachránit a vypustit mezi lidi protilátku. Chci být zase chytrá. Takže, bedlivě poslouchej. Ferdinand, to, co se teď tady
15: dětské záležitosti. Nesviďte mi do očí tou paterku.
4: Pardon, pane prezident.
15: Botanické zahradě z té školy. No teď mám zase za tričkem nějaký kaktus. Nejde mi to findat. To, co se teď tady stane, se nesmí nikdo dozvědět.
4: Pane prezidente.
15: Co pak, Ferdinande?
4: Já mám hlad. A bojím se.
15: Ferdinande. Bez lidí, jako jste vy, by byl tento svět již dávno v troskách. A všichni by až po krk vězeli v igelitových sáčcích z obchoďáku. Člověk, který má srdce na pravém místě, se nemá čeho bát.
4: Děkuju, pane prezidente. Přesně proto jste prezidentem.
15: A Ferdinand. A pokud máte hlad, přepijte ho vodou z mé lávy.
4: Já nepiju obyčejnou vodu, já piju limonádu. S láďonkou limonádu.
15: Ferdinande, nevymýšlejte si pořád.
4: A vždyť to vůbec nemá žádnou chuť.
15: Však ono vám to neublíží. Teď si sundejte botu, Ferdinande, ať můžeme rozbít okénko.
4: Jo, rozbijeme okénko.
15: Pavilon opadavých stromů. Jsme tady.
4: Pane prezidente, to je přece kriminální čin. Za to by vás mohli na dobro sesadit z prezidentování.
15: Už jsem se rozhodl. Raz, dva, tři. Kuželovitá až rozkladitá koruna. Dorůstá do výšky 30 až 40 metrů. Řapíkaté listy vyrůstají ve svazečcích na silně zkrácených větvičkách.
4: Tady by mohlo bydlet veverek, co?
15: Ferdinande, soustředně se.
4: Ano, pane...
15: Pane prezident.
4: Pane prezidente.
15: Ferdinande, myslím, že ho mám. Popis stromu jsme oblíbené. Encyklopedie veškerého lidského vědění s pár kuchařskými typy na přípravu květáku sedí. Ginkgo biloba alias Jinan dvoulaločný. Tak tady ho mám.

0: Nazdárek, prdláši.
1: Hugo Novák, alias doktor Hugáč.
0: Přesně tak, prdláši.
2: To je ale náhoda, co?
1: Na náhody já nevěřím. Co tady děláš, Hugo? Hugo Centrifugo.
0: Nejdřív mi řekni, co tady děláš ty, prdláši.
1: Jen si jdu nasbírat pár listů na horký bylinkový čaj.
0: Na bylinkovej čaj?
1: Ano, přesně tak.
0: Takhle v noci? Z tohohle vzácného stromu?
1: Vždycky jsem si potrpěl na čerstvost a kvalitu.
0: Učitelka nesvadbová ti řekla, že jeho listy léčí tu nemoc.
1: Jak to ale víš?
0: Nesvadbový je úplně jedno, jestli bude blbá nebo chytrá. Hlavně, že ty nebudeš prezidentem. Volala mi hned, jak jsi odešel. V půlce věty sice začala mluvit o nějakým zverimexu...
1: Ferdinande, rychle vyndejte batoh a natrhejte ty listy.
0: Nenamáhejte se. Policie už je na cestě a myslím, že je bude hodně zajímat, kdo se sem takhle v noci vloupal, aby zničil tenhle krásný vzácný strom. Jediný svýho druhu v téhle zatrolený zemi.
1: Ferdinande, dělejte! Ferdinande?
3: No ty jsi ale rozkošný chlapeček. A kde pak máš maminku?
1: Ferdinande!
0: Ha, tak ten tvůj tlustej nekňuba už onemocnil taky.
3: A nechcete si, kluci, zahrát na schovku?
1: Ale ne. Dal jsem mu napít infikované vody z kohout.
0: Další chyba, Eliáši. Jak nám vycházíš z formy? Ještě tady ty policajti načapaj, budeš sesazený z prezidentování a rovnou i vyhoštěný ze země. Společně s tímhletím svým traponoposkokem.
1: Jdi mi z cesty, Hugo. Natrhám to já. Sám Eliáš Říha.
0: Už ani krok, prdláši. Mám tady kopřivu a nebojím se jí použít.
3: Tak já budu píkat, jo?
1: Herdek Filek. Kopřiva dvou doma alias Urtika Diojka. Je pokryta dutými žhavými chloupky, které obsahují směs histaminu a acetylcholinu.
0: Nepřibližuj se, nebo tě žáhnu.
1: Nech mě projít. Mám tady někde pod tričkem nebezpečný kaktus a budu se bránit.
0: Jen si to představ. Šel jsem se projít po botanické zahradě. Zadržel jsem tam dva podlý vandaly.
1: To se ještě uvidí.
0: Bude se mě hrdina. Před hloupýma i chytrýma. A stanu se prezidentem.
1: Jak někdo, kdo neví, kdy objevili Ameriku, může vůbec být prezidentem.
0: A co má být?
1: Ty být prezidentem sice nemůžeš. Nejsi dost chytrý.
0: A je to jenom tvoje vina.
1: Moje vina? Jak moje vina?
0: Stál jsem ve frontě, ve školní knihovně, o velký přestávce. Ze všech předmětů furt ten samý čtyřky. Táta se za mě styděl, matka pořád jen lamentovala. Chtěl jsem si půjčit knížku. Knížku, která by mi mohla změnit život. V tom si to tam ale napochodoval můj spolužák. Chytrej, oblíbenej, v knihovně pečenej, vařenej. Knihovnice na něj už z dálky mávla a on přeběh úplně celou frontu. A půjčil si co jinýho než encyklopedii veškerýho lidskýho vědění s pár kuchařskými typy na přípravu květáku.
1: Počkat, ta kniha je vlastnictvím školní knihovny. Já jsem nevrátil knihu do knihovny. Já, sám Eliáš Říha, prezident.
0: Kdybys mě v té frontě tenkrát nepředběh, mohl jsem mít dneska v hlavě veškerý lidský vědění a pár tipů na přípravu květáku stejně jako ty. Mohl jsem být taky chytrej. Klidně jsem mohl být prezidentem.
1: Hned zítra ji půjdu vrátit.
0: Co?
1: A omlouvám se ti, že jsi na ní musel tak dlouho čekat.
0: Ty se mi omlouváš. Ty, sám Eliáš Říha, prezident.
1: Nejlepší bude, když tam ráno půjdeme spolu. Aby ti zase někdo nevyfouknul, co?
0: Tak teda díky.
3: Kluci, tak já už jdu hledat.
4: Nikdo ani hnout.
5: Dobrý večer, mohli byste dát prosím pěkně pánové ruce nahoru? Takhle? Tohle je totiž policejní zásah, děkuji.
4: Všechny vás zatýkáme.
5: Včetně tohohle podezřelýho stromu.
4: Tyhle lavičky taky.
5: A tamhle toho divného stínu.
4: Kdo z vás je ten hrdina, doktor Hugáč?
6: To jsem já.
4: Jste kabrňák, pane. Borec, numero uno, frajer.
5: Je od vás pěkné, že takhle chráníte zákon a pořádek ve svém volném čase, pane.
4: Hrdině jste zadržel tyhle lumpy a nasadil přitom svůj vlastní kejhák. Veřejnost se o tom hned nedozví, to se nebojte.
1: Puste mě, slyšíte? Já jsem prezident.
3: Ale kluci, teď píkám já a ne vy.
6: Víte, pánové, já myslím, to bude asi nějaký omyl.
4: Prosím.
5: Čeho?
4: Jaký omyl?
5: Říkal omyl, Stando?
4: To by mě omyl. Jste říkal, že se někdo vloupal do botanické zahrady, ne? Stando, Staníku, že to říkal?
5: Slyšel jsem to na vlastní plátěný uši, Stando. No.
6: Ale já jsem neříkal do botanické zahrady, já jsem říkal, že jsem si koupil nový varhany.
4: Počkat, moment, takže tu žádnýho výtržníka na zatčení nemáme.
6: Ne, kde pak?
4: Ani tenhle strom?
6: Ani ten ne.
4: Ty, Staníku, já se tak těšil, že si tady konečně někoho zatknu.
5: Tak, Stando, zítra snad to. Pánové, tak to se velice omlouváme a asi bychom šli zase pryč, Stando, pokud vám to tedy, pánové, nevadí.
6: Ne, klidně běžte, naschle.
4: No tak přijem hezký večír, kluci.
5: A gratulujeme k těm novým varhanům, ať vám dobře slouží.
4: Poslouchej, Staní, co kdybychom si zašli někam na koblihu?
5: Myslíš, Stano?
4: No.
5: Ale čokoládovou.
4: Čokoládovou.
1: Uf, to bylo fous. Tak teda, dík.
6: No, není záč.
1: Víš, Hugo, jak si to s těmi policajty zkoulel? To bylo chytré.
6: Tak teda, dík.
1: No, není záč.
6: Hele, zdálo se mi to, nebo se oba jmenovali Standa?
1: Nestálo.
3: Tamhle ti dva kluci, co stojí u stromu a tak divně na sebe koukají.
6: Já si vzpomeň si přece na něco fakt smutného.
1: Na něco smutného?
6: No, nebo na něco, co fakt hrozně nemáš rád.
1: Bože, jak já nesnáším. Nesnáším. Nesnáším růžičkovou kapustu.
6: No víc, ještě.
1: A máma mě jí furt nutí jíst.
3: Pane prezidente, co se vám stalo?
6: Rychle pokračuj.
1: Proč nemůžu jít jenom smažený, mami? Proč?
6: Ferdinande, když už si konečně při zdravém rozumu, sesbírej listy z toho divného jinanu. Nejlepší způsob, jak všechny co nejdřív schytřit, bude vhodit listy do celostátní nádrže s pitnou vodou. Přesně tam jsem tenkrát vylil lahvičku s virem hlouposti.
3: Jdu na to!
6: No, my musíme bulet dál.
1: Tak jo. A proč uklízečka Vometková neprošla do dalšího kola?
7: Listy jinanu dvoulaločného jsou přírodním povzbuzovačem lidské mysli. A také jediným, opravdovým a trvalým lékem na virus hlouposti. Když jsme je vhodili do nádrže s pitnou vodou, všichni se za pár dní dostali na svoji původní chytrost. Někteří možná ještě na vyšší. Takže se díky celé této aféře zvýšila průměrná inteligence našich obyvatel. Zvláště to zapůsobilo na učitelku Nesvadbovou, která teď nemá v celém učitelském sboru konkurence.
8: Pane prezidente, a bodnul jste tedy Huganováka kaktusem do té holeně? Nebo ne?
7: Nikdo k žádné újmě nepřišel. Jedná se o fámu.
8: Za mě je to tedy vše. Pane prezidente, děkuji vám. Bylo to s vámi úžasné.
9: Exkluzivní.
8: To byl Eliáš Říha, Bežbleptech s Emou.
9: Ema.
8: A teď u nás ve studiu přivítáme kadeřníka Delfínu. Vážený pane delfináře.
7: No, počkejte, paní moderátorko. Rád bych udělal ještě jedno důležité prohlášení.
8: Cože? Hned dvě exkluzivity najednou? No, nenapínejte nás, pane prezidente.
7: Chtěl bych sdělit veřejnosti, že já sám, Eliáš Říha, prezident, nově jmenuji do funkce poradce přes zvyšování inteligence v populaci Huganováka. Už jsme společně připravili zákon, že se bude ve všech autobusových zastávkách a veřejných záchodcích nahlas pouštět vážná hudba.
8: V tom případě přeji hodně štěstí ve správcování naší země a prosím, do budoucna se vybarujte dalších celonárodních krizí.
7: Děkuji i já vám, paní moderátorko. A s vámi se, vážení posluchači, Loučím a přeji hodně chytrosti ve vašich životech.
9: Haló, lidičky, tikťák. Nemůžu se tu s váma dlouho zdržet. Čeká mě dnes ještě jeden účes a musí to být prostě šik šik.
7: Však já už jdu. Naschledanou.
10: Naschledanou.
9: Naschledanou.
10: A vy nám povězte, pane delfináři, proč jste se stala zrovna kadeřníkem delfínu, když v naší zemi žádné moře není a tudíž ani žádní delfíni?
9: No, drahoušku, to máte tak, tak. Delfíni v zoo jsou přece celý den na očích návštěvníků a tak u toho chtějí také dobře vypadat.

0: moi kluci, vítejte v mé, tedy už o nově pohádkové školce. Dneska máme velké plány.
1: Přesně tak. Ahoj kamarádi. Ahoj ušoune.
0: Ahoj Jani. Ano? Kdo je tam?
2: Dobrý den, já jsem princezna Justýna z Malého království. Můžu dál?
1: Samozřejmě. Ahoj, princezno.
0: Ahoj, rádi tě poznáváme. To jsme nevěděli, že dneska přijde na návštěvu princezna. To bych si byl jistě učísl pliš.
1: A co pak tě k nám Justýnko přivádí?
2: Ale Jani a Ušoune, já mám velikánské starosti. A když má starosti tatínek král, tak jde za svými rádci. A protože já žádné rádce nemám, tak jsem přemýšlela,

0: přemýšlela, koho ráda poslouchám a kdo by mi určitě dobře poradil. No a jsem tu.
1: Je, holky a kluci, Jani, to je paráda. My budeme rádcové. Už teď jsem na nás pyšná, Ušoune, že si nás Justýnka vybrala jako rádce. Tak pověz, Justýnko, co tě trápí?
0: Ale představte si to, že mi maminka královna a tatínek král včera řekli, že už je čas, abych se vdala. To já vím, že budu brzy vládnout, ale myslela jsem, že si budu moct svého manžela dlouho a pečlivě vybírat. Jenže už zítra bude první velký ples a potom ještě dva. No a potom třetím musím říct, kterého prince jsem si vybrala. A přeci za tři plesy nemůžu zjistit, koho budu mít ráda.
1: Je. Tak tady je každá rada drahá.
2: Ale neboj se, Justýnko, něco vymyslíme. A dáme si k tomu vymýšlení naši dnešní první písničku.
1: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy už o novou pohádkovou školku, ve které jsou z nás, tedy ze mě a z Jany, rádcové?
1: Přišla se s námi poradit princezna Justýnka z Malého království, aby věděla, jakého prince si vybrat za manžela.
2: Ahoj kamarádi, no řekněte, co byste mi poradili?
0: No, já to vidím na tři úkoly.
1: Jo, musím s tebou souhlasit, Ušoune. A ty úkoly musí být, jak se říká, na míru. Justýnko, prozraď nám, jaký by měl tvůj vyvolený být.
2: No, měl by být hodný a spravedlivý a měl by mě mít rád. Ale jak to všechno poznat za tak krátkou dobu?
0: Já už to možná mám.
1: Co máš na mysli, Ušounku?
0: No, myslím, že by na váš první ples mělo přijít strašidýlko se zlomenou nožičkou. No, a který princ mu pomůže, ten je určitě hodný.
1: Oh, já tedy zírám, Ušounku. To je, myslím, moc dobrý plán. Takže dnešní úkol je jasný.
0: Ušounův úkol. Holky a kluci, dneska si za úkol natrénujeme, jak předstírat zlomenou nohu.
1: No, prostě si zahrajeme na herce.
0: Já mám asi zlomenou nohu. Není tu nějaký princ, který by mi pomohl?
1: Ušoune, hlavně na to nešlapej. Jo, to není doopravdy. Teda ty jsi rozený herec. Dnešní úkol si zvládl, ani jsem nemrkla. Tak Justýnko, první zkoušku pro prince už máme vymyšlenou. Co tomu říkáš?
2: Myslím, že to by fungovat mohlo. A jsem moc ráda, že jsem se přišla poradit zrovna s vámi. No ale jak zjistíme, jestli je taky spravedlivý? To je totiž pro budoucího krále strašně moc důležité.
0: Opět si bereme čas na rozmyšlenou a pustíme si k tomu další super písničku.
2: Tak to se těším.
0: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Dnešní školka je hrozně moc důležitá.
1: Protože pomáháme princezně Justýnce. Jsme jejími rádci, aby si dobře vybrala ženicha.
0: A teď zrovna vymýšlíme, jak zjistit, zda jsou princové, kteří se o ní ucházejí, spravedliví.
1: Jo. Tak na druhý ples by měl přijít někdo, kdo se hádá, a princezna Justýnka
0: by měla prince poprosit o radu, jak tu hádku vyřešit.
1: No, ty jsi mi to vzala z pusy, přesně no. To jsem měl na mysli. Ano, ano, no to je dobré. A o co se budou ti dva hádat?
0: No, budou se hádat počkej, já jenom přemýšlím.
1: Já myslím, že trénuješ na nějakou písničku.
0: Ne, já jsem trénovala mozek, co mi vymyslí.
1: Tak budou se hádat o
0: buchty.
1: Jo, co? Jak to myslíš, Jani?
2: Ano, jak to myslíš, Jani?
0: No, přijdou dva kuchaři a jeden všechno na buchty připravil a druhý je pak upekl. A teď se hádají, kdo z nich ty buchty sní. Chtějí je oba?
1: Jo, to je dobrý nápad. Já myslím, že to je moc dobré. Jani, spravedlivý král by měl vědět, že se mají co? Rozdělit.
2: Máte pravdu, skvělé řešení. Děkuju moc za druhou radu.
0: Není záč, princezno Justýnko. Jsi moc milá a my budeme moc rádi, když budeš i šťastná.
1: Přesně tak.
2: Ale jak poznám, že mě má některý z princů doopravdy rád? S tím mám největší starost. Bojím se, aby mě nikdo nechtěl jen proto, že jsem princezna.
0: A víš, že to je vůbec úplně nejjednodušší?
2: Jak to?
1: Jasně, jak to?
0: No, popros Justýnko svého tatínka krále, ať na posledním třetím plese všem řekne, že neplníš jeho královská přání tak, jak se na královskou dceru sluší, a proto od něj nedostaneš žádné věno, a jestli tě i přesto bude nějaký princ chtít, musí si tě vzít do svého království chudou jako kostelní myš.
1: Tedy, Jani, to je teda hustý, ty jsi ale mazaná.
0: Děkuju.
2: Já děkuju, moc jste mi pomohli, vážně. Tak já běžím všechno připravit.
1: No, tak utíkej napřed, já tě dohoním, jen co tady s Janou ještě něco vyřeším, protože je na řadě, co?
0: My si teď za odměnu po té velké rádcovské práci dáme pohádku.
1: Ušounova pohádka.
3: Ticho, kluci, děvčátka, je tu nová pohádka. Ticho, kluci, děvčátka, je tu nová pohádka. Prozradí vám, čím je vina neposedná Kateřina. Uslyšíte ve chvíli, co jsme spolu zažili.
4: Řeknu vám rovnou, že s Kateřinou to nemám vůbec lehké. Proč?
5: To je právě ono.
4: Vypadá jako jiné děti, ale ty její nápady. Například, jednou jsme spolu byli v obchodním domě. Loudali jsme se, protože v obchodním domě se loudají všichni, a prohlíželi si všechno možné. Zastavili jsme se až v oddělení, kde se prodávají koberce. Podívej se na ten kouzelný koberec. Ukázal jsem na pestře kvítkovaný koberec, který byl opravdu zvláštní a určitě i ze všech nejkrásnější. No, a od té chvíle mi Kateřina nedala pokoj. Mručela, že zrovna takový bychom nejvíc potřebovali, že jedině tenhle by se jí hodil před postel, aby jí nezábly nohy, když vyleze z teplých peřin. Slibovala hory, doly, až jsme koberec koupili. Když jsme ho donesli domů, Kateřina se mne zeptala.
5: Létají všechny koberce? Nebo jenom ty kouzelné?
4: Netušil jsem, o co jí jde, proto jsem řekl popravdě. Kouzelné, létají jenom ty kouzelné.
5: A dovedl bys na takovém koberci letět?
4: Že se vůbec ptáš? Na koberci jsem se něco nalétal. Nechtěl jsem před Kateřinou přiznat, že bych také něco nedovedl. To se posadíš na něj takhle, se skříženýma nohama. Předváděl jsem hned, jak se sedí se skříženýma nohama. Vezmeš píšťalu nebo klarinet, hraješ a hraješ, no a koberec létá. Při vysokých tónech nahoru, při hlubokých tónech dolů. Nic to není. Kateřina na mne hleděla s obdivem, to jsem poznal. A já se radoval, že mám vyhráno. Potom se však ozvala znova.
5: Takže bychom se mohli proletět.
4: Co? Ale přece nemáme kouzelný koberec. Zachraňoval jsem, co se dalo. Ale všechny moje naděje se rozplývaly jako pára nad hrncem.
5: Jen se nevymlouvej. Sám si říkal, že tohle je kouzelný koberec. Proto jsme ho přece koupili, ne?
4: No. Místo, abych Kateřině celé to nedorozumění, jak se patří, vysvětlil, přidal jsem další vytáčku. Ale vždyť nemáme ani píšťalu, ani klarinet. A znovu jsem nepochodil. Kateřina zajásala.
5: Klarinet seženu!
4: Vyběhla z domu a když se za chviličku vrátila s klarinetem vypůjčeným od souseda Mrklase, neměl jsem už na vybranou. Vynesli jsme koberec na trávník, Kateřinu se skříženýma nohama jsem posadil před sebe a dřív, než jsem klarinet přiložil ke rtům, nakázal jsem jí a teď hezky zavřít oči, aby se ti náhodou nezatočila hlava z té výšky.
5: Ale se zavřenýma očima nic neuvidí.
4: No, to se nedá nic dělat, holčičko. Jestli chceš, budu ti cestou podávat zprávy, kudy a kam právě letíme. Jestli nechceš, tak nepoletíme vůbec. Moc nadšeně se nyní Kateřina netvářila, ale nakonec se s mou podmínkou smířila.
5: Když jinak nedáš, tak já ty oči raději zavřu.
4: Ještě chvíli počkej, nejdřív si klarinet trošičku vyzkouším. No dovol, přece ovčáci čtveráci.
5: Aha, no to jsem nepoznala. Moc ti to hraní nejde.
4: Víš, jak dlouho jsem na klarinet nehrál? Podruhé to bude určitě lepší. Poslouchej.

0: Prýma! Teď se ti to povedlo. Už jsem ovčáky poznala.
1: No, tak zavři oči a poletíme. Počkej, máš zavřené oči?
0: No jo, dávno.
1: A pořádně?
0: Mám v nich úplnou tmu.
1: Tak pozor. 3, 2, 1. Dál jsem se nedostal. K plotu se přikolébal soused Mrklas. A protože zvědavě natahoval krk přes plaňky, upozornil jsem Kateřinu. Mrklas!
0: Nemrkla. Ani trochu jsem nemrkla.
1: Kateřina se bránila. No, patřilo mi to. Sám jí pořád opravují, říká se pan Janoušek, pan Potměšil, pan Rambousek. A teď, abych opravoval sebe, pošeptal jsem jí. Ne ty, za plotem, pan Mrklas.
0: Já.
1: Chce se asi dovědět, jak se létá na koberci, nebo co?
2: Na co pak si to hrajete vy dva?
1: Zatímco já jsem nevěděl, co panu Mrklasovi odpovědět, Kateřina si s odpovědí poradila docela snadno.
0: My se prosím učíme hrát na klarinet.
2: Aha.
0: Ano, a na koberci sedíme, aby nás nestudilo, víte?
2: V tom případě vás nebudu déle zdržovat. Klarinet je krásný nástroj. Učte se, učte.
1: Pan Mrklas odešel a my jsme konečně mohli vzlétnout. 3, 2, 1. Nejdřív jsem na klarinet zahrál pár vysokých tónů, abychom jako letěli nahoru.

0: A potom jsem Kateřině podával zprávy. Pod námi jsou Krkonoše, samé kopce, samé hory. Jú, teď jsme málem zavadili o věž Jičínské brány. Teď jsme nad Prahou. Uprostřed se leskne řeka Vltava. Sochy na Karlově mostě by nám rády zamávali, ale nejde jim to, protože jsou z kamene. Přeletěli jsme Hradčany. Jú, to je rychlost. A dole jsou třeboňské rybníky.
1: A vidíš v nich nějaké ryby?
0: Ryby? Okamžik. Vidím jen jednoho kapra. Ale pořádného. Právě vystrčil hlavu nad hladinu a něco na nás volá. Máš to marné, kapříku. My tě tady nahoře stejně neslyšíme. Jú, teď letíme nad mořem. To je vody. A ty vlny. A teď se blížíme k Africe. Vypadá to tu jako obrovské pískoviště. Kateřino, tady by se stavěly tunely a pískové hrady. Kolem dokola je to samý písek. Jsme pěkně daleko.
1: A neměli bychom se už raději vrátit?
0: A proč vrátit? Tebe létání na koberci nebaví?
1: Ale baví. Víš, abychom byli včas u večeře.
0: No jo, no jo. Ještě, že jsi vzpomněla, vždyť ono už je 17:30. To víš, já když se dám do létání, tak nevím, kdy přestat. Odpověděl jsem Kateřině. A když se mi podařilo zahrát na klarinet i několik hlubokých tónů, znamenalo to, že klesáme, že letíme dolů.

0: No, a jsme zase doma. Můžeš otevřít oči.
1: A mírně jsem se na koberci zakymácel, aby naše přistání vypadalo jako opravdové přistání.
0: Tak co? Jaké to bylo?
2: Jú, nádherné. Ale víš, musím se ti k něčemu přiznat.
0: A k čemu, prosím tě? Celou cestu si byla vzorně hodná, nic si neprovedla.
2: To si jen myslíš, že jsem nic neprovedla. Nad Afrikou jsem na chviličku otevřela oči. A tak vlastně vím, že... Zkrátka vím, že jsme vůbec nikde nelétali. Ale jinak to bylo skutečně nádherné. Ty si totiž umíš moc hezky vymýšlet.
1: Tak, a bylo to venku. Popadl jsem klarinet a běžel jsem ho vrátit panu Mrklasovi. A jestli jsme od té doby ještě někdy na našem kouzelném koberci létali?
0: Jak bychom mohli, když nemáme ani píšťalu, ani ten vypůjčený klarinet?

pohádka, končí dnešní pohádka. A tím kluci děvčátka, končí dnešní pohádka. Prozradila, čím je vina neposedná Kateřina.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, do které dneska přišla princezna Justýnka. My jsme jí poradili, jak poznat toho nejlepšího prince. A víte, co je na tom nejzajímavější? Že zatímco my jsme poslouchali ve školce jednu jedinou pohádku, v království princezny Justýnky uběhly celé 3 dny. A tak nám může Ušoun prozradit, jak to celé dopadlo.
1: Přesně tak. Myslím, že jsme jí poradili dobře. A když jsem hrál strašidílko au, se zlomenou nohou, našel se tam jeden princ, který mi hned pomohl a doprovodil mě k doktorovi. Ale Justýnka, ta se jenom nestačila divit. No ale počkat, ona nám to všechno převypráví sama. Tak, kde je? Počkej, já něco slyším.
0: Ano, počkat, napnu uši. Já taky něco slyším.
1: Jo, a holky a kluci uhádnou, co to vlastně slyšíme, co? Ušounova hádanka.
0: Tak holky a kluci, prozraďte nám, co je to?

0: trzy, dwa, jedna. Fanfara! Trum, ta, da, da.
1: No, tak to vypadá, že to v Malém království dobře dopadlo.
0: Ura, ura, já mám radost.
1: A já taky. A víte co? Oslavíme to písničkou.
0: Už je nová písnička.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Ahoj Janí, Ušoune, kamarádi, běžím vám honem poděkovat. Jenom díky vám jsem našla toho nejlepšího manžela a budoucího krále našeho království.
2: Máme velikánskou radost, Justýnko. Tak vyprávěj, vyprávěj, prosím, prosím.
0: No, jsme napnutí jako kšandy.
1: Představte si to, princ Honza 15. z Velké královské Lhoty nejprve pomohl Ušounovi.
0: Ano.
1: Potom rozdělil mezi kuchaře buchty rovným dílem a ještě jim řekl, že jim budou chutnat víc, protože se o ně podělí.
2: Chytrý a spravedlivý princ.
1: A nakonec, když tatínek řekl, že mi nedá žádné věno, ostatní princové dělali jako, že tam snad ani nejsou. Ale Honza pravil, že mě má rád a vůbec mu nezáleží na tom, jestli budu mít věno nebo ne, protože nejdůležitější je láska.
0: To je tak krásné.
1: Přesně tak, jsem moc šťastná a to jen díky vám. Už musím běžet, přípravy na svatbu jsou v plném proudu. A vy, jen co skončí školka, přijďte na hostinu. Ahoj.
2: Tak ahoj.
0: Ahoj a děkujeme. No, to se běž, že přijdeme.
2: Jo, a já si nacpu popíček, dortíky, masíčkem, salátkem, bombonky s mrzlinkou a tak dále.
0: Brzdi. A pak tě bude muset princ Honza zase poslat k doktorovi. A tentokrát opravdu s bolavým bříškem.
2: No, jenom jsem chtěl říct, že u pana doktora jsem všechno vysvětlil. Přeci nemůžu lhát panu doktorovi, že mám zlomenou nohu.
0: No, to máš pravdu, dobře si udělal.
2: Že jo?
0: Ale teď bys tam byl doopravdy, kdyby tě bolel pupík.
2: No právě, dobře, tak já se budu krotit. Ale Jani, my už se musíme rozloučit.
0: Ale ještě poprosíme kamarády o obrázky.
2: Ano. Dneska nám, prosím, namalujte princeznu Justýnku, anebo princeznu Justýnku s Honzou 15., anebo třeba i tu královskou svatební hostinu.
0: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
2: No a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
0: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a buďte hodní a spravedliví.
2: A taky se mějte rádi s těmi, kteří jsou okolo vás. Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si zatancujeme na krásnou písničku. Pohádkovou písničku, která určitě bude hrát i na svatbě princezny Justýnky a prince Honzy 15. Tak ahoj!
2: Ahoj! Ušounova písnička k tanci. Spekár.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden vojevůdce a politik Julius Caesar. Pamatujete si z dílu Žili byli o egyptské královně Kleopatře, jak se nechala zarolovat do koberce, aby se dostala do komnat Julia Caesara?
2: Mm-hmm.
1: Kdo to vlastně byl? Narodil se asi v roce 100 před naším letopočtem do Římské republiky, která se z kdysi malého městského státu na území dnešní Itálie proměnila v obrovskou mocnost ovládající celé Středomoří. Občané v ní měli určitou možnost volit si své zástupce. S lety se ale prohlubovaly spory mezi bohatou aristokracií a prostými lidmi. K moci se dostal diktátor Sulla, který se zbavoval svých nepřátel, mezi které patřila i Caesarova rodina. Julius tak jasně viděl, jak důležité je mít moc. Byl chytrý, ambiciózní a uměl skvěle mluvit k lidem. Po Sullově smrti si získával popularitu mezi občany Říma. Získával ale i pořádné dluhy, protože si přízeň lidí uplácel pořádáním slavností. Politický vzestup mu zajistilo spojenectví se dvěma mocnými muži, Pompejem a Krasem. Nic ale Římany nedokázalo okouzlit, tak jako zabrat nějaké cizí území. Největší slávu tak Caesarovi vyneslo vojenské tažení do Gálie. Ta se rozkládala především na území dnešní Francie a přilehlých oblastech. Znáte kreslené příběhy Asterixe a Obelixe? Tak to byly právě Galové. Caesar byl geniálním vojevůdcem, správcem Gálie a získal peníze i oddanou armádu. To se ale nelíbilo římským senátorům.
3: Mm-mm.
1: Nařídili mu tedy, aby rozpustil vojsko a vrátil se do Říma. Caesarovi ale doma hrozilo nebezpečí od politických odpůrců. Rozhodl se tedy, že neposlechne a vstoupí do Itálie i s celou armádou. Hranici, kterou podle zákona s vojskem nesměl překročit, tvořila řeka Rubikon. Proto se dnes výraz přejít Rubikon používá jako pojmenování riskantního rozhodnutí, které nejde vzít zpátky. Vypukla občanská válka, ve které Caesar porazil nepřátele, včetně svého někdejšího spojence Pompeja, a stal se nejmocnějším mužem Říma. Zavedl mnoho reforem, například juliánský kalendář. Stále měl ale nepřátele, kteří se báli, že chce schramstnout všechnu moc pro sebe a zničit republiku. A tak ho během jednoho zasedání senátu ubodali. Zapojil se i jeho oblíbený chráněnec Brutus, který je někdy chybně označován za Caesarova syna. Caesar údajně při atentátu nevěřícně vykřikl: "I ty, Brute?" Tenhle výrok se dodnes používá, když chceme v legraci naznačit, že nás někdo blízký zradil. Ve skutečnosti ale asi Julius nic takového neřekl. Historie z něj vůbec udělala přímo automat na slavné citáty. Asi nejslavnější je jeho latinský výrok Veni, vidi, vici, tedy přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Pronesl to jako shrnutí jednoho snadného triumfu v bitvě. Když to dnes někdo řekne, dává tím najevo, že splnil úkol a byla to zívačka. Další známá fráze, kostky jsou vrženy, zase popisuje situaci, která už se nedá změnit a její výsledek je v rukách osudu. Caesar měl skvělý cit pro marketing a propagandu, budoval kult osobnosti. Traduje se například, že ho trápila pleška, za kterou se mu lidé posmívali. Česal si proto zbývající vlasy do čela a zakrýval hlavu věncem z vavřínu, což je vlastně bobkový list. Přesto byl velkým svůdníkem. O svých taženích vydával spisy, ve kterých sebe popisoval jako hrdinu, nepřátele jako barbary a své krvavé útoky jako nutnou obranu. Dost o něm vypovídá, že když byl prý jako mladík unesen piráty, kteří za něj požadovali výkupné 20 talentů, vysmál se jim, že má cenu nejmíň 50. Ohromení piráti se nestačili divit, jak se u nich zabydlel. Poroučel jim, nutil je poslouchat své básně a projevy a vtipkoval, že až ho pustí, nechá je všechny ukřižovat. Své slovo dodržel. Možná jste někoho slyšeli říkat, že Julius byl císař. Není to pravda. Jeho oficiální titul byl doživotní diktátor. Titul císař vznikl až později z jeho jména, na jeho počest. A ještě jedna perlička. Krátce po atentátu byl po něm pojmenován měsíc červenec. Proto se mu dodnes například v angličtině říká July, slovenský Jul, zkrátka jako Julius. Cezar byl u moci vlastně jen krátce a přesto se nesmazatelně zapsal do dějin. Historii holt nezajímají léta, ale činy.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi! Aha.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Všudy kuk Jany Richterové.
2: Ahoj. Holky a kluci, začíná další Všudy kuk a já už se těším, co vám všechno řeknu. Máte se na co těšit. Dozvíte se, že umělá inteligence pomáhá silničářům objevovat výmoly na silnici ještě dřív, než se vůbec výmol objeví. A to mi přijde super. Vydáme se na Zlínský festival, čili na Zlín Film Festival. Půjdeme si zaběhat do Běchovic a taky si poslechneme zvuk zvonů. Zatím my si zajedeme do Brna. Určitě ještě na něco přijdu a bude taky spousta písniček, takže já si myslím, že nebudu zdržovat a jdeme na to. Krásný poslech vám ze studia Rádia Junior přeje Jana Richterová, Všudy kuková.

0: Přátelé, posloucháte Všudyku k Jany Richterové a my se teďka proběhneme po silnici, tedy spíše projedeme, nebo možná projdeme. V každém případě nás tam vezme redaktorka Českého rozhlasu Eva, protože ta se vydala přímo na silnici, kde se používá umělá inteligence. Nezdá se vám to? No představte si to, že najít výmoly na silnici dříve, než poškodí nějaké to auto a někomu tam zapadne kolo, pomáhá odborníkům právě AI. Ředitelství silnic a dálnic tak může krásně plánovat, kde se co opraví. Základem je algoritmus ostravských vědců, který v kombinaci s českým patentem na mikrovlnnou technologii oprav může prodloužit životnost silnic. Detektor výtluků zároveň umí odhalit i drobounká poškození a taky je dokáže sledovat v reálném čase, čili jak to zrovna pracuje. Schválně si to pojďte poslechnout, mně to přijde ohromně zajímavé.
1: Mikrovlnný cestář, ten stroj, nahřejvá okraj výtluku.
2: Ano, vidíme, že vlastně tady je udělaný takový výřez a teď kolegové začínají pracovat hlučně.
1: Toto už je finální fáze, kdy se ten ohřátý okraj, do něj hutní nová asfaltová směs a dochází vlastně k prolnutí těch dvou asfaltových ploch a to zamezuje právě vzniku spáry, jo? Protože kdekoliv je spára, je později větší výtluk.
2: Vysvětluje mě přímo na jedné z pražských ulic Ondřej Rušikvas ze společnosti Futek, kde právě mikrovlnná technologie oprav vznikla.
1: A tímto způsobem jsme schopni opravit jak menší výtluky, tak větší. De facto ta vozovka se dostává do původního stavu a není důvod, aby byla narušená v krátkodobém horizontu roku, dvou a tak dále.
2: Základem je záznam z běžné GoPro kamery, která snímá silnici a pak v ní umělá inteligence najde jednotlivá poškození.
3: Tady jde krásně vidět, že se přibližujeme ke křižovatce. Vidíme tady určité poklopy, které se označují takovými zelenými čtverečky. Můžeme vidět jednotlivé spáry, případně ty výtluky.
2: Ukazuje mi Dominik Vlímek z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava, že v kombinaci s lidským okem je rozpoznání téměř 100%.
3: My se nedíváme jenom na to, kolik tam máme těch defektů. My se díváme i na to, jak moc jsou velké i jak jsou rozvětvené, protože tohle všechno potřebujete vědět, když to potom jdete opravovat.
2: To, co kamera zaznamenala vizuálně, tak se tady už převede přímo do mapových podkladů. Tady vidíme na Rostylské ulici zelená a žlutá kolečka.
3: Barvy mi značí závažnost. Tady vidím několik zelených bodů, ty značí menší defekty.
2: Těch bodů vidím, že je zhruba 10. Jsou tam i žluté, to znamená, že tam je nějaký větší problém.
3: Přesně tak. Tady se mi nachází dva velké defekty aktuálně. Já když se takhle rozkliknu, tak jsem schopen to sledovat i v čase a jsem schopen si ten stejný výtluk, když si to najdu tu trasu znovu, například třeba po měsíci, tak jsem schopen si to hezky zmonitorovat a podívat se na to, jak se vyvíjí v čase.
2: To zatím odborníci ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic testují. V budoucnu by měl systém i předpovídat změny na vozovce. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: Holky a kluci, posloucháte Všudykuk Jany Richterové a my se teďka vydáme do studia Rádia Junior, kam přišly děti. Terka Rašová se jich ptala, jaká je jejich oblíbená hra. Tak si poslechněte, jestli to třeba máte stejně.
1: Moje oblíbená hra je dračák. Dá se to hrát třeba ve dvou lidech, že jeden je vypravěč a druhý je ten hráč a třeba ten vypravěč začne vyprávět. Jsi v autobuse a teďka můžeš rozbít okno a vylézt z něho, nebo je začít řídit ten autobus a nebo začít jít tancovat na střechu. A potom si ten druhý hráč vybere, co bude dělat a až se to vybere, tak se ten vypravěč potom domyslí, co zastane. A takhle to prostě jede. Je to docela nekonečná hra.
2: Moje nejoblíbenější hra, co asi hodně hrajeme ve škole, je Kuchta Buchta. Hraje se to tak, že je Kuchta Buchta a já jsem Kuchta Buchta a do polívky dám druhy, třeba například značek aut a řekne, kde je ucho, pak si zacpe uši, ostatní si řeknou ty značky aut, pak to ucho začne říkat ty druhy různý a Kuchta Buchta se vybere a honí toho, kterýho se vybrala. Když ho chytne, tak je Kuchta Buchta, ten, který ho honil.
3: Moje oblíbená hra je Co by kdyby a tam se vlastně jeden člověk třeba zeptá, co by si dělala, kdyby na tebe třeba spadla čelenka a ten druhý odpoví a potom z toho vzniknou vlastně vtipy, protože se proměnějí ty odpovědi. Jede se v kruhu, první se ptáš jednoho člověka a potom druhýho, ale ten člověk vždycky musí odpovědět stejnou odpověď, co odpověděl při té první otázce.
4: Takže já, když bych se tě zeptala, co bys dělala, kdyby na tebe spadla čelenka, co bys mi odpověděla?
3: Třeba bys si ji nechala a potom by se mě třeba jiný člověk zeptal, co bys dělala, kdyby třeba si dostala sluchátka, tak bych si je taky nechala.
4: Takže co bys dělala, kdyby si chytla koronavirus, tak by si odpověděla, tak bych si ho nechala.
3: Jo.

0: Kamarádi, holky, kluci, milí posluchači, v dnešním Všudy kuku se vydáme na Zlínský festival. Na něj se vydal totiž taky Hurvínek. Letos už je mu 100 let a přesto zůstává malým uličníkem. Však ho znáte. Ale nově je Hurvínek také držitelem Zlatého střevíčku, což je prestižní ocenění prezidenta Zlín Film Festivalu. Cenu převzali za loutku její vodič David Janošek a Martin Trecha, jehož hlasem Hurvínek mluví. Tak pojďte, jedeme do Zlína.
1: Hurvínek převzal Zlatý střevíček, prestižní ocenění Zlínského festivalu. Jak se toho považuje?
2: No považuje, to je dobrý slovo. Je to těžký jako blázen.
3: Jo, měl jste to někdy v ruce? My mysleli, jak si to vezmeme do tlapek a vůbec ne.
2: Táhli jsme to všichni, i s těma nahoře.
3: Jo, ty to taky nemohli unést, takže je to opravdu těžká zodpovědnost nyní.
1: Říká Martin Trecha, hlasy Hurvínka a Spejbla k ocenění Zlatý střevíček. Hurvínek je z lipového dřeva. Proč vlastně je Hurvínek z lípy?
4: No ta lípa splňuje několik vlastností. Jednak to dřevo je docela pevný, zároveň se z něho ale dobře řeže, protože je měkký a je velmi lehký, takže pro nás samozřejmě ta loutka, když je vyrobená potom dohromady z těch několika dílů, tak ta váha přece jenom nabide, ty loutky mají kolem 2 až 3, někdy 4, někdy 5 kilo, takže samozřejmě ta váha je pro nás rozhodující pro to ovládání. No a my samozřejmě taky říkáme, že je to náš národní strom a vzhledem k tomu, že Spejbl s Hurvínkem jsou docela národní poklad, tak ta lípa je absolutně adekvátní.
1: To jsou slova Davida Janoška, Hurvínkova loutkovodiče. Jak se vlastně proměnil vztah Spejbla a Hurvínka za těch 100 let? Je to pořád tak, že ten Hurvínek je ten mazaný synek a Spejbl přihlouplý taťulda?
2: No jak se to proměnilo, to se zeptejte taťuldy.
3: Ne, to se zeptejte Hurvajze.
2: Ne, taťuldy.
3: Hurvajze.
2: Říkal jsem, no prostě takhle.
1: A jak to vnímá Martin Trecha?
5: Toho neznáme. Jo, pardon, tak já si na chvilku vezmu slovo. Když se podíváme jenom, dejme tomu, co je v záznamech pár let zpátky, tak se to prostě zrychluje všechno akorát. Jinak děcka prostě reagují pěkně pořád a je to ta největší odměna, když se tam řežou smíchy a je to plné divadlo.
1: Jaký typ humoru si ještě může člověk s Hurvínkem dovolit?
5: Já mám právě pocit, že s Hurvínkem si opravdu člověk může dovolit víc než normálně. Škoda, že to tak je, ale je to tak, ale pořád prostě beru, že jsme ti Češi, kteří tu hranici mají hodně posunutou. Nevím, jestli se to nevyvíjí jako tím směrem americkým, že je všechno čím dál větší tabu, ale doufám, že ne a že právě dokud to bereme jako humor, tak se o těch věcech dá bavit.
1: Zlatý střevíček má od večera i druhého držitele. Je jím filmový režisér, producent a výkonný ředitel ČTDčko Petr Koliha. V minulosti byl také uměleckým ředitelem Zlínského festivalu. Dnešní druhý festivalový den bude patřit takzvaným Young Stars. Nadějní mladí herci tradičně zasadí ve Zlíně svůj strom. Tentokrát na netradičním místě v areálu zoologické zahrady. Ze Zlína Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Kamarádi, posloucháte Všudy kuk a já si tak říkám, že by to chtělo na léto nějaký hezký knižní tip. Tak si pojďme poslechnout malou recenzi, kterou namluvila Evelína.
1: Knižní agenti.
2: Připravila jsem si pro vás knihu 1414. Napsala ji Silen Edgarová a Paul Born. Tato kniha je o dvou chlapcích, kteří si navzájem dopisují, ale neví, že každý žije v jiném století, jeden v roce 2014 a druhý v roce 1914. Stanou se z nich nejlepší přátelé a dopisují si úplně o všem. O lásce, o rodičích, o škole, o troublích s jinými kamarády a tak dále. Společně se snaží vyhacovat vždycky

0: aby řekli své tajné lásce, že jí milují, nebo prostě, aby se rodičům svěřili se svými problémy, aby konečně ukázali ostatním, že třeba si na ně nemůžou dovolávat. No a vlastně si pořád dopisují a baví se spolu. Mají vlastně jediného takového dobrého kamaráda. Tahle kniha se mi líbila, mě to bavilo, pořád jsem se chtěla dozvědět, co bude dál, jak to bude pokračovat. Byla dost napínavá a doporučila bych ji všem, kteří mají rádi příběhy jak z minulosti, tak i z přítomnosti, protože tahle kniha má oboje. Pokud chcete zjistit, jestli se někdy potkají nebo zjistí, že každý žije v jiném století, to si tu knihu musíte přečíst sami.
1: Tak já moc děkuju Evelíně a přátelé, kdybyste četli nějakou hezkou knížku a měli pocit, že se o to chcete podělit s posluchači Rádia Junior, namluvte svoji recenzi na mobil a pošlete nám to na adresu radiojunior@rozhlas.cz a my to pustíme třeba ve Všudy kuku.

0: Kamarádi, stále je tady pro vás v Šuliku k Jany Richterové a my se teďka vydáme do světa sportu. Nejstarší nepřerušený běžecký závod na světě oslaví v září velké jubileum. Blíží se 130. ročník oblíbených Běchovic. 27. května roku 1897 se závodilo na východním okraji Prahy poprvé. Český atletický svaz uspořádal jakousi rekonstrukci toho prvního závodu. Soutěžilo se na mnohem kratší trase a na startu byly hlavně děti, ale dorazily i legendy české atletiky.
1: 3, 2, 1, start! Tak narozeně nový závod byl odstartován.
2: Úžasná energie, fakt se mi to strašně moc líbilo.
3: To říkala světová rekordmanka v oštěpu a dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková poté, co si spolu s dětmi základní školy v Běchovicích zaběhla trasu, která měřila symbolických 130 metrů. Na sobě měla červenobílý dres a ještě speciálnější oblečení, elegantní dobový oblek. Nosil starter závodu také světový rekordman a trojnásobný olympijský šampion v oštěpu Jan Železný.
4: Na tom sluníčko to není výhra, tam je trochu stín, takže to je v pohodě, ale je zajímavý. Jako fakt, jako já nejsem žádný stylista nebo něco, ale líbí se mi, jako no, že si myslím, že tehdy měli vkus.
3: Usmíval se Jan Železný, jehož světový rekord v týdnu oslavil 30 let. Přestože se věnoval vrhačské disciplíně, běh byl významnou součástí jeho dospívání.
4: Protože jsem dělal dynamické disciplíny, tak musím to říct úplně od začátku. Já jsem tyhle ty běhy běhal. Když jsem byl malý, první, druhá, třetí třída, třeba nevím, do šestý, tak já jsem běhal, to byl takový pověstný běh Mladé fronty, běh Miliny Hážový, a to se právě běhalo v parcích a tak dále. A jsem závodil, jsem se postoupil třeba do středočeského jako finále a tak dále. Postupně jsem to omezil na kratší tratě a v současné době spíš tak jenom klušu, ale pracuju na sebe.
3: A stále ve viditelně dobré kondici je i Barbora Špotáková, která už sice ukončila kariéru v roce 2022, ale od té doby si v každé sezóně minimálně jednou zazávodila a vždy z toho byl výkon přes 54 metrů. Teď připravuje skupinu mladých oštěpařů a v září se poprvé postaví na start závodu Běchovice Praha, tedy 10 km a 31 metrů s výrazně zvlněným profilem.
2: Jako desítku už jsem běžela, ale já hrozně nerada právě ty kopce, no, protože přeci jenom můj BMI index je na pomezí obezity a prostě s tou váhou, jako kterou táhneš do kopce, je to, ty kopce prostě jsou horší, no, než takový ty lidi, co se narodí s jiným somatotypem maličko. Bude to bolet, ale jako hecnu to.
3: Motivuje Barbora Špotáková i další rekreační běžce k účasti na tradičním závodě Běchovice Praha. Z Běchovic Jakub Marek, Český rozhlas.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt, věř, že bez tebe tu budácí klid. Před

0: Posloucháte Všudy kůk a my se teďka s Všudy kukem vydáme na kostelní věže do Brna. Tam se totiž před pár dny rozeznělo 29 kostelních zvonů. Upozorňovali na program Noci kostelů a lidé zvony slyšeli třeba z kostela svatého Jakuba, svatého Michala nebo z Červeného a Minorického kostela. Ozval se i biskupský zvon ze severní věže katedrály svatých Petra a Pavla, který jinak mlčí.
1: Práve sa nachádzame priamo v biskupskom zvone. Tento zvon pochádza z roku 1852. Váži takmer 4000 kg, má priemer 187 cm, má ladenie AS 0, čo ho vlastne robí najhlbším zvonom v Brne týkajúce ladenia.
2: Hlavní zvonník Matúš Sedlák vzal do rukou ťažké srdce zvonu a dvěma údery ho na malou chvíli rozezněl.
1: Je zasvetený samozrejme svätému Petrovi a Pavlovi a Panne Márii.
3: Vy ste ale zmiňoval, že úplne bežne nezvoní posledný rok.
1: Celkovo vzhľadom k tomu, že sa jedná o špeciálny zvon, tak bol využívaný iba na špeciálne príležitosti. Jeho príslušenstvo už je pomerne zastaralé a teda už je tak trošku za zenitom svojho času, tak sme sa rozhodli, že jeho prevádzku obmedzíme a aktuálne sa diskutuje o jeho oprave.
2: Kdy sa dočká oprav, to zatím ešte není jasné.
1: Určite sa plánuje výmena zavesenia zvona z aktuálnej ocelovej hlavice na drevenú, rovnako taktiež sa plánuje výmena zvonového srdca, prípadne výmene a pohonov, no a aktuálne sa ešte vlastne diskutuje ohľadom možnosti zhotovenia novej zvonovej stolice.
4: Veľký počet tých zvonů, ktorý tady v Brne máme, je hodne starých a hodne z nich tým pádem také potrebuje řádnou péči. Takže sa nejedná pouze tady o ten biskupský zvon, ale napríklad v kostele svätého Jakuba o zvon Márii, ktorá sa teďka potrebuje posunúť nebo otočiť o 45 stupňů.
2: Dodává zvoník Josef Polášek.
4: My jakožto zvoníci bychom se rádi nějak zasloužili o nejenom službu těmto zvonům, co se zvuku týče, ale i o službu pro tyto zvony, co se týče jejich uchování a zachování, aby nám tady mohli samozřejmě sloužit i dalším generacím.
2: Zvony dnes budou znít necelých 10 minut, vysvětluje hlavní zvoník Matúš Sedlák.
1: Začne právě solovo zvonit tento biskupský zvon, tak slávnostně to otvorí to zvonění. No a následně po minutě se k němu přidá zvyšok právě zmienených kostolov, no a opäť potom na záver poslednú minútu bude mať taktiež solo tento biskupský zvon.
2: Nejlépe budú zvony slyšet ve věži Staré radnice, na hradě Špilberg nebo v Denisových sadech. Z Brna Hana Novotná, Český rozhlas.

Přátelé, to je konec. Dnes světa jenom dnešního všudykuku. Vydali jsme se na kostelní věž do Brna a poslechli jsme si, jak zní zvon zblízka. Taky jsme se podívali, jak vypadal takový běžecký závod před 100 lety. Měli jsme tu tip na super knížku, abyste měli o prázdninách co číst. Taky už víte, jakou hru můžete hrát. A dozvěděli jsme se o tom, jak funguje umělá inteligence na silnici. Tak já si myslím, že to pro dnešek stačilo a teď utíkejte někam ven. Já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, Všudykuková. Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo.

0: Všudy kuk Jany Richterové.
1: Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Trápí vás něco?
1: Máte starosti?
0: Nejste v tom sami.
1: Každé pondělí v 7 večer vysíláme živě na Rádiu Junior linku důvěry.
0: V ní si můžete promluvit s psycholožkou, nejrůznějšími odborníky
1: a taky s celebritami, které si prochází podobnými problémy jako vy.
0: Adam Mišík zápasí s ADHD.
1: Gabča Drdošová a Rejgo zažívali šikanu.
0: Další zas bojovali s panikou, poruchami příjmu potravy,
1: s malým sebevědomím, starostmi v rodině nebo s nešťastnou láskou.
0: Vše společně probereme a vy se můžete ptát na vše, co vás zajímá.
1: Už teď se na vás těší moderátorky Klára Nováková
0: a Denisa Kimlová se spoustou úžasných hostů.
1: Každé pondělí v 7 večer v Lince důvěry na Rádiu Junior.

0: Prostor.
1: Parádní páteční odpoledne, holky a kluci, je tady páteční pohodička. Klub Rádia Junior, budeme sportovat, ale také plánovat nějaké aktivity na víkend. Také vám představím pár netradičních sportů, no a potom po 19. hodince se společně pustíme do olympijského běhu. Tedy ne, že bychom dnes běželi, protože olympijský běh a olympijský den bude až 17. června. Ten spolu odstartujeme v 10:00 tady na jedné pražské škole a odstartujeme tak celorepublikový dětský start. No a potom v 17 hodin se postavíme na start těch velkých závodů napříč Českou republikou, takže budeme si s Davidem Novotným z olympijského výboru povídat vůbec o olympijském myšlence, o olympijském běhu a o olympijském dnu. Proč ho máme a jak ho slavíme. Ale nebudeme předbíhat, také si tuhle hodinku prozradíme něco o hlubině, což je podcast Rádia Junior, který odstartoval toto úterý. Dnes uslyšíme v 18 hodin a 30 minut další napínavou část. Ale pozor, je to horor. Od 10 let doporučeno, ale myslím, že víc se bojí rodiče než děti. Každopádně o tom si budeme povídat s tvůrci a to už za chviličku. Ale ještě předtím zjistíme, co se děje kolem nás a jaké zítra očekávat počasí. Příjemnou páteční pohodičku od mikrofonu Rádia Junior přeje Jirka Kohout. Ahoj!
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Králem českobudějovického studentského festivalu Majáles se stal student gymnázia Jírovcova. Po napínavém souboji nakonec připadla koruna králi Matěji Šebešovi a po dvou letech se opět vrátila na gymnázium Jírovcova. Závěrečné disciplíně předcházel průvod městem, kterého se účastnili tisícovky žáků ze 16 středních škol. Organizátoři připravili kromě koncertu i různé workshopy nebo přednášky. Do brněnské zoo přicestovali další dvě lední medvědice, Anory a Nivy. Návštěvníci je ale zatím neuvidí, jsou umístěné ve výběhu, který dříve obývala medvědice Kora. K němu se lidé dostanou až 13. června, kdy zoo znovu otevře cestu. V brněnské zoo je tak nyní 5 samic ledních medvědů. Na podzim přibudou ještě 2 samci, jeden z Nizozemska a druhý z Německa. A jaké bude počasí? Zítra bude jasno až polojasno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů Celsia.

Démoni Adama Mišíka odstartovali páteční Klub Rádia Junior s datem 5. června. No a pojďme plánovat, kam vyrazit o víkendu. Tak Symfonický orchestr Českého rozhlasu odstartuje v sobotu oslavy svého 100. výročí Open Air koncertem v Riegerových sadech. Vstup je zdarma a program začíná už odpoledne. Zkrátka nepřijdou ani děti, na ty čekají oblíbené vinohraní, oblíbený pořad. Na vystoupení komorních souborů složených ze členů orchestru naváže v závěru večerní koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu s atraktivním programem od Smetanovy Vltavy po Dvořákovo Largo z Novosvětské. Zkrátka, bude to opravdu zajímavé, počasí by nám mělo přát, svítit sluníčko, být teplo. Zajištěno je také občerstvení, zkrátka krásný, bohatý program k té sezóně, která tady bude až od září, ale teď je festivalový čas, takže i Český rozhlas začíná slavit, tedy přímo Symfonický orchestr Českého rozhlasu. No ale akcí je samozřejmě mnohem, mnohem víc. Pojďme se podívat třeba do Kroměříž, že tam na vás v sobotu čeká zábavné klání plné barev a tance. Vybarvený běh. Trasa dlouhá 5 kilometrů, vede z Velkého náměstí ulicemi města a je určena pro všechny věkové kategorie. Start je v 11.30, program je připraven v průběhu celého dne. Ve 20.30 vyvrcholí koncertem Anny K. Tak to bude opravdu parádní. My si dáme písničku a pak nám Aneška Dvořáková představí netradiční sporty. A co?

0: 17 hodin 11 minut. Tak teď nám Aneška Dvořáková ve svém příspěvku představí tři netradiční vodní sporty, kde voda znamená víc než jen klidné plavání.
1: Letní prázdniny se kvapem blíží. S parnými dny přichází sezóna koupání, vodních sportů a radovánek. Když se řekne vodní sport, většina z nás si představí paddleboarding, plavání nebo surfování. Existují ale i méně známé vodní sporty, o kterých mnoho lidí nikdy neslyšelo. Víte, že se můžete vznášet nad hladinou 40 km rychlostí, bojovat o vítězný gol pod vodou nebo sjíždět divoké proudy řeky hlavou napřed? Dnes si představíme tři netradiční vodní sporty, které kombinují rychlost, koordinaci a pořádnou dávku adrenalinu. Prvním z nich je podvodní hokej. Vznikl ve Velké Británii v roce 1954 jako zimní trénink pro potápěče. Hraje se na dně bazénu, kde proti sobě nastupují dva šestičlenné týmy vybavené maskami, ploutovemi a šnorchly. Pomocí krátkých hokejek se snaží dopravit olověný puk do soupeřovy branky. Hráči se přitom musí pravidelně vracet k hladině pro vzduch, takže hra vyžaduje rychlost, koordinaci i dobrou spolupráci. Sport jako dělaný pro lidi, co mají neustále hlavu v oblacích. Přesně tak by se dal popsat wing foil. Člověk si při této disciplíně připadá, jako kdyby se vznášel nad hladinou. Na provozování tohoto sportu nepotřebujeme ani tak vlny, spíš dostatečně silný vítr. Jezdec stojí na prkně a v rukou drží velké nafukovací křídlo. To zachytává vítr a táhne ho dopředu. Speciální podvodní křídlo pod prknem pak při vyšší rychlosti zvedne jezdce nad hladinu. Tento poslední sport vás postaví přímo tváří v tvář divokému proudu. Řeč je o riverboardingu, sportu, který vznikl ve Francii v 70. letech. Jezdec leží na břiše na plováku a pomocí ploutví ovládá směr jízdy v divokém proudu. Je tak v mnohem těsnějším kontaktu s vodou než například raftaři nebo kajakáři a každou vlnu či proud zažívá v bezprostřední blízkosti. Jedno je jisté. Voda dokáže být nejen osvěžením, ale i místem nečekaných dobrodružství. Přeji vám krásné léto plné nových zážitků. Pro Rádio Junior Aneška Dvořáková.

17 hodin 17 minut a teď tu mám připravenou písničku z hitparády. Jde o novinku skupiny BTS. Tato nejpopulárnější skupina světa si teď několik let dávala nucenou pauzičku, protože všech 7 členů tohoto boybandu si muselo v Jižní Koreji postupně odkroutit povinnou vojenskou službu. Teď jsou ale zase zpátky pohromadě a čeká je světová megatour a jejich koncerty se budou promítat i v řadě českých kin. A určitě na nich vedle jejich notoricky známých megapecek zazní i jejich novinky z nového už 5. studiového alba Ariren. Na desce najdeš 14 skladeb a jednu z nejvýraznějších ze Swim, která si okamžitě získala srdce jejich fanoušků, takzvaná BTS Army. Získá si i tebe, takže BTS a Swim.

wanna type. Tak co, nová megapecka BTS chytila vás také, tak zítra můžete poslouchat samozřejmě hit parádu Rádia Junior, která startuje už ráno po probuzení, tak si nenechte ujít novinky ze showbiznesu.

0: Pojďme se podívat na další akce, které nás čekají tento víkend v neděli v Praze na výstavišti Rodinný den hlavního města Prahy. Tak slibuje tento den pestrý open air program hudbu, divadlo, sportovní, tvořivé aktivity, inspirací pro trávení volného času i bohatou gastrozónu a pouťové atrakce. Pro děti budou připraveny hry a nejrůznější aktivity. Space Bus, raketa s virtuální realitou, nabídne cestu do vesmíru a otevřené bude také Maroldovo panorama. A mám tady další hodně zajímavou akci, kde se objeví také náš zvídavec s Evkou Sinkovičovou. Výstaviště v Letňanech bude několik dní žít vědou. Veletrh vědy odstartoval už včera a potrvá až do neděle. Více než 100 expozic vás nechá nahlédnout do laboratoří světa pokusů, vědeckých institucí a pomůcek všeho druhu. Opravdu bohatý program bude plný experimentů, vědeckých novinek a zajímavostí. Zkuste si unikovou hru, přísně tajný výzkum, ovládejte roboty, rozsviťte molekuly nebo se staňte jaderným operátorem. Součástí bude také pořad Českého rozhlasu, jak už jsem říkal, zvídavec. Tak pokud jste vědy, zvědavy, tak veletrh vědy, 26. veletrh, ten je opravdu parádní a stojí rozhodně za to, tak až do neděle do večera můžete navštívit. No a v Praze se bude také tancovat Mezinárodní festival tance. Letos přivítá umělce z 12 zemí světa. V Praze uvede festival 20 představení. Další jsou pak naplánovaná v různých regionech. Představí se nejvýznamnější umělci z řad choreografů i tanečníků. Mnohdy originální přístupy vám připraví jedinečné zážitky. Kromě hlavního programu si nenechte ujít ani ten doprovodný v podobě workshopů vedených předními osobnostmi účinkujícími na festivalu. Takže Tanec Praha také v plném proudu. No a setkání třeba u slonů a komentované krmení v Zoo Praha, tak to je další akce, kterou můžete o víkendu navštívit.
1: Noří se do moře sociálních sítí.
2: Myslíte si, že tam něco chytí?
1: YouTube, Instač, to je rajon její.
2: Loví perly, varuje i před zloději.
1: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
2: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
1: A v 17.30, jak v programu je psáno.
2: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
1: Rašová Terka, síťová reportérka.
2: Co se na vás těší od středy až do úterka.
1: Rádio Junior.cz jsou webovky,
2: kde najdete všechny síťovky.
1: Můj rozhlas, to je aplikace.
2: Kam se dá pro ně taky vracet.
1: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
2: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: Miraj, písnička Litej. No a teď už budeme hrát písničky, které máte rádi. Tedy ne, že bychom je nehráli pořád, ale na které máte zrovna teď chuť, protože startuje...
1: Skazovna Rádia Junior.
0: Tak a teď je už opravdu jen a jen na vás, co budeme hrát. Telefonní linka je otevřená 800 199 199. Pokud zavoláte, písničku odehraji. A nebo můžete také písničky objednávat na skazovna@rozhlas.cz. První písnička je pro Marťu.
2: Sedíš vedle mě, cítím zas zvláštní zachvění.

A je tady písnička další připravená pro Emilku. Dobrý den a ahoj. Jmenuji se Emilka, 10 let. Chtěla bych poprosit písničku Moje hlava a mé srdce. Moc díky, Emilka. Tak Emilko, písnička je připravená. Letí za tebou.

A je tady závěrečná písnička na přání v první vzkazovně, další si dáme v 18 hodin a 20 minut. Píše Silvie z Prahy, hezký pátek 5.6. Dnes má 35. narozeniny český zpěvák Petr Lexa ze skupiny Slza. Navrhuji písničku Léto lásky od různých československých interpretů pod hlavičkou Summer All Star. Slza Dobroslavům k svátku. Všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům. Takže Silvie, moc děkujem. Písnička Léto lásky je připravená a letí za všemi, kteří ji právě teď díky Silvie ji dostali.

0: Holky a kluci, v úterý odstartoval hororový seriál Hlubina. Ale ještě předtím, než odstartoval, tak jsem si v raním restartu povídal s Lenkou Veverkovou, s dramaturgyní a producentkou tohoto hororového podcastu. Pojďme si teďka ten záznam úterního raního restartu poslechnout. Startuje pětidílný seriál Hlubina, který si můžete ve vysílání Rádia Junior pustit už dnes odpoledne. A více nám o tomto seriálu prozradí dramaturgyně a kreativní producentka Lenka Veverková. Krásné dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Já bych se chtěl zeptat, když jste natočili Lyžák, kdy padlo rozhodnutí, že budete pokračovat v hororech?
1: No, myslím si, že tohleto rozhodnutí padlo přímo tady z vaší stanice, že přímo šéfredaktor Adam Kebert si říkal, když se to dětem tak líbilo, protože to bylo úplně nejposlouchanější věc Českého rozhlasu, jak pro děti, tak pro celou rodinu, tak požádal Terezu Vereckou, což je autorka a zároveň režisérka, aby v tom tom pokračovala. Bavili jsme se, jestli neuděláme třeba Lyžák dvojku, že by se to zase odehrávalo někde v horách, ale naopak nás lákalo teď po něco letního, tak proto tady máme Hlubinu.
0: Já jsem si trošku říkal, protože když jsem byl junior, úplně malý, tak jsem viděl film Čelisti a pak jsem docela měl takovou jako docela obavu chodit se v létě koupat. Nemáte třeba strach, že by to mohlo takhle zapůsobit na posluchače Rádia Junior?
1: Já doufám, že ne. Já myslím, že možná tady se budou bát spíš rodiče a své děti, ale tohle ten strach, že se utopí dítě, je myslím největší strach všech rodičů, takže tam se myslím nic nezmění. Prostě dávejte si pozor u vody. My tam totiž brzo možná zjistíme, že to není o tom, jak se umí plavat, nebo jestli se bát vody přímo.
0: No a můžete nám trošičku ten seriál představit, něco o něm říct, ale zase, abyste neřekla moc, abychom se měli na co těšit.
1: Všechno začne tím, že se ztratí malej kluk, ztratí se Vojta, který mu je 5 let a má hrozně rád bagry. A jeho rodiče a jeho starší brácha ho všude hledají, mají pocit, že se utopil. A celá vesnice u tady toho lomu je na nohou a vypadá to, že všichni hledají malýho kluka. Ale já myslím, že brzo, možná po poslechu prvního nebo druhého dílu se zjistíte, že to takhle úplně není a že možná, no, uvidíte sami.
0: No, uslyšíme dnes už v 18 hodin a 30 minut. Ale dobře, tak nebudeme prozrazovat víc. Lenko, prozraďte nám, kde se všude natáčelo, v jakých místech?
1: My jsme natáčeli, že bychom jeli někam do lomu a tam bychom přímo byli, protože to by bylo dost složitý. Tam by byli prostě a jsme to natáčeli na přelomu jara, ještě byla dost zima. Ale hlavně by nás tam rušily všechny ty zvuky lidí různých a bylo by složitý to zařídit. Ale my jsme natáčeli s hydrofonem, takovým mikrofonem, který se dá strčit do vody. A tak jsme si ve studiu vytvořili takovou naši hlubinu, takový náš lom, ve kterém jsme herce nutili, ať nám třeba křičí pod vodou, nebo ať rychle zanoří hlavu a rychle ji zase vynoří. A opravdu myslím si, že posluchači skoro ani nepoznají, že jsme u toho lomu nebyli, protože to je opravdu úžasný mikrofon, který právě velmi detailně snímá všechny kapičky vody, všechno, co se děje pod vodou a co se děje přímo nad tou hladinou. A zároveň, jestli si posluchači Lyžáků vzpomenou, my jsme tam natáčeli na binaurální hlavu, na takový prostorový mikrofon, který opravdu vypadá jako hlava. A když to budete poslouchat na sluchátka, tak budete mít třeba pocit, že nějaký pes štěká za váma, nebo že před váma se něco děje. A opravdu to vytvoří iluzi prostoru, že vás ten svět tak obejme a vy se můžete s hlubinou podívat až na dno.
0: Wow, tak to je dobrý tip poslouchat to ve sluchátkách, abychom měli ten zvuk určitě co nejzajímavější. No ale ještě mi prozraďte, jak jste si udělali ve studiu lom? Jak jste udělali tu, v čem jste se topili?
1: No, ono tam je taková vana, kterou jsme napustili a nutili jsme třeba herce Martina Myšičku, aby se prostě tam slíknul do půl těla a předstíral, že tam prostě v tom plave nebo že se potápí. Ale nejenom jeho, rozhodně tam byl ještě třeba malý herec z Desmanova souboru, Viktor Krčmář, kterého jsme taky celýho namočili. A ten tam, myslím, byl vlastně nejdýl ze všech herců. Ten to tam trochu protrpěl a musel se vždycky brát ještě suchý ponožky nebo nový boty, aby pak nenastrnul a mohl hrát díl. Takže ve studiu byla prostě taková vana naplněná vodou a tam vzniknul náš lom.
0: A točilo se jenom ve studiu, tady v tom vašem speciálním, nebo ještě někde jinde?
1: Točili jsme ještě v autě třeba, to je tam taky důležitá taková věc, protože starší brácha tady toho ztraceného kluka Vojty se nebojí Vojtu hledat všude možně, dokonce třeba i ukradne auto cizím lidem, akorát ho neumí řídit, jemu je prostě asi 16, 17, nikdy za volantem neseděl, takže s tím autem sjede do toho lomu a málem se tam utopí. Takže my jsme tam nahrávali právě s tou binaurální hlavou, kterou jsme si zavěsili, jak bývá to zrcátko vepředu u řidiče, kam koukáte, když se parkuje, takový zpětní zrcátko. Tak tam jsme si pověsili binaurální hlavu a naši herci tam potom hráli různé scény v autě i to padání. Ale to už si myslím, že prozrazuju až moc.
0: Dobře, tak nám spíš prozraďte, což v seriálu neuslyšíme. Jak dlouho se takový pětidílný seriál připravuje?
1: Natáčeli jsme to s herci 2 týdny a ještě dalších asi 7 týdnů se na tom pracovalo ve studiu, kde k tomu právě dodávali muziku, nějaké zvuky, právě se zaměřovali na to, ať to opravdu zní, jako kdyby jsme byli v lomu nebo pod hladinou a celý se takhle dopilovávalo. Přičemž my ostatní, co už nejsme třeba zvukaři nebo nějaký hudební skladatelé, tak jsme nelenili a natáčeli jsme třeba k tomu trailer, který už můžete vidět přímo na stránkách Junioru, takový krátký video, který vypadá jako výslech, nebo tak odehrává se v něm
0: výslech. Víte co, Lenko, tak my si ho teďka pustíme.
1: Super.
2: Jo, já ti odstrčím a pak pádluj k námořníku. Takže ty pošleš samotného 5letého bráchu v noci na vodu.
3: Ale on umí plavat vážně dobře. Nemohl se utopit. Nemohl.
2: Pavle, ty jsi nevšiml, když jsi šel spát, že není dostan.
3: A myslel, že tam leží zamotaný ve spacáku. Byla tma.
2: Hlubina si každý rok někoho vezme. To se stává. Hlubina. Hororový seriál poslouchejte na Rádiu Junior.
0: A to v 18.30 už dnes, já se nemohu dočkat. Tak vy jste točili, když se střihalo a připravoval se seriál do té finální formy. Ale jak dlouho vzniká třeba seriál předtím, než se začne natáčet s herci?
1: Jak dlouho se to píše? No, to je složitý. To musím Terezu přivázat ke stolu a nutit jí, ať píše. Někdy to jde snadno, někdy třeba během jednoho večera napsala třeba 10 minut toho seriálu a někdy se třeba přes víkend dokázala napsat jenom 3 řádky. Je to složitý psát takový seriál. Se člověk musí hodně představovat, zavírat oči, říkat si, co bude znít dobře jenom těma zvukama a hlavně, jak se to tam vejde všechno. To je jenom 5x přibližně 20 minut, takže ono to není taková velká plocha na to, co si tam všechno Tereza vymyslela, tak jsem jí musela dost hlídat, aby to dávalo smysl, aby se to tam prostě všechno vešlo. Takže myslím, že to psala takovýho 5,5 roku třeba.
0: Mm-hmm. No a teď pojďme k vám. Takže dovedu si představit, že kreativní producent přiváže tedy autora ke stolu, aby psal, ale dramaturg potom to zároveň nějakým způsobem ještě ten text koriduje, škrtá, přepisuje. Jak to funguje u vás?
1: No, funguje to tak, že já se vždycky přečetla, co Tereza napsala a pak jsem jí říkala, to funguje přátelé, to je úžasný, píš dál, taková motivační. A nebo jsem mi říkala, já to vůbec nechápu, co se tam děje. Prostě proč ty postavy nedělají třeba tohle a tohle, nebo pojďme se na to podívat. Nezajímejme se teďkon o toho kluka. Pojďme se podívat, co dělají ty zlí chlapci, ať to máme teďkon z jejich pohledu. A vymýšlela jsem právě, z jakého pohledu se to třeba může ten příběh teďkon uchopit. Mm-hmm. Že nepůjdeme třeba u toho malého ztraceného kluka, toho si necháme na později, aby jsme byli překvapení, ale otevřeme posluchačům okýnko, nebo prostě se podíváme z jiného pohledu, že třeba něco se odehrává uvnitř, ale my to slyšíme právě pod oknem zvenku a vymýšleli jsme takový různý rozhlasový fígle.
0: V jaký chvíli je rozhlasový dramaturg spokojen?
1: Myslím, že ten není spokojen nikdy.
0: Dobře. Tak pojďme k té vaší druhé roli. A kdy už je spokojen kreativní producent?
1: Kreativní producent je spokojený tehdy, když to má velký poslech. Pak má pocit, že jeho práce správná, že to všechno vymyslel dobře, že vymyslel hezký video a vymysleli všichni hezký název a že se to prostě posluchačům bude líbit. Ale já už jsem spokojená i hodně s tím videotrailerem, který si pouštěl. Myslím, vypadá, jak kdyby to byl nějaký filmový seriál. Mm-hmm. Takže doporučuji všem, ať se na to podívají. Trošku jsme se tam inspirovali seriálem Adolescent. Ten byl o výslechu. Tam je taky pro nás důležitý.
0: Mm-hmm. No a teď se pojďme vrátit ještě k Lyžáku, který má vlastně v tuto chvíli přes 360 tisíc zhlédnutí. Co jste říkali na ty ceny? Na to ocenění. Tam už byla dramaturgie i kreativní producentka spokojená.
1: Tam už určitě jsem spokojená dlouho, to mělo opravdu vysoký poslechy a stále se k tomu někdo vrací, stále to někdo poslouchá a nedávno právě, jak říkáš, jsme vyhráli druhý místo za nejlepší audioseriál pro děti a první místo za nejlepší zvuk. Mm-hmm. A tam si opravdu naši zvukaři udělali velkou práci, ale v té hlubině je tomu stejně tak, nebo ještě víc možná. Protože to jsou opravdu náročné věci a nikdo jiný v České republice to tady takhle nedělá. Většinou se ty věci, obzvlášť pro děti, hodně tak na nich šetří, nebo prostě, že to nemusí být tolik náročný, že přece posluchačům to bude stačit, ale my si myslíme úplný opak. Takže proto jsme se rozhodli zanořit se do té hlubiny.
0: No, já se na to opravdu těším. Samozřejmě se těším na příběh, na to napětí, na to, že se budu bát, ale hlavně na ten fantastický zvuk. To musím říct úplně upřímně. Tak, Lenko, já vám děkuju za povídání, za to, že jste nám přiblížila hlubinu, za to, že jste pro nás kreativně dotáhla dokonce Lyžák audioknihu roku, nejlepší zvukový design. Díky moc a těšíme se v 18.30 na první díl hlubiny.
1: Super, určitě poslouchejte.
0: Tak krásný den.
1: Taky, taky.
0: Lenka Veverková, dramaturgině a kreativní producentka, hostem Rádia Junior.

0: Junior.
1: A jeho druhá hodinka právě začíná. Krásný dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. 18. hodinka je tady. Je tady druhá hodinka páteční pohodičky, ve které zazní hlubina. Tedy kromě jiných věcí. Ano, 18 hodin a 30 minut četba na pokračování, hlubina čtvrtá část a já se moc těším. Právě jsme si o ní teďka povídali. V úterý začal tenhle ten podcastový seriál a dnes nás čeká další část. Já jsem napjatý a taky se trochu bojím, protože je to horor. Také nás tuto hodinku čeká vzkazovna v 18 hodin a 20 minut, tak pokud máte chuť na písničku, neváhejte, pište nebo volejte. No a také se můžeme těšit na zvídavec, protože jsme zvědaví a Evka Sinkovičová nám vždycky něco zajímavého poradí. Ale než se k tomu dostaneme, zjistíme, co se děje kolem nás a jaké zítra očekávat počasí, abychom mohli naplánovat nějaký krásný výlet nebo akci na víkend. Od mikrofonu zdraví a příjemnou páteční pohodičku přeje Jirka Kohout.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Králem českobudějovického studentského festivalu Majáles se stal student gymnázia Jírovcová. Po napínavém souboji nakonec připadla koruna králi Matěji Šebešovi a po dvou letech se opět vrátila na gymnázium Jírovcova. Závěrečné disciplíně předcházel průvod městem, kterého se účastnili tisícovky žáků ze 16 středních škol. Organizátoři připravili kromě koncertu i různé workshopy nebo přednášky. Do brněnské zoologické zahrady přicestovaly další dvě lední medvědice, Anory a Nivy. Návštěvníci je ale zatím neuvidí, jsou umístěné ve výběhu, který dříve obývala medvědice Kora. K němu se lidé dostanou až 13. června, kdy zoo znovu otevře poničenou cestu. V brněnské zoo je také nyní 5 samic ledních medvědů. Na podzim přibudou ještě 2 samci, jeden z Nizozemska a druhý z Německa. A jaké bude počasí? Zítra bude jasno až polojasno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.

18 hodin 7 minut a teď by mě zajímalo, jestli vy, holky a kluci, máte naplánovanou nějakou akci na zítřek. Pokud ano a víte o něčem, co je ve vašem okolí zajímavého, tak neváhejte a napište nebo zavolejte na 800 199 199.

0: Zvědavci, nastražte a nalaďte uši, je tady zvídavec Evky Sinkovičové. Teď se dozvíte něco nového. Tedy pokud to ještě nevíte, tak hezký poslech.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Moji milí zvídavci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Víte, že je důležité se pravidelně a pořádně mazat opalovacím krémem? Proč musíme pokožku chránit? Ze slunečního záření čerpáme energii a pohodu. Obsahuje však také ultrafialovou složku, takzvané UV záření, což je elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší, než má viditelné světlo. A přestože UV záření potřebujeme k čerpání vitamínu D, měli bychom se před ním i chránit, jinak nám může celkem uškodit. Existují tři typy UV záření, UVA, UVB a UVC. Většina UV záření, která dopadne na zemský povrch, je UVA. UVA umí projít do hlubších vrstev naší pokožky a může za její předčasné stárnutí. Navíc je UVA přítomné ve stejné síle vlastně po celý rok a nezastaví ho ani sklo nebo mraky. UVB je pak typ záření, který nám způsobí začervenání pokožky, puchýře, spálení. Při dlouhodobém nechránění se může vést ke vzniku rakoviny. UVC na zemský povrch vůbec nedopadá. Pro nás je tedy hlavní ochrana před nežádoucími účinky UVA a UVB. A právě od toho máme opalovací krémy. První snahy začít je vyrábět sahají do 30. let 20. století. Ostré slunce tenkrát potrápilo švýcarského studenta chemie při výstupu na horu Pitzbuin a protože se nepříjemně spálil, napadlo ho zkusit namíchat první recept na ochranný sluneční krém. Recepturu přebrala společnost, která se pojmenovala právě po hoře Pitzbuin a existuje dodnes. V současnosti máme na výběr velkou spoustu opalovacích krémů. Jak to ale dělali naši předci, kteří je neměli? Jejich kůže byla od přírody více uspůsobena pro pobyt na slunci, obsahovala více ochranného pigmentu. Zároveň se dožívali mnohem nižšího věku, takže se u nich rakovina kůže ani nestihla vyvinout. Navíc se i jinak oblékali, chodili více zahaleni. Zároveň být opálený nebylo v minulosti vůbec populární. Urození a bohatí se slunci vyhýbali, módní byla běloskvoucí porcelánová pleť. Opálená kůže značila dlouhý pobyt na slunci, který ukazoval, že osoba musí venku celé hodiny pracovat, takže šlo spíše o znak chudiny. Ve 20. století se to však začalo měnit a opálená kůže se stala znakem luxusu. Znamenala možnost jet na dovolenou. A dnes? Pokud něco letí, je to zdravý přístup k opalování a ochrana kůže. Opalovací krémy rozptylují nebo vstřebávají ultrafialovou složku slunečních paprsků. Pomáhají jim v tom UV filtry, ty mohou být chemické nebo minerální, často se i oba typy filtrů kombinují. Nezapomeňte ale, že mazat by se měl člověk alespoň 20 až 30 minut před tím, než jde na slunce. Po 2 až 3 hodinách se pak vždy namazat znovu, před přímým sluncem se chránit i oblečením, pokrývkou hlavy a slunečními brýlemi a v létě mezi 11. a 15. hodinou ideálně na přímé slunce vůbec nechodit. A na závěr to nejdůležitější. Chránit krémem by se měl člověk celý rok. A nemějte strach, že když se namažete, tak se neopálíte. Není to pravda. I nejlepší krém propustí část paprsků do kůže a ta postupně zhnědne. Holky a kluci, pokud chcete o tajemství opalovacího krému a UV záření někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
2: Je to tady poslední 3 písničky napsání v tomto týdnu. Tak první písnička je od Poetiky Vše, co v sobě mám. A tuhle tu písničku si objednala Andrejka pro lepší náladu. Tak doufám, že ti zlepší a dobrou náladu takhle v pátek, v podvečer. To je snad skoro povinnost, protože před námi je víkend. Tak, ať ti zlepší.

A je tady další písnička na přání. A tuhle si objednal Jenda. Dneska neměl jsem se dobře. Tak dobře.

0: that you're sorry. 'Cause I love you, I love you too much to look back.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
2: No a teď si dáme písničku, je tady cyklistka a Olga Lounová a pak už se pustíme do četby na pokračování. Je tady premiérová četba Hlubina, čtvrtý díl, ale pozor, je to horor.

0: Tak a jde se na to. Čtvrtá část hlubiny podcastového hororu Rádia Junior. Tak holky a kluci, je určená pro posluchače od 10 let, tak pokud jste mladší, tak se možná budete víc bát, a nebo také ne. Zkrátka přeji vám příjemný poslech.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.
2: Řekni to.
3: Následující podcast není vhodný pro malé děti. Příběh, který uslyšíte, je smyšlený.
2: A
3: nikdy se nestal.
2: Přesně.

0: Boito!
1: Boito!
0: Boito!
2: Přijdeme?
3: Jo. Počkej, radši se schovej. Dělej zálezník. Moment, schovej se.
4: Aniško, jsi smutná, viď?
3: Ahoj, cože?
4: Asi bude lepší, když půjdu dovnitř.
3: Počkej, potřebuješ něco?
4: A koukám, že jsi nešla s ostatníma do rojnice pátrat po tom klukovi. Vždyť je to taky zbytečný. Tvůj táta proto dělá strašně moc. Toho malýho stejně nenajdou, když objevíme, že si ho vzala voda. Viď?
3: Co když ne?
4: Tak někdy můžeš věřit, čemu chceš, když ti to pomáhá.
3: A kdybych věděla, že ne?
4: Celá máma, viď?
3: Proč?
4: No úplně jako ona. Taky tak naivní a veselá. Ale pamatuješ, když se stala ta nehoda a najednou byl brácha pryč? A máma taky? Co? Chudáčku. Byla jsi tenkrát pár týdnů u mě, viď?
3: No, byla jsem u tebe, a co?
4: A já ti dávala čaj, abys usnula.
3: Hořkej. Hele, Magdo,
4: ty jsi spala. Skoro furt.
3: Magdo, já teď nemůžu, já musím...
4: Co musíš? Ono je lepší smutek zaspat. Jenže ty ne. Kdykoliv ses probudila, koukala si směrem k lomu a čekala... Co? Na co jsi tak čekala?
3: Že se vrátí. Máma s Jakubem.
4: No? A vrátili se?
3: Ne.
4: Tak. Mě můžeš věřit, když řeknu, že někoho vzala voda, tak ho vzala voda. Je to smutný. Ale na mě se můžeš spolehnout. Já jsem tu přece pro tebe. Upekla jsem ti hlubinky.
3: Děkuju.
4: Dej si.
3: Ty se mají jíst až večer.
4: Ochutnej čerství. Nechceš? Ale je výročí.
3: Já o tom teď nechci mluvit.
4: A to by bylo hezký si na maminku aspoň vzpomenout, ne? Přinesla jsem ti svíčku, abys ji mohla za ní zapálit.
3: Jo, dík.
4: No, a teď ještě to s tím klukem, co? Táta říkal, že utek z domova. Jak se jmenoval?
3: Pavel.
4: Pavel. První láska, že jo? No, a zrovna tak špatně si vybrat... Stejně je to všechno jeho vina. Lepší je smutek zaspat, viď? Povídám, dej si hlubinku. Jsou úplně čerstvé.
3: Ale já teď nemám hlad. Magdo, promiň, ale já už vážně musím. Mám tam rozkoukaný seriál,
4: jasně,
3: víš?
4: Jasně, seriál.
3: No.
4: Tak jo. Můžeš mi rovnou říct, že ti vadím.
3: To ne, to je...
4: Ne, já nechápu, proč se mnou nechceš mluvit.
3: Víš co? Vlastně jsem se tě chtěla na jednu věc zeptat.
4: No, vidíš. Vidíš. My dvě, my se známe. Máme k sobě tu opravdovou důvěru.
3: Co přesně děláte na té slavnosti večer v lomu?
4: Ptáš se, jako by v tom bylo něco divného.
3: Proč tam nikdy nemůžu jít?
4: Aniško.
3: Proč tam nikdy nesmí žádný
4: nudili
3: dítě?
4: Nudili byste se. Nerozumíte tomu. To je otázka věku. Den hlubiny je uctění památky všech obětí té katastrofy, díky které máme jezero.
3: Tak mě vzala mámu a bráchu, že jo?
4: Aneško, my dvě jsme kamarádky. Ale jestli to budeš tátovi a ostatním stěžovat, i děti mají svůj úkol. Jedí hlubinky, zapalují světýlka doma, vystřihují, zpívají a jdou spát. Protože smutek
3: je nejlepší, když se zaspí.
4: No. Slib mi, že dneska nebudeš nikam chodit a pěkně slušně si dáš hlubinku a půjdeš spát, jo? No. Tak strč si jednu do pusy, jo? No, ať vidím, jaký jsem je udělala, no. No, za maminku a já půjdu. A ještě aspoň jednu si tam strč. Za brášku. Tak a rovnou za tatínka.
3: Dobrý. Tak abys šla.

0: Co blbneš? Co to bylo?
1: Tohle.
0: Hlubinky? Cukroví pro děti? To rozdávají vždycky na den hlubiny všem v kempu.
1: Jsou uspávací.
0: Cože?
2: Vojto. Vojtíšku, vstávej.
3: Mami?
2: Ne, to ještě není maminka. Už brzo.
3: Chci mámu.
2: Musíš to vydržet. Za chvilku spolu půjdeme ven. Jak se má tvůj bagřík?
3: Chci taky mámu. On je miminko.
2: Pojď sem ty, miminko.
3: Já nechci.
2: No tak. Víš, že ten pravej váží 810 tun? To je hodně, co?
3: Jo.
2: No, a že v kabině?
3: Tam je joystick, jako ve hrách.
2: A tlačítka? Jedno má takový obrázek, jako trojúhelník.
3: To je emergency stop. Kdyby se něco pokazilo, tak se to zmáčkne a bagr se zastaví.
2: Jo. Kdyby se něco pokazilo. Ach jo. Víš, ty jsi opravdu jiný než všichni ti před tebou.
3: Kdo?
2: Ty bagrům opravdu rozumíš, co? Chceš říct tajemství?
3: Velký tajemství?
2: Velký. Děti mají moc rády bagry a některý bagry mají moc rády děti.
3: Se bojím.
2: Neboj. Počkej. Budeme si povídat, jo?
3: Bagry?
2: Já ti povím pohádku. Chceš? To, když jsi žil, byl jeden muž, takovej pán to byl, a ten vlastnil jeden lom. Víš, co je to lom? Lom, to je takový místo, kde se těží kámen, víš?
4: Cestí! Další odpověď za 15 minut.
5: Uvnitřním nákladňákem.
6: Všichni za závodou.
7: Měl někdo chtěl vyzdrat.
2: A v tom lomu máš spoustu buldozerů, nákladňáků a bagrů a všechny jsou tvoje, chápeš? A mezi nimi i ten největší, nejdražší a nejvzácnější
3: Valero R603.
2: A všichni v tom lomu tenkrát tomu bagru říkali Valérie. No co je?
3: Bagr se nemůže jmenovat Valérie.
2: Ale a proč pak? Chápeš? Valero, Valérie, Valuška, co?
3: Bagr není holka.
2: No, tak tenhle byl. No, a ten pán, co ten lom vlastnil, měl Valérii moc rád.
8: Zaber. Zaber. Pomalu. Hlavně hezky přesně. Hydraulika nezlobí. Čerpadla máme čistý. Žádný tlakový výkyv. Kdybys byla živá, řekl bych, že jsi zdravá. Jenže ty živá nejsi, co?
9: Šéfe, tak my jsme připraveni.
8: Dobře, vypínám Valérii. Ale světla ti nechám rozsvícený, abys na to líp viděla.
2: Každý den ji řídil a povídal si s ní. A jak si s ní tak povídal, tak si ten pán někdy představoval, že živá je, že jsou kamarádi.
9: Šéfe, znova přišli ti geologové. Dělají kravál, že to prej nesmíme odpálit. Prejže tam může být velká vodní kapsa.
10: Nevědějí, kolik vody přesně. Může jí být opravdu hodně.
8: Já nevím. Tak je snad vyžeňte.
9: No prej máme přísný zákaz stěžit hlouběji.
8: A co pak je to jejich lom?
10: Flákaj, že by to nemuselo vydržet podloží. Celý by se to mohlo zhroutit.
8: To přece nemůžu myslet vážně. Co si o tom myslíte vy?
9: Já bych je ignoroval. Jsou to slaboši.
10: Čím hlouč bude, tím víc to bude nakonec prachu. Jo, Kikiko. Prachy na granulky.
9: Bože, ty tam máš to štěně?
2: A ten lom byl tak hluboký, že člověk zapomněl, kde je nahoře a kde dole. A lidé v něm kopali, protože se báli prázdna. A kopali hlouběji, než bylo dovoleno. a chtěli víc, než měli.
3: I Valérie?
2: Ne, tou dobou Valérie nic nechtěla. Stroje jen dělali, co jsme jim řekli. Za tohle stroje nemohli. Bagry, buldozery, nákladňáky. Stroje přece nic nechtějí. Stroje o ničem nesní. Co? Aspoň jsme si to tenkrát mysleli.
9: Šéfe, máš na bráně ženu se synem.
8: Pořádku. Pošli je sem. Jdou se podívat na odpal.
9: Hele, neměli by být radši tady v bezpečné zóně?
8: Schováme se tady ve Valerii. Chci, aby to viděl Jakub pěkně zblízka.
9: Pořádku, rozumím.
2: Jenže stroje mají sny. Mají spoustu snů. A touží po tom, co mají i lidi nejradši.
3: Jako čokoládu?
2: Ne, Vojto. Bohužel to není čokoláda.
3: Tati!
8: Kubo! Nejlepší Kubo na světě. Pojď sem.
3: Jedinej Kubo na světě, že jo?
8: A to víš, že jo. Žádnej druhej takovej není. Kde jsi nechala Anešku?
7: Je u Magdy. Pojď sem, dej mi pusu.
8: Třeba by se to Anešce líbilo.
7: Na ty tvoje odpaly a bagry je ještě malá, věř mi.
10: Tak co, šefe, jak se rozhodl?
8: Kubo, vem si sluchátka.
3: Já nechci, mě to tlačí.
8: A jen si je vem, bude to pořádná rána.
9: Šefe?
8: Tak to odpalte. V nejhorším se trochu vykoupeme.

0: Proč by sakra chtěl někdo uspávat cukrovým děti a cizí lidi? To je úchylný.
1: Nenapadlo mě, že tradice musí mít důvod. Nějak to souvisí s tím neštěstím v lomu. Na něco narazili. Došlo tam k sesuvu půdy. Celý jezero tu předtím nebylo.
0: Ale co má co s nějakým sesuvem dělat uspávání dětí?
1: Jako malým nám říkali, že je to pro naše bezpečí. Ale já nevím. Nikdy mě prostě nenapadlo se ptát.

0: zemi. Trešem. Vyšplhej rumeny. Kubo, nahoru.
1: To byla chyba, víš, Vojto, co ten pán udělal. Ta voda, co vytryskla z hloubky, nebyla obyčejná voda. Byla to hlubina. Měla v sobě miliony let ticha a snů. A zaplavila Valérii a všechny stroje, které byly ten den na dně lomu.
2: Tati, oni se hýbou!
0: Držte se mě, Kubo! Marianko! Sakra! Kdo nechal nastartovaný ty mašiny?
3: Nikdo, byli vypnutí, šéfe!
2: Viděli něco!
0: Vypněte to, vypněte to!
2: Tati, mačka! Ona
0: to není možný. Já jsem ji vypnul.
3: Nejde to. A voda pořád skupá.
1: A tehdy jsme zjistili, o čem všem bagry a stroje sní. Tak zaprvé sní o tom být živý. A Valérie se začala hýbat. Sama stahovala k sobě zem, auta, domy, kámen. Hrabala hlouběji a hlouběji, protože taky to učili brát, hromadit, nenechat nic ležet ladem.
0: Musíme blížit! Utíkejte, Marianko, Jakube! Nahoru na tu skálu!
2: Zbýňku, dělej něco!
0: Tak! Držte se na tý vody! Vylez nahoru! Nahoru, Kubo, nezuď na metry!
1: Za druhé, bagry a stroje chtějí, abychom jim sloužili tak, jako museli sloužit oni nám.
3: Šéfe, ta voda je všude! Taka, až sem! Ne! Ne! Až sem!
0: Chlapi! Kalendo, nýmene! Jsme z Maráku na skále! Kubu, voda upěstnila dole!
2: Jakube, Jakube, neboj!
0: To bude v pořádku, to zvládneme! Pošlete sem sakra někoho! Haló? Ano, je tam někdo?
1: A za třetí, nejdůležitější věc. Bagry chtějí to, co máme nejradši. Pro co by každý rodič i umřel.
4: Co? Co to je?
1: Dítě. Malé dítě. I Valérie chtěla mít miminko. Chtěla se mít o koho starat.

0: Poprvé se její obrovská lžíce dotkla Jakuba. Všechno se uklidnilo. Utišilo se to. Jakoby tu jezero bylo odjakživa. A lom tu nikdy nebyl. A Valérie Kubu opatrně, pomalu stáhla pod vodu. Marianka do té vody hned za Jakubem skočila. Chtěla ho vytáhnout. A už se mi nevrátila. Ale já neskočil. Ani za Mariankou, ani za Jakubem. Já jsem nemohl, Vojto. Nemohl.
1: Když máma s bráchou umřeli, tak táta si nějakou dobu vody bál. Celý dny prý seděl u jezera, tam, co je ten kemp, a koukal na hladinu.
2: A co ty, když umřeli?
1: Je to, jako by se otevřela taková černá díra. Akorát, že ta díra je uvnitř v tobě. V noci skrze ní profukuje. Taková černá hlubina a ty o ní víš, ale nikdo jiný ji nevidí. A ty se jí snažíš pořád něčím zaplnit, jenom aby už neprofukovalo. Ale nejde to.
2: To mě mrzí.
1: To nic. Myslím, že mi dost pomohlo, že tady můžu být pro tátu. Že mi došlo, že jsme si zbyli, víš? Že jsem se naučila na té hlubině plavat. Myslím, že i v tátovi se musela přece otevřít stejná díra, ne? Tak si udělal potápičský kurzy a snaží se doplavat na její dno, jenže... Chci říct tajemství. Táta hloubky nedělá. Vlastně nemá hloubky rád.
2: A jak je to jezero vlastně hluboký?
1: Stovky metrů. Tam za bojkama, za tou sítí, tam by ses ani nepotopil. Tam na dně zůstalo všechno. Budovy, strážní věže, stroje, auta, prostě hřbitov strojů. A je tam takový místo.
2: Jaký?
1: V té zakázané části, v tom bývalém lomu, zůstala jedna stavba, taková kůlna, ale můžeš se k ní dostat jenom z vody.
2: Tam by mohli být Vojtu.
0: A tak je tady taková smlouva, Vojto, víš? Jednou za rok na výročí hlubiny sloužíme Valérie Valero R603 my. Ty mě kápeš, že jo? Tak co? Půjdeš se mnou podívat za Valérií? Chceš vidět živý bagr? Co? Valérie se těší. Valérie je hodná. Má ležící, co má skoro 40 kubíků a hydraulické písty.
3: O? Mami!
0: Neboj, musíš být statečnej. Musíš nám pomoct. Slyšíš? Valérie má zase hlad.

0: Junior.
1: Krásný dobrý večer, holky a kluci, 19. hodina odbyla, jde se sportovat. A je to tak, blíží se olympijský den, olympijský běh a jeho myšlenku představí projektový manažer David Novotný. Proč zrovna běh, kde všude se poběží a jaké osobnosti aktivně se podílejí a podporují olympijskou myšlenku? Jaké další sporty a kde oslaví olympijský den a jak se připojit k celosvětovým oslavám sportu? Tak to se dozvíte v dnešním klubu Rádia Junior. Kdybyste se chtěli Davida na cokoliv zeptat, neváhejte a pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz a nebo volejte přímo do studia na 800 199 199. Soutěžit také budeme o startovní balíček, takže otázka zazní v průběhu rozhovoru a pak už jde jen o vás, jestli zavoláte nebo napíšete. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný nejen sportovní poslech přeje Jirka Kohout.

0: Když nemůžeš, tak přidej, zpívá skupina Mirai. Ano, je to tak. No a v olympijském výboru to platí dvojnásob. Za olympijský výbor projektový manažer David Novotný, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Ahoj, Davide.
1: Krásný večer všem.
0: My se tady scházíme zase po roce, protože se blíží olympijský den, olympijský běh. A ještě než si o tom začneme povídat, tak já se podívám, co jsi nám sem přines, protože ty jsi nám přines do studia nádhernou taštičku, olympijský den. Tady je tedy nějaká číslovka, tu nebudem prozrazovat, protože tu si necháme jako soutěžní otázku. Díky správné odpovědi můžete tenhle balíček vyhrát. Je tady voucher na 10denní kartu Multisport zdarma. Pak je tady zubní pasta, k tomu ještě nějaký rýžové chlebíčky, samolepka, fandící, olympijský den a česká vlaječka a pak ještě nějaké dobrůdky. Tak, děkujeme za dárečky a možná klidně můžeš dát soutěžní otázku už teď a třeba když budou holky a kluci pozorně poslouchat, tak zjistějí odpověď.
1: Tak jo, já jsem samozřejmě slíbil, že se pokusím v rámci těch rozhovorů tu číslovku nepropálit, stát se to může. A soutěžní otázka je, kolikátý ročník olympijského běhu letos pořádáme?
0: Bezva. Holky a kluci, kolikátý ročník olympijského běhu se letos pořádá? Tak pokud budete vědět, tak telefonujte na 800 199 199 anebo pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz. Tak, soutěžní otázka je položená a teď nám prozraď, Davide, kdy vlastně máme olympijský den?
1: Já bych to asi rozdělil na dvě části. Oficiální celosvětový olympijský den je vždycky 23. června. Mm-hmm. My máme ty oslavy o něco dříve. Vždycky to pořádáme nejbližší středu k tomuhle datu. Nově od minulého roku jsme teda to období protáhli nejenom na ten jeden den, ale vlastně až do toho 23. Takže, aby to zaznělo, olympijské oslavy začínáme 17.6. olympijským během a potáhnou se právě až do toho 23.6., kde je ten oficiální celosvětový den.
0: Když jsme tady vysílali minulý rok, tak jsme sledovali tady na monitoru, jak se přihlašují lidé, protože všechno běží online a je vidět, kolik volných míst ještě je. To bohužel dneska už nebude, protože ráno, když jsem zapnul počítač, tak na mě vyskočilo, že všechna startovní čísla jsou vyprodána. Je to tak?
1: Je to tak. Stalo se nám to historicky poprvé za tu dobu, co pořádáme ten olympijský běh, že bychom naplnili ty celkové kapacity. Ono samozřejmě je to hodně navázané na počty medailí, startovních balíčků, startovní čísla a tak dále. A jsou to čísla, kterými si stanovujeme půl roku dopředu a více, protože tam jsou měsíční dodací lhuty všech těch produktů. A letos se nám stalo, že už v úterý jsme museli stopnout komplet všechny dospělé trasy, jelikož všechny ty věci už došly a dneska ráno se nám to stalo i na dětských trasách.
0: Jinak oficiálně by to bylo až do zítřka, tedy do 6.
1: Stejně jako minulý rok, jak jsem tady seděl taky v pátek, tak bych ještě lákal nejmladší běžce a samozřejmě i ty starší, že ještě do půlnoci se můžou přihlásit. Letos musím říct bohužel vůči běžcům, že už ta možnost není.
0: Já jenom pro posluchače, kteří možná neznají olympijský běh, tak to není jen tak nějaký lokální závod. Kolik je přihlášených lidí na dnešní letošní ročník?
1: Na letošní ročník je přihlášeno bez pár jednotek 14 000 běžců. A vyšlo to tak, že máme bezmála 5 000 dětí a 9 000 dospělých.
0: A olympijský běh, to je vlastně ten velký běh, který se běží odpoledne, ale ještě tomu olympijskému běhu předchází dětské běhy, které se běhají ve škole, které tedy bude startovat i Rádio Junior. Takže všichni můžou odstartovat naráz, sice každá škola to má nějak jinak. V kolika školách se běhá?
1: Letos, když mluvíme o těch rekordech, tak se nám do té dopolední části toho olympijského dne přihlásilo 575 škol z celé republiky. A kdybychom se bavili o počtu dětí, tak jsme na 102 000 přihlášených dětí. Samozřejmě letos už to nebude pouze oběhání. My jsme nechtěli ty školy úplně tlačit do toho, jenom běhejte, ale udělejte si svůj olympijský den, buďte i kreativní, což znamená, docela to zafungovalo. poměrně velká část zůstala u toho běhu, ale jsou školy, které si udělají míčové sporty, soutěže, ping-pong a další různé sporty mimo to běhání.
0: Když se tak zhruba počítám a víme se k tomu ještě nějaký doprovod, tak to máme někde nějaké číslo kolem 140 tisíc třeba lidí, kteří jsou zapojeni v jeden den?
1: Dá se to tak říct a to ještě nejsme u té poslední části. My ještě do toho olympijského dne nebo do toho našeho období zapojeme i sportovní kluby. Do této části se letos přihlásilo 91 sportovních klubů, takže tam pak budeme čítat ještě další tisíce lidí, kteří si přišli zasportovat přímo do nějakého sportovního klubu.
0: A to je krásné.

0: Vlajkovou lodí olympijského dne stále zůstává olympijský běh. Je jedno, jestli jsi závodník nebo běháš jen občas, jestli jsi malý nebo velký, jestli běháš radši ve městě, v přírodě, na louce nebo na dráze. Olympijský běh spojuje. Tak to bylo, myslím, heslo minulého roku. Jaké je heslo tohodle? Nebudu říkat, kolikátého ročníku, protože to je, holky a kluci, soutěžní otázka. Kolikátý ročník olympijského běhu se letos koná? Soutěžíme o olympijský balíček. A mým hostem ve studiu je projektový manažer David Novotný. Davide, tak povídej, jaký je heslo letošního roku?
1: Ty si to heslo popsal vlastně skvěle. My úplně nemáme, že bychom každý rok měnili hesla. Tohle je takový to dlouhodobý, kterého se snažíme držet. Ty už jsi zmínil, že náš běh je opravdu pro všechny. My se nesnažíme soustředit jenom na ty profiběžce, ale samozřejmě i na ty lidi, kteří jsou zaběhat třeba jednou za měsíc nebo jednou za rok. Dost často se nám stává a je to i u nás na Letný. Já teda prásknu rovnou naše paní účetní z Českého olympijského výboru, který každoročně přijdou a vezmou to jako procházku. Mm. Prostě si tu trasu projdou a já jsem za to rád, protože my hlásáme, že olympijský den je oslava pohybem, takže nejde o to, jestli běžíš kilometr za 3 minuty nebo za 10, ale důležité je ten pohyb.
0: Já jsem zjistil, že olympijský den dokonce vymyslel Čech.
1: Je to pravda. My máme kořeny úplně všude. Je pravda, že tento svátek byl vymyšlen tady u nás. Byl to pan Grus, který v tu dobu byl členem Mezinárodního olympijského výboru. A od té doby se ten svátek šíří a šíří. A už je to podle mě tak ve 170 zemích, který to slaví každoročně.
0: To je neuvěřitelné. Prostě jen tak přišel do olympijského výboru a řekl, bylo by hezký slavit olympijský den.
1: Myšlenka se chytila a od té doby už je to tradice.
0: To je krásný. Mě ale, Davide, tady překvapila ta čísla těch závodníků a vůbec, tak vemem to tady od rána, kdy sportuje prostě několik desítek tisíc holek a kluků, nejenom tedy během, letos už je to volnější, že můžou dělat i jiné sporty, ale furt si myslím, že ten běh převládá. Ty školy se hlásí kdy na to, aby se mohli zúčastnit?
1: My registrace pro školy spouštíme 1.3. A je na to obrovský zájem, takže my už dopředu dáváme i vědět termín do e-mailu, kdy budeme spouštět ty registrace, protože ty školy už na to čekají na tom webu, protože je trošku omezená kapacita a chtějí být mezi prvníma. My to máme trošku odstupňované na 3 vlny přihlášení, kdy my jsme schopni pokrýt 70 tisíc dětí tak, aby všichni něco dostali. Kdybych měl být konkrétní, tak v těch prvních 2 vlnách do těch 70 tisíc přihlášených, tak každé dítě dostane medaily s logem Olympic Day, dostává svačinu od našeho partnera Bombus, dostávají certifikát od Mezinárodního olympijského výboru, což si myslím, že je krásná památka. A to, co je nad 70 tisíc, tak samozřejmě my pro ty školy se snažíme připravit aspoň elektronické materiály, tak aby o nic nepřišli. Takže školy si pak sami už tisknou diplomy, mají tam vzdělávací materiály směrem k olympismu, takže se snažíme těm školám poskytnout, co nejvíc můžeme. Hmm.
0: A startuje se to vlastně oficiálně v 10 hodin, ale ty školy to mají různě posunuté. My tady na Rádiu Junior to budeme startovat, takže kdyby některá škola chtěla, nebo si někdo doma odstartovat ten olympijský den, tak můžete s Rádiem Junior. Ale většinou to na určitých místech startují olympionici, protože olympionici jsou součástí olympijského běhu. Kdo letos bude startovat olympijský běh pro děti?
1: Olympijský běh pro děti se odstartuje ze základní školy Bítovská na Praze 4 a máme přislíbeno, že by to měl letos odstartovat Lukáš Rohan.
0: Mm-hmm. Takže Lukáš Rohan, a když jsme u těch olympioniků, tak pamatuj si takhle z hlavy, kde se s kým můžeme potkat? Protože asi nutno také říct, že neběhá se jenom ve školách napříč celou Českou republikou. Nejsou tady ty hlavní zlaté běhy, jako je Praha, Letná a Brno, ale je tady spoustu míst v celé České republice. Kolik jich je?
1: Letos máme 88 přihlášených lokalit. Jsou v tom i ty 2 zlatý závody Praha-Brno. A už třetím rokem po sobě se zapojuje i Paříž. Oni teda nemají úplně vysloveně závod, ale česká komunita v Paříži se potká, vezme si trika olympijský den a jdou se společně proběhnout a oslavit tu olympijskou myšlenku.
0: Mm-hmm. Tak teď jsem se úplně ztratil, na co jsem se ptal.
1: My jsme řešili ty jména těch olympioniků.
0: Jo, olympionici. Kde koho budeme moc potkat, protože je jich tam spoustu.
1: Já samozřejmě nebudu lhát, určitě se nepamatuju všechny jména těch olympioniků, kteří se přihlásili po celé republice, je spousta, jsou to desítky a nejsou to pouze ti aktivní olympionici, ale zapojujeme každoročně i členy Českého klubu olympioniků, což oni mají taky zájem samozřejmě na těch závodech být, předávat medaile. Já můžu vyzdvihnout, že naší ambasadorkou letos je teniska Bára Strýcová, která určitě za námi dorazí na Letnou. Dorazí tam i David Schweiner, Lucie Hradecká. Těch jmen je spousta. Asi nedám dohromady úplně v každé lokalitě, kdo kde bude.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Sport vždycky staví mosty a spojuje lidi v míru a v solidaritě. Na tento olympijský den se k nám prosím připojte a vyzvěme všechny po celém světě. Dejte šanci míru. Tomáš Bach. Tak to byla ta sportovní myšlenka před těmi x lety a to nás zajímá, kolikátý vlastně olympijský běh letos máme. Soutěžíme o balíček olympijského běhu z olympijského výboru, olympijský den. Je tam spoustu zajímavých věcí, zubní pasta, něco dobrého na zub, nějaká sušenka, olympijské samolepky fandící a voucher na desetidenní kartu Multisport zdarma. David Novotný, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Davide, řekli jsme si, že v 10 nebo od rána 17. sportují děti. Několik set tisíc prostě dětí, strašně moc. Ale odpoledne už budou moc sportovat úplně všichni, kteří se zaregistrovali, protože ty registrace už skončily. Všechna čísla, která byla k dispozici, jsou vyprodána. Ale co závodníky čeká, nebo vlastně mohou se přijít podívat určitě i ti, kteří by chtěli podpořit sport nebo zafandit, tak když tedy vememe teďka ty dva hlavní běhy, tak třeba v Praze na Letné, co návštěvníky a sportovce čeká?
3: My se vždycky snažíme společně i s partnery vymyslet ještě zajímavé aktivace, aby to nebylo pouze o tom, že tam přijde rodina, která si počká na ten start, odběhnou si a zase můžou jít domů. Vždycky se snažíme tak, aby tam byly ještě doprovodné aktivity a každoročně si myslím, že jich tam máme víc a víc, tak aby vyplnili ten čas do startu a třeba i po závodě. A budeme tam zase mít lacrosse, plus naši partneři se taky snaží vymyslet sportovní aktivace, tak aby i děti, i dospělí se tam trošku zabavili v tom mezičase. Mm-hmm.
2: Já když jsem zmínil, že Radio Junior bude startovat ten dětský běh, tak Radiožurnál Sport budou startovat ten vlastně rodinný běh a ten začíná tuším v 18.00.
3: Je to přesně v 18.00.
2: Tak, dobrá, takže lidé přijdou, vyzvednou si startovní čísla a možná ještě teď dobrá otázka. Dají se vyzvednout startovní čísla předem už někde jinde?
3: Praha a Brno tuto možnost měli, teď už musím říkat měli, kdy si mohli vybrat ještě pro deny Alpine Pro, aby ty balíčky měly u sebe o něco dříve. Já si myslím, že zhruba kolem 1000 lidí tuhle možnost využilo. Samozřejmě, i kdyby se stalo, že někdo zapomene si to vyzvednout na té prodejně, tak my samozřejmě ty balíčky svezeme zpátky na Letnou nebo do Brna a ty lidi si to tam můžou zase vyzvednout. Já bych toho asi využil a vyzval lidi, ať nenechávají vyzvednutí startovního čísla primárně na tom závodě na poslední chvíli, jelikož se tam pak můžou tvořit trochu fronty, takže určitě lepší dorazit to něco dříve, máme objednaný krásný počasí, takže si můžou i tam vyzkoušet aktivace a vyzvednout si to číslo malinko s předstihem.
2: To je super zpráva, že si člověk může vyzvednout číslo dřív a někde jinde, bez front a pak druhý den už je v klidu, jde třeba z práce nebo z nějakého kroužku a pak si jenom oblékne tričko, připne číslo a může se v klidu věnovat aktivitám a potom samotného startu. Jak dlouhé jsou tratě?
3: U těch dětí to máme rozděleno na tři trasy. My máme 100-metrovou trasu pro úplně nejmenší děti, který někdy ještě ani sami nechodí. Je to takový jejich první, říkám, závod, ale je to neměřená trasa. Občas se stane, že maminka vezme dítě do ruky, projdou těch 100 metrů, to dítě dostane svoji první medaili. Pak už samozřejmě máme ty závodní trasy a je to 500 a kilometr. Máme to vždy rozděleno podle ročníků, tak aby se nám nestávalo, že 7-letý běhají s 15-letýma.
2: Uhum. A potom ty dospělácké běhy, od kolika jsou let vůbec?
3: Dospělé trasy jsou od 15 let dál, ale samozřejmě pokud je někomu 12, cítí se na tu trasu a má souhlas od rodičů, tak se může taky zapojit.
2: Uhum. A ty jsou teda jak dlouhé ty trasy?
3: Na obou zlatých závodech v Praze a v Brně to máme 5 a 10 kilometrů.
2: Takže buď si člověk může vybrat 5 anebo 10? Nebo si to může zaběhnout, jak chce?
3: Není to úplně, aby se to zaběhlo, jak chce, jelikož čísla máme čipovaný a jsou čipovaný a barevně rozlišený i na tu danou trasu. Ale letos jsem viděl pána, který si koupil jak číslo na 5, tak na 10 a myslím si, že se je připne obě a prostě poběží obě trasy.
2: A nedá si třeba 15?
3: Je to možný, ale myslím si, že ne.
2: Zmínil jsi, že na zlatých bězích je to takhle, ale jak je to na těch regionálních bězích? Jaké jsou tam vzdálenosti?
3: Na těch regionálních je to různý. My samozřejmě nemáme tak velký tým, abychom obsloužili v ten den 88 lokalit osobně, což znamená, v každé té lokalitě máme svého lokálního pořadatele, který nám už před startem registrací vyplňuje dotazník a tam nám právě uvádí, jestli bude mít dětské trasy, jak dlouhé, pro jaké ročníky a to samé na těch dospělých. Takže jsou lokality, které třeba mají čistě jenom dospělou trasu, jednu. Pak jsou lokality, které udělají 5 různých tras pro děti, aby se to vážně nemixovalo, a 2 trasy pro dospělí. Vždycky to bývá kratší, další převládají ty kratší trasy.
2: A jak jsme propojeni s Paříží?
3: S Paříží jsme propojeni, dá se říct, na dálku. Oni nestartují úplně stejně jako my, mají to spíš jako výběh ve volném čase. Takže si nemyslím, že jste to přesně v 18.00, ale každoročně od nich máme krásná videa, krásné fotky, kdy se nám pak fotí pod tou Eiffelovkou v těch našich trikách, takže si myslím, že to má taky něco do sebe, i když je to jenom výběh.
2: Takže přijdu, vyzkouším si různé aktivity, pak si odběhnu závod, nebo nejdřív jsou dětské závody.
3: Ano, dětské závody startují ve 4 hodiny.
2: A vyhlášení bude po nich, nebo potom až po těch
3: vyhlášení dospělí? Bude rovnou po dětských závodech, pak už je rozcvička na dospělé trasy a pak dospělí. My zase úplně nechceme tím, že je to všední den, aby děti museli čekat až do 7 hodin na vyhlášení, takže jakmile se odběhají všechny dětské kategorie, přesouváme se k pódiu, kde proběhne slavnostní vyhlášení, nejlepší dostáví medaile nástupních vítězů a pak teprve začíná dospělý závod.
2: No, říkal jsi, že nejlepší dostávají medaile, ale já vím, že olympijský běh, že tam dostávají medaile všichni na těch velkých bězích.
3: Je to tak, každý závodník, který proběhne do cíle, tak určitě bude mít na památku medaili Olympic Day, letos je krásná, je stejná jako ta dospělá, akorát je rozděleme barvou stuhy.
2: Akorát ještě k tomu právě krásný zážitek, že podpořilo tady tu super myšlenku. Mně opravdu furt přijde neuvěřitelné, že jste schopni dát dohromady tolik lidí si může zaběhnout prostě v jeden den a nebo zasportovat v jeden den. Jak dlouho se olympijský den, nebo přesněji teď olympijský běh, připravuje?
3: Spousta lidí si myslí, že máme jednodenní akci tady, že je to připravený za 2 měsíce. A ta realita je samozřejmě trochu jiná, protože po tom běhu ještě další měsíc se vkládají jak fotky, tak výsledky, dělá se nějaký vyúčtování projektu samozřejmě. A hnedka na podzim my děláme takové setkání s pořadateli, kdy všechny ty naše pořadatele se zveme na jedno místo a povídáme se s nimi o tom daném ročníku, co se povedlo, co se nepovedlo, bereme od nich podněty, co se dá zlepšit do dalších let. A tam už jim zároveň říkáme, jak bude vypadat ten následující ročník, co máme my v plánu, a rovnou po tom setkání s nimi už rozesíláme dotazníky tak, aby jsme mohli nabírat zase lokalita na další ročník. Takže dá se říct, že v tom roce je takový jako měsíc klidu, měsíc dva klidu a jinak furt je co dělat.
2: A my jsme si řekli, že olympijský den není tedy 17., ale 24.
3: 23.
2: 23. Jo, je to tak. 23. 23. A vy ještě děláte další akci k tomu olympijskému dnu?
3: Jak už jsem zmiňoval, my jsme do toho připojili ještě další část projektu sportovní kluby. A každoročně si vybíráme jeden klub, který podpoříme ještě malinko víc než ty ostatní. Přijedeme tam celý tým, postavíme tam velkou bránu Olympic Day. Snažíme se tam většinou dohnat i nějaký olympioniky. A právě letos jsme si vybrali jednu akci, že olympijský den spojíme se závody dětí ve hodním lyžování. Je to v Křenku u Neretovic, je tam takový jezero a právě naše kolegyně je trenérka A takže si to vzala za své a udělala z toho krásnou velkou akci, která bude otevřená i pro veřejnost. Veřejnost může přijít zafandit vodnímu lyžování, ale zároveň si tam i můžou vyzkoušet trenažer vodního lyžování. Já si myslím, že pro spousty lidí je lepší trenažer, než rovnou vyzkoušet lyže na vodě. Ono to vypadá snadné, ale úplně snadný to není. Takže určitě všichni jsou zváni. Ta akce proběhne 26. Jezero Křenek. Akce začíná od 8 ráno a bude až do 17 hodin.
2: Takže se lidi můžou vykoupat, podívat se na to, jak se jezdí na vodních lyžích a taky si je vyzkoušet.
3: Přesně tak. Sice jenom na trenažeru, ale je to úplně stejné, jako bylo na vodě.
2: Aha, super. A co ještě takhle olympijský výbor pro holky a kluky v průběhu roku připravuje? Protože máme tady různé plnění úkolů, olympijská zdatnost, odznaky.
3: Olympijský výbor už dlouho není pouze olympiáda. Těch akcí je opravdu hodně, i těch projektů. Zároveň 5 dní po našem olympijském běhu startuje historicky poprvé olympiády dětí a mládeže právě tady v Praze. Takže v neděli 21. je slavnostní zahájení v Edenu, kde nastoupí všechny výpravy. Vystoupí tam i Ben Kristova, bude tam koncert. Takže samozřejmě veřejnost má šanci zažít i tady tu dětskou olympiádu, která pak následující týden bude probíhat na spousty sportovištích v rámci Prahy.
2: Mm-hmm. Já vím, že z dětské olympiády vlastně vzešlo spoustu olympioniků.
3: Určitě, určitě. My jsme si to v rámci Českého olympijského výboru dávali i dohromady. Ty jména máme evidovaný, který začínali právě na olympiádě dětí a mládeže. Byla tam Eva Samková, byla tam Lucka Charvátová a spousty dalších sportovců, kteří si vyzkoušeli tu první olympiádu tady a teďka už jezdí na ty velký.
2: Jak funguje olympiáda dětí a mládeže? Jakým způsobem se do ní můžu zaregistrovat tak, abych mohl soutěžit? To asi za mě bude muset udělat škola nebo nějaký klub, nebo jak to funguje?
3: Ne. Vůbec to nefunguje na školní úrovni. Je to už na základě klubu. Já jsem se sám zúčastnil jako dítě olympiády dětí a mládeže a fungovalo to tak, že já jsem hrál hokej ve Vrchlabí a pak se dělali každý půl rok výběry, kdy se sjeli z celého kraje jakoby hráči, postupně se odebíral a pak z toho vznikl jeden ucelený tým za ten Královéhradecký kraj. Uhum. Takže vždycky tady to má v gesci klub společně s krajem.
2: Takže ty vygenerují ty nejlepší hráče z toho kraje?
3: Přesně tak.
2: A ty pak hrajou proti dalšímu kraji?
3: A ty pak hrajou ten turnaj nebo soutěží, ano.
2: Aha.
3: Není to úplně tak, že by si člověk řekl, já si myslím, že jsem dobrý sportovec, tak půjdu zkusit štěstí na olympiádu dětí a mládeže. Takhle to bohužel nejde. Ani žádným způsobem se nedá přihlásit.
2: Takže jak dlouho se člověk kvalifikuje na takovouhle olympiádu? Když máme kluby, tak to je jasné. Tak klub s klubem, pak se skládají lidi. Ale já nevím, tak házím třeba oštěpem, tak teď hází z celého kraje lidi, pak postoupí někdo, pár jednotlivců?
3: Já teďka úplně si nejsem jistý a nechci lhát, jaký jsou ty kritéria, jestli se třeba berou výkony za ten poslední daný ročník, za tu poslední danou sezonu. Myslím si, že asi jo.
2: Takže je to dlouhodobá práce dostat se na olympiádu dětí a mládeže. Je to vlastně jako kvalifikace na olympiádu.
3: Přesně tak.
2: A olympiáda dětí a mládeže také jednou za 4 roky?
3: Každé 2 roky. Ono se to střídá letní, zimní.
2: Jasně, takže každé, myslím každé jako letní, roky. Že jednou za 4 roky, jednou za 4 roky zimní.
3: Ano, ano.
2: Takže to je ve stejném sledu jako ta olympiáda jako pro dospěláky. No já vím, že se tady bude na různých školách sportovat. Na Letné si říkal, nebo na výstavišti, že to
3: začíná? Na výstavišti bude olympijský dům, tam bude takový to zázemí té olympiády dětí a mládeže. Zase je tam připraveno spoustu atrakcí i společně s partnery. Budou tam chodit školy přímo organizovaně, kdy školy dostávaly nabídku zapojit se. Takže tam projde tisíce dětí, které budou moct taky zafandit jak na sportovištích, tak navštívit ten olympijský dům.
2: Takže celý týden se tam bude sportovat.
3: Takže celý týden se bude jenom sportovat. Všechno bude směřovat ke sportu.

0: David Novotný z olympijského výboru a olympijský den, to je téma dnešního klubu Rádia Junior. A my jsme vyhlásili na začátku soutěž, kolikátý ročník olympijského běhu právě tento rok je. Mám tady od Davida olympijský balíček, kde je to samozřejmě napsáno. A já do něj vracím to, co jsem vyndal, protože teď budeme losovat výherce. Voucher na desetidenní multisportku kartu, multisportku zdarma. Pak jsou tady nějaké ovocné bombony, rýžové chlebíčky a zubní pasta. A k tomu ještě samolepky na fandění olympijský den a olympijské kruhy. Tak, všechno jsem vrátil tak, jak má být. A Davide, teďka mi řekni číslo od jedničky do 28.
1: Tak číslo 7.
0: Číslo 7? Tak. A já se tady podívám do mailu. Takže číslo 7. Správná odpověď tady. Teď bys mohl říct, jaká je správná odpověď.
1: Správná odpověď je, že letos slavíme 40. ročník olympijského běhu.
0: Tak a správně odpověděl a byl vylosován Tomík a Jeník a jsou ze Svojetic. Odpověď je 40. ročník. Takže velká gratulace a posíláme sportovní balíček olympijského dne. Ale pojďme se ještě vrátit k tomu olympijskému běhu, protože jsme řekli, že je to už vyprodané, takže teď už se nikdo registrovat nemůže a už se tedy nemůže přidat k tomu běhu. Příští rok si musí dát pozor a zaregistrovat se včas. Ale jsou tady ještě možnosti nějakých klubů. Jak to funguje?
1: Přesně tak. My jsme tím předčasným koncem registrací rozesmutnili spoustu lidí. Myslím si, že až stovky. Ale já bych jenom chtěl říct, že není to jenom o tom běhu. Máme tady 91 klubů, které se zapojí do toho olympijského dne. A právě některé z těch klubů mají takzvaný otevřený den otevřených dveří. Co znamená, lidi můžou navštívit klub, vyzkoušet si pod vedením trenérů zajímavé sporty, a tím pádem nepřijdou o ty olympijské oslavy. Zároveň máme ještě pro takové ty samotáře individuální výzvu, kdy si u nás na webu olympijskýden.cz vyberete, jakou aktivitu budete dělat. Dáte tam svoji fotku a pak budete mít na památku samozřejmě unikátní diplom od Mezinárodního olympijského výboru a zároveň vám do e-mailu přijde ta vaše fotka v olympijském rámečku, kterou pak si můžete sdílet na sociální sítě. Takže kdo nestihl registrace, vůbec nesmutněte, existují i další cesty, jak se zapojit do toho samotného olympijského dne, olympijských oslav. Jsou to kluby, je to individuální výzva a samozřejmě i ta myšlenka oslavit ten den, to období pohybem, takže i procházka po lese může být krásná.
0: Takže od 17. do 23. prostě kdykoliv ten den můžeme si jít sami zasportovat, mít z toho radost. Ale ty jsi tady zmínil ty kluby, to je docela zajímavá věc, protože běh to je taková už daná věc. Tuším, že Emil Zátopek startoval ty první běhy.
1: Ano, ano, ten historický první běh tady u nás na Strahově.
0: Olympionik.
1: Dodnes máme v kanceláři pověšenou fotku, jak startuje na Strahově.
0: Tak před těmi 41 lety tak nějak to bylo. Dobře, no a ty kluby, to je vlastně jako taková úplně nová výzva, že tam si můžeme vyzkoušet jako úplně jiné sporty.
1: Přesně tak, je to různý, jsou to kluby z celé republiky a zároveň to jsou i různé sporty. Nezvládnu určitě vyjmenovat teďka všechny, ale je to od fotbalu přes hokejisty, samozřejmě suchá příprava, jsou tam mažoretky, krasojízda a ta škála těch sportů je poměrně dost veliká.
0: To nám spíš prozraď, kde se to dozvíme, jaké kluby patří k tomu olympijskému dnu, kde se můžeme a kdy mají vlastně ty své aktivity k dispozici.
1: Máme to všechno na našem webu olympijskýden.cz, kdy hnedka na úvodní stránce je velká dlaždice sportovní aktivity a tam už je seznam všech zapojených sportů a samozřejmě každý i ten klub má svoji kartu té dané akce, kde máte vypsáno adresu, kde je ten klub, kdy se to koná, od kolika se to koná, případně je tam i kontakt na toho pořadatele té akce, kdyby se potřeba něco doptat, takže všechno sportovci najdou u nás na webu olympijskyden.cz.
0: Davide, a teďka trošku osobní otázka. Ty jsi už tady v rozhovoru zmínil, že jsi sám absolvoval olympiádu dětí a mládeže. Máš ještě vůbec čas a chuť sám si zasportovat, když se vlastně od rána do večera věnuješ tomu, aby mohli sportovat ostatní?
1: Ta chuť občasná je, samozřejmě občas i převládne trochu únava a každopádně se snažím aspoň jednou za čas něco dělat. Já ačkoliv teda funguji u olympijského běhu, tak nemám rád běhání. Za což se teda nestydím, protože je mi přirozenější pohyb ty brusle, takže přes zimu si chodím zahrát hokej, přes léto inliney a jsem spokojený.
0: Já to slýchám docela často, že běh člověk nemá rád, ale já tomu rozumím, já to respektuju, ale furt si trošku říkám, že i ten běh člověk se musí naučit, protože když chci hrát tenis, taky ho musím trošičku umět, aby mě to zašlo bavit, tak si myslím, že jde o to vyzkoušet. Zkoušel jsi běhat, Davide, někdy?
1: Zkoušel jsem běhat, měl jsem takovou svoji éru, kdy jsem chodil 2 měsíce v kuse, prostě obden. Po těch 2 měsících už mě ten běh začal bavit. To tělo se na to zvyklo, dobře se mi dechalo, takže já vím, že ten běh je pouze o tréninku. Jakmile člověk bude chodit pravidelně, získá si k tomu tu lásku a začne ho to bavit. Ale furt trochu víc u mě převládají ty brusle.
0: Teď se vlastně skoro až bojím zeptat, jestli olympijský výbor přemýšlí nad nějakou novou aktivitou, protože těch aktivit je tolik, já věřím, že jsme ani všechny nestihli vyjmenovat. Pojďme si prozradit, jestli už to víme, kde bude další olympijské městečko, protože zažili jsme městečko různě, v Mostě, na Lipně, v Budějcích, v Brně, v Praze. Kde bude další?
1: Je to tak a už to není tajemstvím. Další olympijský festival na Los Angeles bude opět u jezera Most. Ta lokalita se osvědčila, ty vodní sporty se tam dají taky provozovat, takže Český olympijský výbor míří opět do Mostu za 2 roky a proběhne tam další olympijský festival.
0: Já se přiznám, že už se nemůžu dočkat, protože mě to tam tak strašně bavilo. A teď bys možná mohl říct, protože 2 roky na to máme, jak se můžou školy nebo skupiny rezervovat ten vstup do toho městečka?
1: V tuto chvíli ještě určitě nijak. Ten projekt se zase rozbíhá, teprve se začínají tvořit úplně základy toho samotného olympijského festivalu. Samozřejmě potom ta letní olympiáda je trošku specifická v tom, že je o prázdninách a úplně organizované školy tam nechodí. Co znamená, můžou to navštěvovat třeba tábory, ale to se postupem času všechno dozvědí pak na internetových stránkách olympijskyfestival.cz, kde určitě tato nabídka bude. I při městských táborů samozřejmě.
0: Já jenom, aby pak někdo nebyl smutný, že třeba nestihl nějakou registraci nebo tak, takže na stránkách se všechno včas dozvíme.
1: Určitě, nějaký čas to ještě potrvá, ale všechny informace na stránkách budou.
0: Davide, já moc děkuju, že jsi v tom nabitém čase před olympijským během, před olympijským dnem našel chvilku a zašel si k nám do studia. Přeju, aby se všechno povedlo, aby všichni dostali všechny věci, které mají, aby se to logisticky všechno zvládlo a všichni byli spokojeni a aby vyšlo počasí tak, jak ho máte objednané. Díky moc.
1: Já taky děkuji a přeji příjemný večer.
0: Holky a kluci, mým dnešním hostem byl z olympijského výboru David Novotný. Povídali jsme se o olympijském běhu a olympijském dnu. Pro dnešní večer je rozportováno, je tady čas na odpočinek a na pohádku. Hajaja si pro nás připravil další čas z detektivek ze Zelňáku. Od mikrofonu se loučí a příjemný nejen sportovní víkend přeje Jirka Kohout. Ahoj.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Mám pro vás další napínavé pátrání malých detektivů Johanky a Filipa. Ti dva se umí dívat kolem sebe a tak přijdou na kloub i záhadám, se kterými si ani dospělí nevědí rady. Třeba kdo zkazil nálev na kvašené okurky pana Tudora Oharka. Pátá část seriálu Detektivové ze Zelňáku má název Skyslé kvašáky. Tak si ji poslechněte.

0: Dobrý večer, milá děcka. Dneska je na brněnském Zelňáku výjimečný den. Přijel totiž Tudor Oharek a přivezl bečku svých vyhlášených kvašáků. Už jste někdy měli kvašáky? Víte, co to je? To jsou okurky naložené ve slaném nálevu a chutnají báječně. A Tudor Oharek je uměl nakládat ze všech nejlíp. Měl tajný rodinný recept, který střežil jako oko v hlavě. Na Zelný ring přijíždí jen párkrát do roka, takže jeho přítomnost je vždycky velkou událostí a fronta k jeho bečce kvašáků se klikatí jak had. Nedočkavci se už tlačili před stánkem a čekali, až Tudor začne prodávat. Jenže představte si, co se stalo. Jakmile si první mlsoun kousl do kvašáku, začal kolem sebe prskat a plivat. Krucí písek, hergot, fago, co to, kurně je tohleto, to se nedá žrat. Celý Zelňák jakoby stichl. Obličej Tudora Oharka zrudl překvapením a zděšením zároveň. Jeho kvašáky někomu nechutnají? S obavami jeden ochutnal a hned ho vyplivl na zem. Fuj! Kvašáky byly tak skyslé, že se nedali jíst. To byla rána. Fronta natěšených zákazníků se proměnila v brblající hloučky nespokojenců. Těšili se na kvašák a nemají nic. Chudák Tudor Oharek by se samou hanbou nejradši propadl pod zem. Jeho sošná postava vypadala seschle, jak okurek měsíc sušený na letním slunku. Ruch kolem skyslých kvašáků samozřejmě neunikl našim detektivům Johance a Filipovi. Dobrý den, pane Oharku, je to moc špatný? Zeptal se opatrně Filip. Tudor Oharek k němu zvedl psí oči plné smutku a zmaru. Jen hluboce vzdychl a mávl rukou. Johanka strčila prst do láku a ochutnala nálev. Byl tak kyselý, že se jí úplně skřivil obličej. Vůbec netuším, jak se to mohlo stát. Kvašáky jsem připravoval jako obvykle, podle starého rodinného receptu. Tolik škody. A ta vostuda, to snad nepřežiju, hořekoval Oharek. A nemohl jste tam dát třeba víc octa? Zeptal se Filip.
1: Vyloučeno, do nálevu ocet vůbec nepatří. Je to úplná záhada, řekl přesvědčeně Oharek.
0: Záhada? Tak na záhady my jsme experti, že jo, Filipe, pookřála Johanka.
1: My ji rozlousknem, nebojte se, dodal rázně Filip.
0: Jenže to se snadno řekne, rozlouskneme, ale jak na to? Uděláme to jako vždycky. Jdeme se poflakovat a budeme mít oči na šťopkách. Určitě na nějakou stopu narazíme, rozhodla nakonec Johanka. A protože lepší nápad neměli, poflakovali se po Zelňáku a dívali se po lidech. Pozorovali je opravdu bedlivě. Všimli si, jak kolem jdoucí lízají zmrzlinu, jedí párek v rohlíku, zakusují kvašáky, popíjejí kávu, chroupají langoše. Moment. Zakusují kvašáky? Filip s Johankou se zarazili. Že by pan Oharek měl ještě jednu bečku?
1: To těžko. Vždycky vozil jen jednu.
0: Děti se rozběhly za pánem s kvašákem. Haló, pane! To máte kvašák od pana Oharka, volal na něj Filip.
1: Ale jde pak, ten měl přece všecky kvašáky zkažený, tenhle je od dreka, co má stánek támhle. Není sice tak dobrý jako Oharku, ale lepší než nic, odpověděl milý pán a ukousl kus kvašáku.
0: Tak to byla stopa jak Brno. Víte co v Hantecu? Tajné řeči všech Brňanů znamená slovo drek, šmejt, něco nekvalitního a špatného. Je to jasné, Julius Drek je určitě nějak namočený do toho Oharkova špatného nálevu, prohlásil Filip.
1: Ale Johanka nesouhlasila. Nikdo nemůže za to, jak se jmenuje. Napřed se musíme přesvědčit. Třeba to bude hodný a poctivý člověk. Drekův stánek našli snadno. Stál před ním houf lidí, většina těch, co ještě před chvílí čekali u bečky Tudora Ohárka. Julius Drek byl od pohledu protivný bručoun s mohutným rozježeným knírem pod bambulatým nosem. Velkými dřevěnými kleštěmi lovil jeden okurek za druhým a peníze strkal do plechové pokladničky.
2: Co ty šmejdi, ty šmejdi?
1: Utrhl se na naše detektivy, když si všiml, že ho bedlivě pozorují.
0: Nic, pane, my jen koukáme, jak vám jde obchod pěkně od ruky, zkusila to zdvořile Johanka.
1: Vás asi potěšilo, že se kvašáky pana Ohárka tak záhadně zkazily, že, pane Dreku? Přidal naopak šťouravý dotaz Filip.
2: Strovoluješ, ty malý zpratku, si odsaď nebo ti jednu fláknu.
1: Zahrozil mu Drek vlhkým nakládaným okurkem. Takhle podle tebe mluví hodný a poctivý prodavač? Zeptal se Filip Johanky. Ne. Teď už se i jí zdálo jasné, že Drek nebude žádné nevinátko. Jenomže podezření nestačí. Musíme najít důkaz, jinak s ním nic nezmůžem, řekla Johanka, co Filip taky věděl. Já odlákám jeho pozornost a ty mu prošmejdíš stánek, navrhl Filip a Johanka přikývla.
0: Haló, ty vaše kvašáky nějak smrdí, volal Filip na Dreka, aby upoutal jeho pozornost, zatímco se Johanka opatrně zezadu blížila ke stánku.
2: Jak smrdí, co smrdí, nic nesmrdí, moje kvašáky jsou vynikající kvality a prvotřídní chuti.
1: Zuřil Drek a nejradši by po Filipovi skočil, ale nechtěl opustit svou bečku kvašáku. Cítíte to taky, jak divně zapáchají? Obracel se Filip na zákazníky ve frontě.
2: A už to mám dost. Já ti ukážu ty smrady mrňové. Pojď sem, já tě srovnám.
1: Nevydržel to Drek a začal honit Filipa, který kličkoval kolem jeho stánku. Jenže Filip byl mnohem mršnější, takže Drek neměl šanci. Při jedné prudké zatáčce sklouzla Drekovi noha a on to smykem vzal ladným obloučkem přímo do bečky svých kvašáků. Ozvalo se hlasité čvacht až bluňk, káč se překotila a Drek trůnil ve vlastním nálevu jak ošklivý, nacucaný okurek se splihlými kníry.
2: Jen počkej, až tě chytím,
1: lamentoval za Filipem, který se držel v bezpečné vzdálenosti.
0: Myslím, že jsme právě chytili my vás,
1: zvolala vítězoslavně Johanka, která se vyloupla z jeho stánku a v ruce držela velký prázdný pytel s nápisem Kyselina citronová. Julius Drek viděl, že prohrál.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: A teď už si užijte veselou pohádku o desetiletém prezidentovi, viru způsobujícím hloupost a boji na život a na smrt v botanické zahradě. Příběh Eliáš Říha zachraňuje svět napsala Hana Lehečková. Režie se v roce 2017 ujala Izabela Šenková. Účinkují Matěj Převrátil, Pavel Tesař, Ivana Chýlková a další.
3: Znovu vás zdravím, vážení posluchači, a vítám u pořadu, který byl třikrát za sebou zvolen pořadem tisíciletí. Ano, přicházejí Žblepty s Emou.
4: Moderátorka Ema. Nekompromisní, vždy exkluzivní a zcela neúprosná. Ema. Moderátorka, která je tady skutečně pro vás.
3: Ema jsem já a nejsem tady sama. Schválně, jestli poznáte našeho prvního hosta po hlase.
5: Dobrý den, paní moderátorko. Dobrý den, vážení posluchači.
3: Poznáte? Nepoznáte? Nepoznáte?
5: Poznáte?
3: Ano! Není to nikdo jiný než sám Eliáš Říha. Jsem tak ráda, že jste konečně přijal pozvání do našeho studia.
4: Exkluzivní.
3: Mimochodem, máte velmi slušivou košili s motivem? Ukažte. Lokomotivy. To jste si kupoval sám, nebo vám pomáhala nějaká vaše kamarádka? Či snad přítelkyně?
5: Na holky mám času ještě dost, paní moderátorko.
3: Dobrá. Ale povězte nám, jak je vlastně možné, že se desetiletý kluk stane prezidentem? Nemáte pocit, že je to tak trochu netradiční.
4: Neúprosná.
5: To jste asi neslyšela o případu afrického kmene Kikiriki, kterému vládne fousatý kozel.
3: Na.
5: Údajně prý nikdy neměli moudřejšího panovníka.
3: Kikiriki? Ještě zajímavé. Říká se o vás, že jste byl výjimečný už od kolébky. Je to pravda?
5: Je pravdou, že znaky extrémní chytrosti jsem projevoval už jako batole.
6: Táto! Eliášek udělal ráno první bobek na nočníku.
7: No teda, máme mi to ale šikovnýho kluka.
6: Došel si pro nočník úplně sám. Sundal si plínku, sednul si s knížkou a za 2 minuty měl hotovo.
7: Z něho určitě vyroste nějaký génius, vědec nebo manažér.
6: Co to bylo?
7: No, mamko, jestli to byl na tom záchodě on, tak nám z něho snad vyroste...
6: Doktor?
7: Ne, prezident.
3: A byl? Jste to vy?
5: Byl jsem to já.
3: Fascinující.
5: Měsíc na to jsem si začal brát místo knížky na záchod účty a kalkulačku. Dělal jsem rodinné účetnictví.
3: Takhle geniálního člověka si absolutně nedokážu představit na základní škole. Existovalo vůbec něco, co jste ještě nevěděl? Co jste se mohl naučit?
8: Vážení, poprosím o klid, ano. Pokud jste všichni připraveni, můžeme pokračovat. Tak, ví někdo z vás, kdo objevil Ameriku? Hugo Novák?
9: No, kdo objevil Ameriku? No, kdo? Nějaký chlap? Cumulus Globus, nebo tak nějak?
8: Ticho, prosím vás. Víš co, Hugo, přestaň se předvádět, vyndej si tu žvíkačku z nosu, ano, a nevracej si ji zpátky do pusy.
10: Pro boha, Hugo!
5: Paní učitelko, já to vím. Ameriku objevil 12. října 1492 Krištof Kolumbus na své domnělé cestě do Indie.
9: A jak jsem to říkal?
8: Ano, Eliáši, to se sice píše ve školních učebnicích. Ve skutečnosti, ale...
5: Objevili Vikingové v čele s Leifem Erikssonem v roce 1000 našeho letopočtu.
8: Jistě, máš pravdu. ale vsadím se, že jsi nevěděl, že brambory
5: jsou původně právě z Ameriky. Český botanik a buditel Jan Svatopluk Presl je ve svém rostlinopise pojmenoval jako největší užitek, který lidstvo z objevení Ameriky měl.
8: Ale určitě nevíš, kdo mi vypil kafe. Ha!
5: No,
8: myslel jsi, že víš všechno na světě, viď? Eliáši Řího. Ale taky nevíš úplně všechno.
5: Paní učitelko, vaše kafe nikdo nevypil. Před půl hodinou jste si ho vylila na svoji blůzku. No, jen se podívejte. Máte ji, řekl bych, celou pocintanou. No, asi byste se měla jít převléknout, nemyslíte?
11: Pane prezidente, jaká by měla být povinná večerka všech lidí v naší zemi?
5: 10 hodin večer. Občané mladší 6 let, 9 hodin večer.
11: Hned to vyhlásím rozhlasem, pane prezidente.
12: Pane prezidente, jste pro nebo proti zákonu o chutném jídle ve školních jídelnách?
5: Pro.
12: Skvěle, děkuji.
13: Pane prezidente, chceme vyhlásit válku barmě?
5: Ne, nechceme.
13: Geniální tah.
14: Pane prezidente.
5: Bez cukru s mlékem.
14: A nechtěl byste raději čaj? Káva obsahuje kofein.
5: Ale já nejsem dítě. Jsem Eliáš Říha, prezident. A teď mě prosím nerušte. Jdu vymyslet zákon, díky kterému lidé přestanou na dobro krást a podvádět. Ferdinande, vy se přestaňte cpát tím párkem a pojďte se mnou. No, potřebuju někoho, kdo to všechno krasopísmem zapíše. Tak ať mi to neumastíte.
15: Už jdu, pane prezidente.
16: Ten Říha, ten je co?
12: Nejlepší prezident, jakého jsme kdy měli.
13: Jo, kdyby mu bylo alespoň o 20 let víc.
17: Copak se neobjevil ani stín pochybnosti. Odpusťte, ale i přes vaši inteligenci jste pořád jen malý kluk.
18: Neúprosná.
17: Chlapeček.
18: Nekompromis.
5: Paní moderátorko.
17: Ano.
5: Člověk, který ve svých 8 letech vyřešil problém globálního oteplování, mm-hmm, a vynalezl algoritmus zajišťující všem občanům práci, co je baví a těší, mm-hmm, takový člověk by prezidentem být měl, nemyslíte?
17: Byť jo. A co celá ta aféra okolo celonárodní? Pro vaše sebevědomí to musela být hrozná rána. Vidíte, a také pořádná životní lekce. Když jste zjistil, že jsou problémy, se kterými si ani vaše chytrost prostě neporadí.
5: Paní moderátorko, mile rád vám to od začátku vysvětlím, aby zde nedošlo k mylné interpretaci. Ferdinande, polkněte a zkuste to ještě jednou.
15: Pardon. Dobrý den, pane prezidente. Já vám sem jdu něco říct. No, ale já nevím, jak bych vám to řekl.
5: Ferdinande, buď se vymáčknete sám, nebo na vás vezmu obří odšťavňovač. Jste přece můj mluvčí, tak mluvte.
15: No, raději se podívejte sám.
5: Ale Ferdinande, co... No, rubrika počasí je zjevně přepis písně Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko. No co pak dnes máme apríla? První dubnový den, který je už od 16. století spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi.
15: Víte, pane prezidente...
5: Článek v ekonomice. Koupit 5 rohlíků, kočičí paštiku pro Bertičku, játrovou paštiku pro babičku, olomoucké syrečky a nakládané okurky. Co to má pro boha být? Nákupní seznam nějakého novináře.
15: Ono se to má, pane prezidente, tě to
5: a nebo tohle, Ferdinande. Dneska se na silnicích nesrazila žádná auta. Nikdo nenaboural ani na autodromu. Jenom v nákupáku do sebe vrazili 2 vozíky.
15: Pane prezidente.
5: Ano, Ferdinande.
15: Takhle to vypadá ve všech novinách.
5: Co ti chcete říct?
15: A bohužel nejen v novinách.
5: Ferdinande, přestaňte mlžit. Tak ven s tím.
15: Takhle to začíná vypadat v celé zemi.
5: Všechny moje poradce. Hned.
15: Jistě. Zvolám všechny poradce. Žádný strach. A pro jistotu objednám várku makových koláčků. No jen tak pro jistotu.
5: Jsem Eliáš Říha, prezident. Já tomu přijdu na kloub.
15: Dobrý den, vážené noviny, televize a rádia. Vítám vás na tiskové konferenci na téma Co se děje s naší krásnou zemí. Vítám našeho prezidenta Eliáše Žihu, který právě přichází.
5: Ferdinande, pokud jste nepřinesl dost pro nás, pro všechny, jděte si to sníst do zákulisí. Milí novináři, občané, v naší zemí se začal šířit nakažlivý virus, napadající lidské mozkové buňky a snižující chytrost. Nemocný člověk pak působí zmateně a ne zrovna bystře. To je vše, co v tuto chvíli s jistotou víme. Ale můžu vás ujistit, že děláme vše, co je v našich silách, abychom problém vyřešili. V minulosti náš národ čelil mnoha krizím, které vždy se vztyčenou hlavou překonal. Věřím, že tomu tak bude i teď. Nějaké otázky?
7: Bedřich Béďa, časopis Zahrádkář. Pane prezidente, jaké jsou vyhlídky na vývoj protilátky?
5: Správná otázka. Naši nejlepší vědci na ní pilně pracují a došlo zde k určitým dílčím pokrokům. Jsme schopni tuto nemoc vyléčit u infikovaných much, ale co se týče prasat, zůstává naše vakcína neúspěšná. Prasata po ní mají nutkání na zuci lakýrky a jaksi stepovat na jídelním stole.
7: A co je zdrojem této nákazy?
5: Zdroj nákazy zůstává v tuto chvíli neznámý, ale tým našich univerzitních vědců s tlustými brýlemi usilovně pracuje na tom, aby ho co nejdříve odhalil.
7: Rozumím tedy správně, že nevíte, co tu nemoc způsobuje?
5: Moment! Já bych spíš řekl, že ještě nemám dostatek informací, abych učinil nějaký jednoznačný závěr.
7: A pokud byste měl říct, jestli to spíš víte nebo spíš nevíte, co byste odpověděl?
5: To nevím.
7: Píšu si. Eliáš Říha neví. Díky za odpověď.
5: Ale to není pravda, že bych nevěděl. Jen nemám dostatek informací.
18: Vlastník bytý časopis Buď fit. Já bych měl taky něco, co se chci zeptat schválně. Co si dám dneska večer k večeři, ha?
5: Nezlobte se, ale vaše otázka je v téhle situaci naprosto irrelevantní.
18: Haha, on to neví.
19: Přitom taková jednoduchá otázka, že jo?
18: No ano, kolegyně.
19: Jak to, že nevíte, co si dá tady pán bytý dneska k večeři? Co?
5: Dá si řízky.
18: Nedám si nic, pak jsem zapomněl nakoupit.
5: Pro mě za mě si dejte třeba suchý z nosu.
18: No to, to.
19: Pojď, budem najít tvoje rodiče a já jim hezky od začátku řeknu, jak jsi byl hubatý.
5: Zajďte na mě. Já nejsem žádné dítě. Můžeš si říkat, co chci.
18: Neodmlouvej a dej mi ruku.
15: No, už ani hnout. Mám v ruce nedojedený rohlík a nebojím se ho použít. Pane prezidente, dejte se na ústup.
5: Nemůžu přece utéct. Vždyť se podívejte, jak jsou zmatení a hloupí. Můj národ mě potřebuje víc než kdy předtím.
18: A až ty tvoje rodiče najdem, dej ti 20 na zadek, vařečku.
19: A když ne oni, tak i já.
15: Tisková konference končí. Tisková konference končí.
2: A na ten zadek jste nakonec dostali.
5: Naštěstí se nám podařilo včas uniknout. To však bylo to nejmenší. Vzhledem k rychlému šíření viru hrozilo, že dřív, než najdeme lék, všichni zhloupnou a už nezbyde nikdo, kdo by jej vynalezl.
2: Počkejte, moment. Někdo nám volá do studia?
20: Haló? Haló? Haló, pane prezidente, slyšíte mě?
5: Ano, slyším. Dobrý den.
20: Haló?
2: Ano, slyšíme vás.
20: Ano, tak tady Saskia z Rápošova. Já jsem se chtěla jenom poptat. Vás ta nemoc nezasáhla jako proč? Neměl jste náhodou nějaký tajný prezidentský léky, který nám obyčejným lidem nedali?
2: No, abych se přiznala, také mi to vždy přišlo trochu podezřelé. Vlastně jako hodně podezřelé.
20: Ano, a zdravím Lindu Patočkovou ještě do Dolňáku. Přijedeme po obědě, naschle.
2: Naschledanou.
20: Naschle.
5: Žádným prezidentským lékem jsem samozřejmě nedisponoval. Má to své vědecké vysvětlení. Většina dětí a 15% dospělých byly proti té nemoci imunní. Žádná prezidentská privilegia nemám. Tedy, krom toho, že si v zoo můžu pohledit žirafu Joffy.
2: Mm-hmm. A dokázal byste odpřisáhnout, že vy, prezident,
17: který reprezentuje naši zemi, jste se nikdy neuchylil k násilí.
0: Co tím naznačujete, paní moderátorko?
17: No, médií se šíří zpráva, že jste bodnul Huga Nováka kaktusem do holeně. A v souvislosti s tím se mluví o vašem odvolání. Tak ale jako to, o tom přece neslyšíte poprvé, že?
0: Prosím vás, jde o další mediální bublinu, kterou milerád osvětlím.
14: Ferdinande, musíme něco vymyslet. Něco geniálního, nečekaného.
15: Jo, souhlasím. Dáte si buchtičky se šudou?
14: Ferdinande, soustřeďte se. Mluvil jsem s ministrem zemědělství o zavedení oslav narozenin pro krávy a prasata. A on se najednou zvedl a šel se houpat ven na houpačku.
15: A na těch oslavách by se podával normální šláčkový dort, a nebo dort mrkvový?
14: Nemůžete alespoň jednou nechat to jídlo na 5 sekund být?
18: Nerad.
14: Dále.
18: Dobrý den.
14: Dobrý den.
18: Kde je tady kuchyňka?
14: To nevím. A co tady vůbec děláte? Máme dole ochranku.
15: Ochranka šla do parku naproti. Svlíkla se do plavek. Lehla si na deku. A směje se mrakům, které mají legrační tvář.
18: My jsme si s kámošema mysleli, že bychom tady mohli na pár dnů přespat. Uděláme večer oheň, kytary, špekáčky.
14: Tak to ani náhodou, vážený pane. Musíme mít někde klid na prezidentování.
18: Chlapi, tak prý můžem.
14: Já jsem Eliáš Říha, prezident. A řekl jsem ne.
15: Co teď, pane prezidente?
14: Já nevím, já prostě nevím.
15: Zavolám vaši mamince, ať si pro vás přijede.
14: Zavolejte.
0: Ta soutěž každým rokem víc a víc upadá. Tahle uklízečka vě, jak kdyby právě ztratila kbelík i s mopem.
21: Eliášku?
0: Co je, mami?
21: Eliášku, půjdeš dneska do úřadu? Mám ti přichystat tu košili s pejskama?
0: Dneska ne.
14: To je hrůza, absolutně se nedrží svojí tóniny.
21: Eliášku, a proč vlastně nejdeš do toho úřadu?
0: Jsem nachlazený.
21: No, dobrá, udělám ti čajík s medem.
22: Přerušujeme vysílání kvůli velmi důležité zprávě z demonstrace na našem hlavním náměstí.
23: Čau všichni. Asi mě neznáte, ale jsem doktor Lukáč.
0: Proboha,
23: myslím,
0: kdo to?
23: Že bychom měli svrhnout krutou vládu Eliáš Říha.
0: Ale vždyť já ho znám.
23: Šíří po celý zemi pomluvy, že jste všichni hloupí. Ale to není pravda.
0: No, to je Hugo Novák.
23: Já jsem doktor, takže to ví.
0: Hugo Novák z mé základní školy.
23: Jste v pořádku.
0: Akorát mluví jako Darth Vader.
23: A protože jsem to byl já, kdo navrhnul svrhnout Eliáše Říhu.
0: Co ten tam proboha?
23: Tak bych měl být vaším
21: Eliášku?
23: Novým prezidentem.
21: Chceš k obědu kuřecí?
0: Ne, mami, nechci kuřecí. Chci zjistit, co má tenhle gauner za lupem.
17: Oh, to pro vás muselo být těžké. Zrada od takhle blízkého člověka. Vlastního spolužáka.
0: Rozhodně bych neřekl, že jsme si byli s Hugem nějak blízcí. To víte, celý svůj dosavadní život jsem zaměřil na chytrost a vzdělání. A už mi nezbylo moc času.
17: A teď přichází naše reklama.
24: Vás tolik štve, když musíte ráno vstávat? Kupte si Klona. S Klonem od firmy Klonosan už nikdy nebudete muset vylézt z postele. Doporučuje 9 z 10 Lenů.
17: A jsme zpátky ve studiu u pořadu Žblepty s Emou, kde nám náš 10letý prezident Eliáš Říha vypráví o svém působení v úřadu. Pane prezidente, proč jste to prezidentování prostě nepověsil na hřebík a nešel jste si hrát na hřiště?
0: I přesto všechno jsem byl pořád prezident, paní moderátorko. A někdo náš národ zachránit musel.
14: Ferdinande, tady! Tady jsem!
15: Pane prezidente, tak rád vás vidím.
25: Dobrý večer, pánové.
0: Spíše dobré ráno, milá slečno.
5: Dáme si dvě kávy.
1: A ještě mi přineste jednu z těch vašich mňamozních rakviček se šlehačkou.
3: No já nevím. Mně připadáte na tu rakvičku nějaký velkej. Tam se určitě nevejdete.
1: Tak mi radši přineste indiánka.
3: Indiánka? No s radostí. Na koně!
5: Všimnul jste si, co se to děje v médiích? Jakýsi doktor Hugáč mě chce svrhnout z mého prezidentování. A teď se podržte. Je to ve skutečnosti můj bývalý spolužák ze základní školy. Hugo Novák. To je věc, co?
1: Zajímavá náhoda.
5: Myslíte, že je to jen náhoda?
1: Ne, nemyslím. Asi to není jen náhoda.
5: Přesně tak. To nemůže být náhoda. Chápete, co tím chci říct?
1: Vy myslíte, že má ten Hugo něco společného s nákazou hlouposti a teď chce využít příležitosti a stát se prezidentem místo vás? Ale proč? Vždyť jste ten nejlepší prezident, jakého jsme kdy měli.
3: Pánové, mohla bych vám už konečně zaplatit?
5: Slečno, vy jste tady servírka. My platíme za kávu vám.
3: Aha.
5: Za kávu, kterou jste pořád ještě nedonesli.
3: Omlouvám se. Tady máte 5000 korun. Drobné si nechte. Děkuji vám. Nashledanou.
1: Měl jsem se doma pořádně nasnídat. Mám tam šunčí.
5: Ferdinande, uvědomujete si vůbec závažnost situace? Šije se tu na mě bůda, které je třeba zamezit.
1: Ale jak, pane prezidente? Když nesnídám, tak mě vůbec nic nenapadá.
5: Musím se co nejrychleji vydat za Hugem, ale já s doktorem Hugáčem a zjistit, co má za lupem. Je 8:00 ráno. Vím, kde bude.
4: Vážení, poprosím o klid. Vaše paní učitelka je teď v mentální indispozici.
6: Prej ani neví, kudy se do školy vůbec jde. A 3 dny vloudila ve Zvarimexu.
4: Ticho, prosím, ticho. Takže, co jsem to? Jo, takže vás teď budu dočasně učit já. Projedem si otázky z testu, který jste psali minulý týden a ze kterého máte všichni 5. Jaké je hlavní město Německa?
6: Legoland.
4: Ha, to jsme se teda zasmáli. Je to Berlín. Berlín. Další otázka. Proč se na zemi střídají roční období?
10: Aby jezevčíci mohli nosit podkolenky.
4: Asi tě pošlu domů. Zjevně si tou nemocí hlouposti onemocněla taky. Střídání ročních období je způsobeno nakloněním zemské osy a oběhem země kolem slunce. Poslední otázka z testu. Kdo objevil Ameriku?
5: Ameriku objevil 12. října 1492 Kryštof Kolumbus na své domnělé cestě do Indie.
4: Eliáši, co tady děláš? Nemáš tedy, pardon, pane prezidente, nemáte být náhodou v prezidentském úřadě?
5: Potřebuji nutně mluvit s Hugem Novákem.
4: Hugo, šup, jdi na chodbu s panem prezidentem.
25: Proč zrovna já?
4: Neptej se a jdi.
25: To když mě chce obrat do peníze na svačinu.
4: Je to přece pan prezident.
26: Kdo ví, jak dlouho.
5: Ahoj, Hugo. Nebo mám spíš říct, ahoj, doktore Hugáči.
25: Co chceš, Eliáši prdláši?
27: Nechoďte mi tady na tu mokrou podlahu, jo?
5: Nebojte, paní uklízečko. Ty moc dobře víš, co chci, Hugo. Abys konečně nechal těch intrik a podrazu.
25: Nevím, o čem to mluvíš, prdláši.
5: To ty jsi doktor Hugáč. I přes ten falešný knírek a hlas tenoristy jsem tě v televizi hned poznal. Proč mě chceš svrhnout z prezidentování?
25: Ale jestli je to všecko, co mi chceš,
5: tak... Nikdy jsem ti přece nic neudělal. Vždycky jsem se k tobě choval slušně.
25: Slušně? To si fakticky myslíš?
5: Já si nevzpomínám, že bych komukoli na téhle škole ublížil.
25: Ve skutečnosti nejseš tak dokonalý, jak si o sobě myslíš.
5: Co ti chceš jako říct?
25: Že by si směl uvědomit, že nejseš středem vesmíru a že jsou okolo tebe i další lidi. Hele, musím zpátky. Čus.
0: jsem přece nikomu neublížil. Ale to myslím. Nebyla jste náhodou v poslední řadě soutěže Uklízečky mají talent?
27: Co?
0: Ale nic.
17: A pak jste se vydal do té botanické zahrady. Jo, mimochodem, věděli jste, že váš legendární střet s Hugem Novákem inspiroval režisérku Odpoledňákovou k natočení filmu o obživlých kaktusech?
0: Dokonce mě poprosila, jestli bych si v něm nechtěl zahrát hlavní roli.
17: A?
0: Já dávám raději přednost prezidentování před hereckou kariéru.
17: Ne, tomu rozumím. A popsal byste nám, prosím, jak vypadal ten závěrečný střet s Hugem Novákem? A nevynechejte ani jedno jediné bodnutí kaktusem. A ani jednu drsnou hlášku.
0: Počkejte, stále předbíháte.
17: Pardon.
0: Tehdy jsem sice věděl, že je v tom zakopaný pes. Ale ještě jsem nevěděl, kde. A pak mi to došlo. Pokud by někdo chtěl vynalézt virus, šířící se celou zemí, musel by mít velmi rozsáhlé znalosti chemie a biologie.
17: Jo, tak.
0: A Hugo, ten trávil většinu svého času ve škole tím, že si strkal do nosu různé předměty.
17: Fuj.
0: Musel v tom být ještě někdo další. Někdo chytrý.
7: Paní učitelko nesvadbová, to není mikrovlnka, to je domovní zvonek. Musíte otevřít dveře. Ten velký dřevěný obdélník s klikou. Eliáši, asi nemáš na vybranou. Jedna, dva, tři.
8: Ahoj, chlapečku.
7: Paní učitelko, to jsem já. Eliáš Říha, váš bývalý žák a současný prezident.
8: A kde pak máš rodiče, Hošánku?
7: Já jsem prezident, paní učitelko. To kromě jiného znamená, že můžu chodit všude sám bez rodičů.
8: Zrovna vyrážím do Zverimexu. Eliáši, nechceš jít se mnou?
7: Poslouchejte, potřebuji nějaké informace ohledně Huga Nováka.
8: To je ten prodavač ze Zverimexu?
7: Paní učitelko, já vím, že jste nemocná a že vám to zrovna dvakrát nemyslí. Ale v sázce je budoucnost celé naší země a vlastně i celého světa. Když budou mít všichni v hlavě vygumováno tak jako vy, nenajde se nikdo, kdo by řídil továrny, elektrárny.
8: A jakže se to jmenuješ? Chlapečku?
7: Eliáš Říha. A nejsem chlapeček. Jsem prezident.
8: No tak mi dej ruku, Eliášku. Pojď, půjdeme do Zverimexu.
7: To je tak nefér. Vy mi vůbec nerozumíte a Hugo je na mě zlej. Chce být místo mě prezidentem. A já jsem mu nic neudělal.
8: Co to tady, prosím tě, předvádíš, Eliáši? Přestaň brečet jako malé dítě.
7: Paní učitelko, Hugo Novák vypustil mezi lidi virus hlouposti, který se šíří geometrickou řadou. Vždycky byl ale na chemii levý jako banán na klíčovou dírku. Nevíte o tom něco?
8: Byla jsem to já. Kdo ten virus umíchal?
7: Vy? Ale proč?
8: Pamatuješ si, jak jsi mě zesměšnil před celou třídou, když jsem si vylila kávu na Halenku? Vždyť ty jsi mě úplně zesměšnil. Odpověď na každou otázku mají mít učitelé a ne nějací desetiletí všeználci. A pak za mnou přišel Hugo Novák. Jestli se nechci za tu Halenku tak trochu pomstit.
7: Jak jste jen mohla? Jste přece učitelka. Chytrost a vzdělání lidí by měly být vaší prioritou.
8: Doba se mění, Eliáši. A samotná chytrost už dávno nestačí. Podívej se na Huga. O přestávkách si pořád hrál na Sandokana a dneska je krůček od toho, aby ovládl celou zemi. Vlil můj virus do celostátní nádrže s pitnou vodou a v převleku za doktora Hugáče začal svoji prezidentskou kampaň proti tobě. Ale při té vší pomstě mi nedošla jedna věc, že i já piju vodu z kohoutku.
7: Ale jak to, že jste teď najednou při smyslech jako dřív?
8: Dětský křik a pláč virus hlouposti na omezenou dobu paralyzuje. Člověk se pak zase jeví rozumně a zvládne plačící dítě utěšit. Vůči nemoci jsou imunní děti a 15% dospělých. Těch 15% dospělých jsou ve skutečnosti rodiče, kteří mají ukňourané a rozmazlené potomky. Teď ale rychle. Virus hlouposti na mě začne zase za chvíli působit. Eliáši, musíš nás všechny zachránit a vypustit mezi lidi protilátku. Chci být zase chytrá. Takže, bedlivě poslouchej. Nesviďte mi do očí tou patrkou.
15: Pardon, pane prezident.
8: To, co se teď tady v botanické zahradě stalo, je škole. Teď mám zase za tričkem nějaký kaktus. Nejde mi to findat. To, co se teď tady stane, se nesmí nikdo dozvědět.
15: Pane prezidente.
8: Co pak, Ferdinande?
15: Já mám hlad a bojím se.
8: Ferdinande, bez lidí jako jste vy by byl tento svět již dávno v troskách. A všichni by až po krk vězeli v igelitových sáčcích z obchoďáku. Člověk, který má srdce na pravém místě, se nemá čeho bát.
15: Děkuju, pane prezidente. Přesně proto jste prezidentem.
8: Ferdinande, a pokud máte hlad, přepijte ho vodou z mé láhve.
15: Já nepiju obyčejnou vodu. Já piju limonádu. S láďonkou limonádu.
8: Ferdinande, nevymýšlejte si pořád.
15: A vždyť to vůbec nemá žádnou chuť.
8: Však ono vám to neublíží. Teď si sundejte botu, Ferdinande, ať můžeme rozbít okénko.
15: Jo, rozbijeme okénko.
8: Pavilon opadavých stromů. Jsme tady.
15: Pane prezidente, to je přece kriminální čin. Za to by vás mohli na dobro sesadit z prezidentování.
8: Už jsem se rozhodl. Raz, dva, tři. Kuželovitá až rozkladitá koruna. Dorůstá do výšky 30 až 40 metrů. Řapíkaté listy vyrůstají ve svazečcích na silně zkrácených větvičkách.
15: Tady by mohlo bydlet veverek, co?
8: Ferdinande, soustředně se.
15: Ano, pane...
8: Pane prezident.
15: Pane prezidente.
8: Ferdinande, myslím, že ho mám. Popis stromu jsme oblíbené. Encyklopedie veškerého lidského vědění s pár kuchařskými typy na přípravu květáku sedí. Ginkgo biloba alias Jinan dvouhlavočný. Tak tady ho mám.

0: Nazdárek, prdláši.
1: Hugo Novák, alias doktor Hugáč.
0: Přesně tak, prdláši.
2: To je ale náhoda, co?
1: Na náhody já nevěřím. Co tady děláš, Hugo? Hugo, centrifugo.
0: Nejdřív mi řekni, co tady děláš ty, prdláši.
1: Jen si jdu nasbírat pár listů na horký bylinkový čaj.
0: Na bylinkovej čaj?
1: Ano, přesně tak.
0: Takhle v noci? Z tohohle vzácného stromu?
1: Vždycky jsem si potrpěl na čerstvost a kvalitu.
0: Učitelka nesvadbová ti řekla, že jeho listy léčí tu nemoc.
1: Jak to ale víš?
0: Nesvadbový je úplně jedno, jestli bude blbá nebo chytrá. Hlavně, že ty nebudeš prezidentem. Volala mi hned, jak jsi odešel. V půlce věty sice začala mluvit o nějakým zverimexu.
1: Ferdinande, rychle vyndejte botok a natrhejte ty listy.
0: Nenamáhejte se. Policie už je na cestě a myslím, že je bude hodně zajímat, kdo se sem takhle v noci vloupal, aby zničil tenhle krásný vzácný strom. Jediný svýho druhu v téhle zatrolený zemi.
1: Ferdinande, dělejte! Ferdinande?
3: No ty jsi ale rozkošný chlapeček. A kde pak máš maminku?
1: Ferdinande!
0: Ha, tak ten tvůj tlustej nekňuba už onemocněl taky.
3: A nechcete si, kluci, zahrát na schovku?
1: Ale ne. Dal jsem mu napít infikované vody z kohout.
0: Další chyba, Eliáši. Nějak nám vycházíš z formy. Ještě tady ty policajti načapaj, budeš sesazený z prezidentování a rovnou i vyhoštěný ze země. Společně s tímhletím svým traponoposkokem.
1: Jdi mi z cesty, Hugo. Natrhám to já. Sám Eliáš Říha.
0: Už ani krok, prdláši. Mám tady kopřivu a nebojím se jí použít.
3: Tak já budu píkat, jo?
1: Hrdek, Filek. Kopřiva dvou doma alias Urtika Diojka. Je pokryta dutými žhavými chloupky, které obsahují směs histaminu a acetylcholinu.
0: Nepřibližuj se, nebo tě žáhnu.
1: Nech mě projít. Mám tady někde pod tričkem nebezpečný kaktus a budu se bránit.
0: Jen si to představ. Šel jsem se projít po botanické zahradě. Zadržel jsem tam dva podlí vandaly.
1: To se ještě uvidí.
0: Bude se mě hrdina před hloupýma i chytrýma a stanu se prezidentem.
1: Jak někdo, kdo neví, kdy objevili Ameriku, může vůbec být prezidentem?
0: Co má být?
1: Ty být prezidentem sice nemůžeš. Nejsi dost chytrý.
0: A je to jenom tvoje vina.
1: Moje vina? Jak moje vina?
0: Stál jsem ve frontě, ve školní knihovně, o velký přestávce. Ze všech předmětů furt jen samý čtyřky. Táta se za mě styděl, matka pořád jen lamentovala. Chtěl jsem si půjčit knížku. Knížku, která by mi mohla změnit život. V tom si to tam ale napochodoval můj spolužák. Chytrej, oblíbenej, v knihovně pečenej, vařenej. Knihovnice na něj už z dálky mávla a on přeběh úplně celou frontu. A půjčil si co jinýho než encyklopedii veškerýho lidskýho vědění s pár kuchařskými typy na přípravu květáku.
1: Počkat, ta kniha je vlastnictvím školní knihovny. Já jsem nevrátil knihu do knihovny. Já, sám Eliáš Říha, prezident.
0: Kdybys mě v té frontě tenkrát nepředběh, mohl jsem mít dneska v hlavě veškerý lidský vědění a pár tipů na přípravu květáku stejně jako ty. Mohl jsem být taky chytrej. Klidně jsem mohl být prezidentem.
1: Hned zítra ji půjdu vrátit.
0: Co?
1: A omlouvám se ti, že jsi na ní musel tak dlouho čekat.
0: Ty se mi omlouváš. Ty, sám Eliáš Říha, prezident.
1: Nejlepší bude, když tam ráno půjdeme spolu. Aby ti zase někdo nevyfouknul, co?
0: No. Tak teda díky.
3: Kluci, tak já už jdu hledat.
4: Nikdo ani hnout.
5: Dobrý večer, mohli byste dát prosím pěkně pánové ruce nahoru? Takhle? Tohle je totiž policejní zásah, děkuji.
4: Všechny vás zatýkáme.
5: Včetně tohohle podezřelýho stromu.
4: Tyhle lavičky taky.
5: A tamhle toho divného stínu.
4: Kdo z vás je ten hrdina, doktor Hugáč?
6: To jsem já.
4: Jste kabrňák, pane. Borec, numero uno, frajer.
5: Je od vás pěkné, že takhle chráníte zákon a pořádek ve svém volném čase, pane.
4: Hrdině jste zadržel tyhle lumpy a nasadil přitom svůj vlastní kejhák. Veřejnost se o tom hned nedozví, to se nebojte.
1: Puste mě, slyšíte? Já jsem prezident.
3: Ale kluci, ty píkám já a ne vy.
6: Víte, pánové, já myslím, to bude asi nějaký omyl.
4: Prosím.
5: Čeho?
4: Jaký omyl?
5: Říkal omyl, Stando?
4: To by mě omyl. Jste říkal, že se někdo vloupal do botanické zahrady, ne? Stando, Staníku, že to říkal?
5: Slyšel jsem to na vlastní plátěný uši, Stando. No.
6: Ale já jsem neříkal do botanické zahrady, já jsem říkal, že jsem si koupil nový varhany.
4: Počkat, moment, takže tu žádnýho výtržníka na zatčení nemáme.
6: Ne, kde pak?
4: Ani tenhle strom?
6: Ani ten ne.
4: Ty, Staníku, já se tak těšil, že si tady konečně někoho zatknu.
5: Tak, Stando, zítra snad to. Pánové, tak to se velice omlouváme a asi bychom šli zase pryč, Stando, pokud vám to tedy, pánové, nevadí.
6: Ne, klidně běžte, naschle.
4: No tak přejeme hezký večír, kluci.
5: A gratulujeme k těm novým varhanům, ať vám dobře slouží.
4: Poslouchej, Staní, co kdybychom si zašli někam na koblihu?
5: Myslíš, Stano?
4: No.
5: Ale čokoládovou.
4: Čokoládovou.
1: To byl Ofox. Tak teda, dík.
6: No, není záč.
1: Víš, Hugo, jak si to s těmi policajty zkoulel? To bylo chytré.
6: Tak teda, dík.
1: No, není záč.
6: Hele, zdálo se mi to, nebo se oba jmenovali Standa?
1: Nezdálo.
3: Tamhle ti dva kluci, co stojí u stromu a tak divně na sebe koukají.
6: Jáže, vzpomeň si přece na něco fakt smutného.
1: Na něco smutného?
6: No, nebo na něco, co fakt hrozně nemáš rád.
1: Bože, jak já nesnáším. Nesnáším. Nesnáším růžičkovou kapustu.
6: No víc, ještě.
1: A máma mě jí furt nutí jíst.
3: Pane prezidente, co se vám stalo?
6: Rychle pokračuj.
1: Proč nemůžu jít jenom smažený, mami? Proč?
6: Ferdinande, když už si konečně při zdravém rozumu, sezbírej listy z toho divného Jinanu. Nejlepší způsob, jak všechny co nejdřív schytřit, bude vhodit listy do celostátní nádrže s pitnou vodou. Přesně tam jsem tenkrát bylil lahvičku s virem hlouposti.
3: Jdu na to!
6: No, my musíme bulet dál.
1: Tak jo. A proč uklízečka Vometková neprošla do dalšího kola?
7: Listy Jinanu Dvoulaločného jsou přírodním povzbuzovačem lidské mysli. A také jediným, opravdovým a trvalým lékem na virus hlouposti. Když jsme je vhodili do nádrže s pitnou vodou, všichni se za pár dní dostali na svoji původní chytrost. Někteří možná ještě na vyšší. Takže se díky celé této aféře zvýšila průměrná inteligence našich obyvatel. Zvláště to zapůsobilo na učitelku Nesvadbovou, která teď nemá v celém učitelském sboru konkurence.
8: Pane prezidente, a bodnul jste tedy Huga Nováka kaktusem do té holeně? Nebo ne?
7: Nikdo k žádné újmě nepřišel. Jedná se o fámu.
8: Za mě je to tedy vše. Pane prezidente, děkuji vám. Bylo to s vámi úžasné.
9: Exkluzivní.
8: To byl Eliáš Říha, Bežbleptech s Emou.
9: Ema.
8: A teď u nás ve studiu přivítáme kadeřníka Delfínu. Vážený pane delfináře.
7: No počkejte, paní moderátorko. Rád bych udělal ještě jedno důležité prohlášení.
8: Cože? Hned dvě exkluzivity najednou. No, nenapínejte nás, pane prezidente.
7: Chtěl bych sdělit veřejnosti, že já sám, Eliáš Říhám, prezident, nově jmenuji do funkce poradce přes zvyšování inteligence v populaci Huga Nováka. Už jsme společně připravili zákon, že se bude ve všech autobusových zastávkách a veřejných záchodcích nahlas pouštět vážná hudba.
8: V tom případě přeji hodně štěstí ve správcování naší země a prosím, do budoucna se vybarujte dalších celonárodních krizí.
7: Děkuji i já vám, paní moderátorko. A s vámi se, vážení posluchači, loučím a přeji hodně chytrosti ve vašich životech.
9: Haló, lidičky, tikťák. Nemůžu se tu s váma dlouho zdržet. Čeká mě dnes ještě jeden účest a musí to být prostě šik-šik.
7: Však já už jdu. Naschledanou.
10: Naschledanou.
9: Naschledanou.
10: A vy nám povězte, pane delfináři, proč jste se stala zrovna kadeřníkem delfínu, když v naší zemi žádné moře není a tudíž ani žádní delfíni?
9: No, drahoušku, to máte tak. Delfíni v zoo jsou přece celý den na očích návštěvníků a tak u toho chtějí také dobře vidět.

bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cedur, gedur, Mercedes je známá fráze, navíc po vás panenky pod

0: štěstí trochu, že potkali své refrén pro svoji sloku.
1: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
2: Jaká barva očí je nejvzácnější?
1: A proč klokani neumí chodit pozadu?
2: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
1: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
2: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na Rádiu Junior.
3: Zas utíká.

0: hnivý zvuk, jako by hlubina dýchala. Geologové toto dunění vysvětlují jako běžný projev tektonického napětí a úniku plynů v krasovém podloží. Ale zdá se, že místní vědí něco víc. A pak se ztratil malý Vojta. Ostatně každý rok se na jezeře tu a tam někdo utopí. Tichá voda, místo, kde se tajemství drží u dna a pořád si něco žádá. V seriálu Hlubina účinkuje Martin Myšička, Marie Anna Myšičková, Viktor Krčmář, Gabriela Míčová, Jan Teplý mladší, Ivana Uhlířová, Václav Neužil, Leoš Noha a další. Napsala Tereza Verecká, režie Tereza Verecká, dramaturgie a kreativní produkce Lenka Veverková. Vyrobeno v roce 2026.
1: Řekni to.
2: Následující podcast není vhodný pro malé děti. Příběh, který uslyšíte, je smyšlený.
1: A
2: nikdy se nestal.
1: Přesně.

0: Přijdeme?
1: Jo. Počkej, radši se schovej. Dělej zálezník. Moment, schovej se.
2: Aniško, jsi smutná, viď?
1: Ahoj, cože?
2: Asi bude lepší, když půjdu dovnitř.
1: Počkej, potřebuješ něco?
2: A koukám, že jsi nešla s ostatníma do rojnice pátrat potom klukovi. Vždyť je to taky zbytečný. Tvůj táta proto dělá strašně moc. Toho malýho stejně nenajdou, když objevíme, že si ho vzala voda.
1: Viď? Co když ne?
2: Tak někdy můžeš věřit, čemu chceš, když ti to pomáhá.
1: A kdybych věděla, že ne?
2: Celá máma, viď?
1: Proč?
2: No úplně jako ona. Taky tak naivní a veselá. Ale pamatuješ, když se stala ta nehoda a najednou byl brácha pryč? A máma taky? Co? Chudáčku. Byla jsi tenkrát pár týdnů u mě, viď?
1: No, byla jsem u tebe a co?
2: A já ti dávala čaj, abys usnula.
1: Hořkej. Hele, Magdo,
2: já... jsi spala. Skoro furt.
1: Magdo, já teď nemůžu, já musím...
2: Co musíš? Ono je lepší smutek zaspat. Jenže ty ne. Kdykoliv se probudila, koukala si směrem k lomu a čekala... Co? Na co jsi tak čekala?
1: Že se vrátí. Máma s Jakubem.
2: No? A vrátili se?
1: Ne.
2: Tak. Mě můžeš věřit, když řeknu, že někoho vzala voda, tak ho vzala voda. Je to smutný. Ale na mě se můžeš spolehnout. Já jsem tu přece pro tebe. Upekla jsem ti hlubinky.
1: Děkuju.
2: Dej si.
1: Ty se mají jíst až večer.
2: Mm-hmm, ochutnej čerství. Nechceš? Ale je výročí.
1: Já o tom teď nechci mluvit.
2: A to by bylo hezký si na maminku aspoň vzpomenout, ne? Přinesla jsem ti svíčku, abys ji mohla za ní zapálit.
1: Jo, dík.
2: No, a teď ještě to s tím klukem.

0: Kem, co? Táta říkal, že utek z domova. Jak se jmenoval?
1: Pavel.
0: Pavel. První láska, že jo? No, a zrovna tak špatně si vybrat. Stejně je to všechno jeho vina. Lepší je smutek zaspat, viď? Povídám, dej si hlubinku. Jsou úplně čerstvé.
1: Ale já teď nemám hlad. Magdo, promiň, ale já už vážně musím. Mám tam rozkoukaný seriál,
0: víš? Jasně, seriál. No. Tak jo. Můžeš mi rovnou říct, že ti vadím.
1: To ne, to je...
0: Ne, já nechápu, proč se mnou nechceš mluvit.
1: Víš co? Vlastně jsem se tě chtěla na jednu věc zeptat.
0: No, vidíš. Vidíš. My dvě... My se známe, máme k sobě tu opravdovou důvěru.
1: Co přesně děláte na té slavnosti večer v Lomu?
0: Ptáš se, jako by v tom bylo něco divného.
1: Proč tam nikdy nemůžu jít?
0: Aneško.
1: Proč tam nikdy nesmí žádný
0: Nudili
1: dítě?
0: Byste se. Nerozumíte tomu, to je otázka věku. Den hlubiny je uctění památky všech obětí té katastrofy, díky které máme jezero.
1: Tak mě vzala mámu a bráchu, že jo?
0: Aneško. My dvě jsme kamarádky. Ale jestli to budeš tátovi a ostatním stěžovat. I děti mají svůj úkol. Jedí hlubinky. Zapalují světýlka, doma vystřihují, zpívají a jdou spát. Protože smutek
1: je nejlepší, když se zaspí.
0: No. Slib mi, že dneska nebudeš... Nikam chodit a pěkně slušně si dáš hlubinku a půjdeš spát, jo? No, tak strč si jednu do pusy, jo? No, ať vidím, jaký jsem je udělala, no. No, za maminku a já půjdu. A ještě aspoň jednu si tam strč, za brášku, tak a rovnou za tatínka.
1: Dobrý, dobrý. Tak abys šla.

0: Nej. Co to bylo?
1: Co? Tohle.
0: Hlubinky? Cukroví pro děti? To rozdávají vždycky na den hlubiny všem v kempu.
1: Jsou uspávací.
0: Cože?
2: Vojto. Vojtišku, vsávej.
3: Mami?
2: Ne, to ještě není maminka. Už brzo.
3: Chci mámu.
2: Musíš to vydržet. Za chvilku spolu půjdeme ven. Jak se má tvůj bagřík?
3: Chci taky mámu. On je miminko.
2: Pojď sem ty, miminko.
3: Já nechci.
2: No tak. Víš, že ten pravej váží 810 tun? To je hodně, co?
3: Jo.
2: No, a že v kabině?
3: Tam je joystick, jako ve hrách.
2: A tlačítka? Jedno má takový obrázek, jako trojúhelník.
3: To je emergency stop. Kdyby se něco pokazilo, tak se to zmáčkne a bagr se zastaví.
2: Jo. Kdyby se něco pokazilo. Ach jo. Víš, ty jsi opravdu jiný než všichni ti před tebou.
3: Kdo?
2: Ty bagrům opravdu rozumíš, co? Chceš říct tajemství?
3: Velký tajemství.
2: Velký. Děti mají moc rády bagry a některý bagry mají moc rády děti.
3: Se bojím.
2: Neboj. Počkej. Budeme si povídat, jo?
3: Bagry?
2: Já ti povím pohádku. Chceš? To, když jsi žil, byl jeden muž, takovej pán to byl, a ten vlastnil jeden lom. Víš, co je to lom? Lom, to je takový místo, kde se těží kámen, víš?
4: Uvni s tím nákladákem!
5: Všichni za zálohu!
6: Měl někdo z kolby zkrát?
2: A v tom lomu máš spoustu buldozerů, nákladáků a bagrů a všechny jsou tvoje, chápeš? A mezi nimi i ten největší, nejdražší a nejvzácnější
3: Valero R603.
2: A všichni v tom lomu tenkrát tomu bagru říkali Valérie. No co je?
3: Bagr se nemůže jmenovat Valérie.
2: Ale a proč pak? Chápeš? Valero, Valérie, Valuška, co?
3: Bagr není holka.
2: No tak tenhle byl. No a ten pán, co ten loma vlastnil, měl Valérii moc rád.
7: Zaber. Zaber. Pomalu. Hlavně hezky přesně. Hydraulika nezlobí. Čerpadla máme čistý. Žádnej tlakovej výkyv. Kdybys byla živá, řekl bych, že jsi zdravá. Jenže ty živá nejsi, co?
8: Šéfe, tak my jsme připravení.
7: Dobře, vypínám Valérii. Ale světla ti nechám rozsvícený, abys na to líp viděla.
2: Každý den ji řídil a povídal si s ní. A jak si s ní tak povídal, tak si ten pán někdy představoval, že živá je, že jsou kamarádi.
8: Šéfe, znova přišli ti geologové. Dělají kravál, že to prej nesmíme odpálit. Prej, že tam může být velká vodní kapsa.
9: Nevědějí, kolik vody přesně. Může jí být opravdu hodně.
7: Já nevím. Taky snad vyžeňte.
8: No prej máme přísný zákaz těžit hlouběji.
7: A co pak je to jejich lom?
9: Flákaj, že by to nemuselo vydržet podloží. Celý by se to mohlo zhroutit.
7: To přece nemůžou myslet vážně. Co si o tom myslíte vy?
8: Já bych je ignoroval. Jsou to slaboši.
9: Čím hlouš bude, tím víc to bude takové z prachu. Jo, Kikiko. Prachy na granulky.
8: Bože, ty tam máš to štěně.
2: A ten lom byl tak hluboký, že člověk zapomněl, kde je nahoře a kde dole. A lidé v něm kopali, protože se báli prázdna. A kopali hlouběji, než bylo dovoleno. A chtěli víc, než měli.
3: I Valérie?
2: Ne, tou dobou Valérie nic nechtěla. Stroje jen dělali, co jsme jim řekli. Za tohle stroje nemohli. Bagry, buldozery, nákladňáky. Stroje přece nic nechtějí. Stroje o ničem nesní, co? Aspoň jsme si to tenkrát mysleli.
8: Šéfe, máš na bráně ženu se synem.
7: Pořádku, pošli je sem. Jdu se podívat na odpal.
8: Ale neměli by být radši tady, v bezpečné zóně?
7: Schováme se tady, ve Valerii. Chci, aby to viděl Jakub pěkně zblízka.
8: Pořádku, rozumím.
2: Jenže stroje mají sny. Mají spoustu snů. A touží po tom, co mají i lidi nejradši.
3: Jako čokoládu?
2: Ne, Vojto. Bohužel to není čokoláda.
3: Tati!
7: Kubo! Nejlepší Kubo na světě. Pojď sem.
3: Jedinej Kubo na světě, že jo?
7: A to víš, že jo. Žádnej druhej takovej není. Kde jsi nechala Anešku?
6: Je u Magdy. Pojď sem, dej mi pusu.
7: Třeba by se to Anešce líbilo.
6: Na ty tvoje odpaly a bagry je ještě malá, věř mi.
9: Tak co, šefe, jak se rozhodl?
7: Kubo, vem si sluchátka.
3: Já nechci, mě to tlačí.
7: A jen si je vem, bude to pořádná rána.
8: Šefe?
7: Tak to odpalte.
2: V nejhorším se trochu vykoupeme.

0: Proč by sakra chtěl někdo uspávat cukrovým děti a cizí lidi? To je úchylný.
1: Nenapadlo mě, že tradice musí mít důvod. Nějak to souvisí s tím neštěstím v lomu. Na něco narazili. Došlo tam k sesuvu půdy. Celý jezero tu předtím nebylo.
0: Ale co má co s nějakým sesuvem dělat uspávání dětí?
1: Jako malým nám říkali, že je to pro naše bezpečí. Ale já nevím. Nikdy mě prostě nenapadlo se ptát.

0: chyba, víš, Vojto, co ten pán udělal. Ta voda, co vytryskla z hloubky, nebyla obyčejná voda. Byla to hlubina. Měla v sobě miliony let ticha a snů. A zaplavila Valérii a všechny stroje, které byly ten den na dně lomu.
1: Tati, oni se hýbou!
2: Držte se mi, Kubo! Marianko! Sakra! Kdo nechal nastartovaný ty mašiny?
3: Nikdo, byli vypnutí, šéfe!
1: Viděli něco!
2: Vypněte to, vypněte to!
1: Tati, mačka!
2: To není možný. Já jsem ji vypnul.
3: Nejde to. A voda pořád stoupá.
0: Tehdy jsme zjistili, o čem všem bagry a stroje sní. Tak za prvé, sní o tom být živý. A Valérie se začala hýbat. Sama stahovala k sobě zem, auta, domy, kámen. Hrabala hlouběji a hlouběji, protože taky to učili. Brát, hromadit, nenechat nic ležet ladem. Za druhé, bagry a stroje chtějí, abychom jim sloužili tak, jako museli sloužit oni nám.
3: Šéfe, ta voda je všude! Saka, až sem! Ne! Ne! Až sem!
2: Vapi! Helendo, Nímene! Jsme zvedáku na skále! Kubu, voda upěstila dole!
1: Jakube, Jakube, neboj!
2: To bude v pořádku, to zvládneme. Pošlete sem sakra někoho!
0: Nejdůležitější věc. Bagry chtějí to, co máme nejradši. Pro co by každý rodič i umřel.
4: Co? Co to je?
0: Dítě. Malé dítě. I Valérie chtěla mít miminko. Chtěla se mít o koho starat.

0: Jakmile se její obrovská lžíce dotkla Jakuba, všechno se uklidnilo, utišilo se to. Jakoby tu jezero bylo odevživa a lom tu nikdy nebyl. A Valérie Kubu opatrně, pomalu stáhla pod vodu. Marianka do té vody hned za Jakubem skočila. Chtěla ho vytáhnout. A už se mi nevrátila. Ale já neskočil. Ani za Mariankou, ani za Jakubem. Já jsem nemohl, Vojto. Nemohl.
1: Když máma s brachou umřeli, tak táta si nějakou dobu vody bál. Celý dny prý seděl u jezera, tam se ten kemp, a koukal na hladinu.
2: A co ty, když umřeli?
1: Je to, jako by se otevřela taková černá díra. Akorát, že ta díra je uvnitř v tobě. V noci skrze ní profukuje. Taková černá hlubina a ty o ní víš, ale nikdo jiný ji nevidí. A ty se ji snažíš pořád něčím zaplnit, jenom aby už neprofukovalo. Ale nejde to.
2: To mě mrzí.
1: To nic. Myslím, že mi dost pomohlo, že tady můžu být pro tátu. Že mi došlo, že jsme si zbyli, víš? Že jsem se naučila na té hlubině plavat. Myslím, že i v tátovi se musela přece otevřít stejná díra, ne? Tak si udělal potápičský kurzy a snaží se doplavat na její dno, jenže... Chci říct tajemství. Táta hloubky nedělá. Vlastně nemá hloubky rád.
2: A jak je to jezero vlastně hluboký?
1: Stovky metrů. Tam za bojkama, za tou sítí, tam by ses ani nepotopil. Tam na dně zůstalo všechno. Budovy, strážní věže, stroje, auta, prostě hřbitov strojů. A je tam takový místo.
2: Jaký?
1: V té zakázané části, v tom bývalém lomu zůstala jedna stavba, taková kůlna, ale můžeš se k ní dostat jenom z vody.
2: Tam by mohli být Vojtu.
0: A tak je tady taková smlouva, Vojto, víš? Jednou za rok na výročí hlubiny sloužíme Valerii Valero R603 my. Ty mě chápeš, že jo? Tak co? Půjdeš se mnou podívat za Valerii? Chceš vidět živý bagr? Co? Valerie se těší. Valerie je hodná. Má ležící, co má skoro 40 kubíků a hydraulické písty. O?
3: Mami!
0: Neboj, musíš být statečný. Musíš nám pomoct. Slyšíš? Valerie má zase hlad.

0: jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.
1: Vesele!
0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Vesele!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Už
0: nejede pošťák na kole, už nejede pošťák do pole.

0: kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, přitom sebou do kolen. Tak se nediv, kdyby si neměl dopisy.
1: Radio Junior.

se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila,

Kdo nechce být odplaven tím rozlitým kakaem, ať nešlape do louže, ani se v ní neklouže, a ludmi

vedle s tichou rozkoší. Tam si hroši lenoší, je. Lvi a taky ty kříci, nemohou mi odříci, pojď

0: dnešnímu. To má k svátku dnešnímu.
1: Kde pak bydlí přibližně? Severně či jižně? Stařenka šedivá, kde pak asi přebývá?
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ževelilo.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo mluvil o vlkovi.
1: To jen zažustilo křoví.

Mensch, sah du domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu. Tak já jdu.